Písní v pravou chvíli řekni stop jsem naše dnešní hudební setkání otevřel hned ze dvou důvodů. Jednak tuhle píseň budu rozhodně zpívat na letošním turné po Čechách, Moravě a Slovensku, které zakončím 6. prosince v pražské O2 aréně. A jednak je to právě měsíc, co jsem měl tu čest touhle skladbou zahajovat v Karlínském hudebním divadle finále soutěže Česká mis 2014. Ti z vás, kdo televizní přenos sledovali, vědí, že jsem byl obklopen nejen finalistkami téhle soutěže ženské krásy, ale rovněž českými mis předchozích ročníků. Moc mě potěšilo, jak pečlivě se děvčata na naše společné číslo připravila, jak ani na okamžik na sobě nedala znát únavu či nervozitu nebo nějakou nevoli a jak pořád sešela dobrou náladou. A to nejen během zkoušek či generálky, ale také během samotného přímého přenosu. Všem za to moc děkuji. I když asi nejvíce Teresce Chlebovské a Gábině Kratochvílové, i díky jejich přístupu jsem snad zvládnul i tu nelehkou choreografii. Akorát mě při ní moc nezabírali, pro jistotu. A teď bych vás rád pozval na vůbec první tuzemský koncert velké mezinárodní hvězdy řeckého klávesového mága, který si říká Jany. Vystoupí u nás 2. května, a to v pražské Tipsport aréně.

Janny je hvězda světového formátu. Jeho tvorba překonává už od začátku 90. let hudební hranice a předsudky. V show nazvané All New, všechno nové, kterou začátkem května uvidí i naše hlavní město, zazní výběr z Janyho posledního studiového alba Truth of Touch, pravda doteku, ale také jeho nejslavnější skladby. Letos 59letý Janny patří k nejvýraznějším instrumentalistům a nejuznávanějším skladatelům současnosti. Získal více než 35 platinových a zlatých desek. Prodal více než 25 milionů alb. Legendárními se staly jeho koncerty na aténské Akropoli, v Taj Mahalu v Indii, v moskevském Kremlu, pekinském zakázaném městě, v londýnské Royal Albert Hall a portorickém El Morro nebo v libanonském středověkém městě Byblos. Velkým komerčním průlomem pro Janyho se v roce 1994 stalo právě vydání alba a současně i videa Jany Live at the Acropolis. Jany živě na Akropoli, natočeném v roce 1993 ve 2000 let starém aténském divadle Herod Acticus. Když záznam tohoto koncertu vyšel na videokazetách, prodalo se ho kolem 7 milionů exemplářů a jde o druhé nejprodávanější video všech dob. Před Janym je už jenom Michael Jackson a jeho Thriller. Letos v březnu, v předvečer svého celosvětového turné, vydal Jany album Inspirato. Jeho nejúspěšnější skladby na něm zpívají, podle Janyho slov, nejkrásnější hlasy současnosti. Třeba hvězdní tenorista a dirigent Plácido Domingo naspíval Janyho skladbu End of August, konec srpna, a to pod názvem Óda na Řecko.

podání Plácida Dominga dozněla Janiho slavná skladba End of August, která vznikla v době, kdy byl Jány doma v Řecku a pozoroval, jak turisté na konci léta odjíždějí domů. Díval se na moře, ve kterém se odrážela jeho láska k rodné zemi, a cítil, jak těžký pro něj bude návrat k rušnému pracovnímu životu v Americe, chudák. Jany mu bylo 14, když se zúčastnil řeckého národního šampionátu v plavání. Aby ale mohl na této úrovni pokračovat, musel by plavání věnovat spoustu času a zaměřit se pouze na sport. To také nešlo. Zajímalo ho však také vzdělání a muzika. A musel se rozhodnout, na kterou z těchto tří aktivit se zaměří. A to bylo dilema. Nakonec se rozhodl pro hudbu, představte si. A nikdy prý nelitoval. No tak ještě, aby litoval, aby jamroval. Současně však moc rád vzpomíná na období, kdy závodně plaval. Na Minnesotské univerzitě ve Spojených státech nakonec vystudoval psychologii. O jedné ze svých životních vášní Jány nedávno prohlásil: studium psychologie mi pomáhá celý život. Bylo přínosné pro pochopení různých kultur a lidí. Mělo velký vliv i na mou hudební tvorbu. Stále se studiu psychologie věnuji a rozvíjím je. Vidíte, že každý umělec potřebuje ke svému dílu mít také příběhy. A hlavně dojemné. Poslechněte si, jak jihoafrická operní sopranistka Priti Yende naspívala zřejmě nejslavnější Janiho skladbu Aria.

původně instrumentální skladba Aria teď zazněla v podání jeho africké operní sopránistky Priti Yende s názvem Oda l'humanité, Oda na lidskost. Posledních 25 let jsou bez Janiho hudby nejrůznější mezinárodní sportovní akce takřka nemyslitelné. Od finále amerického fotbalu Super Bowl přes etapový závod profesionálních cyklistů Tour de France až po letní či zimní olympijské hry. Ruský krasobruslař Jevgeny Pljuščenko na několika olympiádách a mistrovstvích světa brusil právě na jeho hudbu. Kdykoliv může má hudba propojit lidi, jsem šťastný a vždycky je to pro mě inspirace skládat dál. Prohlásil nedávno Jany. Byť je Janyho hudba převážně instrumentální, rád jako jeden z dalších hudebních nástrojů používá lidský hlas. Zasloužil se tak o prosazení 34-letého amerického zpěváka a skladatele Nathana Pačeka, který by s Janym měl dorazit právě 2. května do pražské Tipsport Areny.

Záznam Janyho vystoupení na tradičním čínském jarním festivalu Gala, kde zahrál jako vůbec první zahraniční umělec v historii, sledovala v televizním přenosu miliarda diváků. Řadu fanoušků a aktivní fanklub má charismatický Jany také v České republice. Ti všichni a možná i někteří z vás budou mít 2. května v Praze konečně příležitost zažít Janyho na koncertním pódiu. Posluchačky by mohlo zajímat, že po 9 let byl Jany životním partnerem herečky Lindy Evans. U nás dobře známé díky roli Crystal Carrington v televizním seriálu Dynastie. Rozlučme se pro dnešek s Janym, jeho skladbou La Prima Luce, první světlo, která zazní v podání mexického tenoristy Rolanda Villazona. A mně se chce něco říct. Jany, já ti tady dělám reklamu a co takhle vzpomenout si na Káju?

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Ve druhé polovině dnešní rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film dostanou prostor písně obyčejného muže s neobyčejným knírem a s neobyčejným basbaritónem. A také s neobyčejným hudebním vkusem. Zpívá, někdy spíše vypráví obyčejné příběhy v obyčejných písničkách. A přesto je to všechno neobyčejné. Mluvím o obyčejném muži a neobyčejném zpěvákovi Petru Spáleném, který před měsícem 22. března oslavil 70. narozeniny. Petře, s mírným zpožděním všechno nejlepší. Přeji ti vedle zdraví to, abys žil i nadále obyčejně neobyčejný život. A stejné byly i tvoje písničky. A abys měl kromě písní, které si skládáš sám, pořád štěstí na domácí autory. Protože to je v naší profesi nesmírně důležitý a čím dál tím zácnější jev. Vidíš?

0: V roce 1962 stál Zdeněk Rytíř u zrodu skupiny Crossfire. Tahle kapela zkoušela v jednom pražském agitačním středisku a kopírovala britskou kytarovou skupinu Shadows. Klidný a jakoby spící bubeník Petr Spálený s bručivým hlasem byl onou jistotou, která jejich první hudební pokusy držela jakž takž hudebně pohromadě. Tento bubeník svou pečlivě zbalenou bicí soupravu vozil na plošině tramvaje. S pomocí tohoto bubeníka nakonec skupina Crossfire naskoušela celý repertoár Shadows a dotáhli to až do Lucerny na přehlídku Big Beatových kapel. Potom vyučený knihař a bubeník Petr Spálený odešel na vojnu k muzice. Za to, že mu upadl činel při nějakém smutečním obřadu za jakéhosi papaláše, byl převelen k silničnímu vojsku, aby se posléze z vojny vrátil jako zpěvák do skupiny Hips Hroši, kterou vedl jeho bratr Jan. A tak začala jeho dodnes úspěšná pěvecká kariéra. Před 10 lety napsal Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem píseň 60. léta. Je to skvělá skladba, jako kdyby mě z duše mluvila, a já na 60. léta pořád vzpomínám a nikdy nepřestanu.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

V roce 1967, když jsem působil půl roku spolu s muzikanty budoucího orchestru Ladislava Štajdla v Las Vegas, angažoval umělecký šéf našeho divadla Apollo, můj životní kamarád a dvorní textař Jirka Štajdl, do našeho divadla skupinu Apollo Jazz Luďka Švábenského, Jirku Štědroně a dnes už zmíněnou skupinu Hips, Bratří Spálených, záhy přejmenovanou na Apollo Beat. Petr Spálený zprvu zpíval převážně převzatý repertoár, ale v jeho zpěvníku začaly rychle převládat kvalitní původní české písně. Právě během mého pobytu ve Vegas natočil Petr Spálený svůj první velký hit Plakalo Baby, autorů Pavla Krejči a Jirky Štajdla. Ten záhy uvedla jediná tehdy existující hitparáda, rozhlasová houpačka manželů Mirky a Jiřího Černých. Když jsem se pak z Vegas vrátil, nestačil jsem se divit, jak osobitý zpěvák s repertoárem střiženým mu přímo na tělo se na scéně naší populární hudby objevil.

0: Byť v roce 1968 naše divadlo Apollo zaniklo, hvězda Petra Spáleného stoupala výš a výš. Zásluhu na tom měla výborná a jeho naturelu odpovídající písňová dramaturgie. Mimořádné úspěchy slavil u tehdejšího nejmladšího publika, což se záhy promítlo i do jeho umístění v anketě popularity Zlatý slavík. Skončil rovnou na druhém místě. Málo kdo ví, že už tehdy disponoval Petr Spálený jako neškolený zpěvák úctyhodným rozsahem 2,5 oktávy. Nejvíce totiž zaujal svým basovým rejstříkem, který dodnes využívá při vyprávěcím způsobu přednesu svých písní na pomezí popu, rocku, folku a country music. V 70. letech jeho uměleckou kariéru výrazně zpomalil administrativní zákaz činnosti. A k obnovení jeho popularity došlo až na přelomu onoho desetiletí. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Soudce se ptá pana Pika. Vyloupil jste ten byt, dobrá, ale vysvětlte mi, proč jste nevzal tu hromadu ceností, která se válela volně na stole? Já už to nevydržím. Nejdřív mi za to vynadala manželka a teď ještě vy?
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: A to je pro dnešek bezmála všechno. Když v roce 1990 Petr Spálený zhudebnil báseň Josefa Fouska Až mě andělé s podtitulem Píseň pro mou ženu, rozhodně nemohli tušit, že se právě zrodil jeden z jeho největších hitů. Hit tak velký, že spolu s písní Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš a s písní Michala Tučného Tam u nebeských bran nejčastěji hranou písní na tuzemských posledních rozloučeních. Přeji nám všem, abychom byli podobně jako Petr Spálený dětmi štěstěny. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: 8. prosince to bylo 100 let, co se na věži svatojakubského kostela v Poličce narodil nejvýraznější reprezentant české hudby 20. století, Bohuslav Martinů. Vzdor tomu, že téměř celý svůj produktivní věk prožil v cizině, bytostné pouto s rodným krajem určovalo českost jeho tvorby. Nechtěl a ani nemohl být jiný. Nikdy nepřestal věřit, že se do Poličky vrátí, ale nedožil se toho. Jeho tělesné ostatky byly pochovány na poličském hřbitově 20 let po jeho smrti. Ale dílo Bohuslava Martinů v Poličce žilo vždycky a vrátilo se i do všech našich koncertních síní a na jeviště operních scén. Dnes se to zdá samozřejmé, ale mnoho let to samozřejmé nebylo. Měl dokonce kdysi přátele, kteří v těch dobách předstírali, že ho nikdy neznali a jeho dílo znát nechtěli. K těm ovšem naši dnešní vypravěči nepatří. A proto jsem je poprosila o vzpomínky. Jsou to profesor Zdeněk Zouhar, inženýr Jan Zámečník a doktor František Popelka.
1: První můj kontakt s Martinů byl v roce 49. Martinů pak zemřel v roce 59. Čili v podstatě ten kontakt náš vlastně byl v letech 50.
0: Profesor Zdeněk Zouhar.
1: Ovšem, kdo je trochu starší a pamatuje se na ten čas, tak ví, jak to byla doba nepřející čemukoli, co bylo jenom malinko na západ od Aše. A samozřejmě i Bohuslav Martinů, který žil dokonce v Americe, který žil ve Švýcarsku, který žil v Římě, ve Francii, ten nemohl mít u nás zelenou. Stačí si prolistovat tehdejší náš oficiální hudební časopis Hudební rozhledy z té doby. Stačí si prolistovat knihy, přečíst si některé tehdejší, dokonce disertační práce, třeba z Prahy. A máme tedy o věci jasno. Na Martinu mnoho lidí doslova plivalo, mnoho lidí mu spílalo. Byl dáván za vzor jakéhosi odrodilství, za vzor kosmopolity, za vzor formalistického skladatele a tak dále a tak dále. I to souviselo s tím, že Martinů se k nám do vlasti nevrátil, protože uvážíme-li třeba tu skutečnost, že vyšel jeho balet Špalíček, mám na mysli klavírní výtah, to je věc značně nákladná a tento balet Špalíček tedy se nesměl prodávat. Byl pozastaven, jak se lidově říká, šel do stoupy. No a když dále uvážíme, že Martinů vlastně byl v té době v podstatě

0: jako jiná města, kde byly učitelské ústavy.
1: Inženýr Jan Zámečník.
0: Ty učitelské ústavy s sebou přinášely určitý vyšší vztah k hudební kultuře a k hudbě vůbec. Proto i v politice zůstalo mnoho lidí, kteří k té hudbě si nesli vztah, a také i samo gymnázium vytvářelo podmínky pro hudbu. Existoval tam kvartet, byly tam velmi silné pěvecké sbory. Do toho zasahoval samozřejmě také i Martinu svou působností, který se vyučil zhodně jako já u hudebního učitele Josefa Černovského. Já jsem se tam učil jen proto, že v gymnaziálním orchestru nebyl nikdo, kdo by hrál na violu, a tak jsem dostal zapůjčenou violu z kabinetu hudebního a u profesora Černovského jsem se učil na violu. K té viole váže se jedna taková až úsměvná historka, kterou bych rád sdělil. V roce 1929 jsem si v parku hrál se spolužáky u sochy Bedřicha Smetany a najednou šel kolem mistr Martinu s profesorem Jančem, který nás učil latinu a vedl ten hudební kabinet. A profesor Janč zavolal Zámečníku: pod sem. Já jsem přiběhl: prosím, pane profesore, tady mistr Martinu, jísa na prázdninách, připravuje koncert pro violu a orchestr a potřeboval by violu, půjčíš mu ji? No, já uvědomím určité odpovědnosti, že mám zapůjčenou věc z gymnázia, aby se něco nestalo, tak jsem se úplně až nepochopitelně dneska zeptal: pane profesore, a nestane se jí nic? Pan profesor i mistr Martinu se usmáli a řekli: no ne, to se nestane. Vrátím ti za 14 dní, říkal Martin. Já jsem za 14 dní čekal, zda ano, či ne. A skutečně, když jsem přišel v poledne domů, tak mě k mě říkal: byl tady Bohouš Martinu a přines ti violu. Já jsem honem utíkal se podívat na violu. No, překvapilo mě, že byl dokonce nakalofonovaný smyčec.

Martinu byla zvláštní postava, vysoký, štíhlý, spíš zadumaný, než nějak veselý, ale když se usmíval, tak jeho modrooký úsměv byl velmi půvabný. Potkávali jsme ho různě na šibeňáku, na valech, někdy i po městě procházel a i třeba s mými kolegy, jako třeba býval mladý Miloslav Bureš. Mistr Martinu nejvíc jezdil do Poličky v letech zhruba 1923 až 1933, pak už pouze ojediněle s paní Charlotou a zcela jej od Poličky odpoutala druhá světová válka a okupace Československa. Pro nás jako studenty byl to člověk, na kterého jsme sice pohlíželi s úctou, když jsme ho potkali, ale zdaleka jsme o něm mnoho nevěděli právě pro ten nedostatek informací ze světa. Čili o jeho prvních krocích, jeho úspěších, jeho skladbách, ať už orchestrálních nebo pro kvarteta, sexteta a podobně, jsme se dovídali pouze velmi málo. Nám jako rodákům nejvíce přirostly k srdci ty prosté motivy české na tu atmosféru Českomoravské Vysočiny. V prvé řadě je to samozřejmě něžné dílo Otvírání studánek. I když jsou další třeba mužské a ženské sbory na další díla, u kterých také byl podkladem nějaký literární přínos básníka Miloslava Bureše. Skutečně svou prostotou, když jsme si promítali do těch zvyků na Českomoravské Vysočině. Já jsem je prožíval také například v Bystrém u Poličky, kde se narodil tatínek a kde později dělal ředitele školy. Ty zvyky o Velikonocích, to otvírání studánek, potom slavení Velikonoc, chození po obci s řechtačkami a s různými těmi nástroji, kdy odcházely zvony do Říma,

se říkalo o Velikonocích, a tyto řechtačky nahrazovaly zvonění v poledne, zvonění večer. Ty byly velmi blízké Martinu a také se promítají do těchto jeho díl, jejichž podkladem byla poezie Českomoravské Vysočiny.

Byl jsem na ekologické konferenci v Novém Městě na Moravě a v prospektu jsem se doslechl, že kromě mnoha jiných umělců v oboru malířství a podobně se tam pohyboval také mistr Bohuslav Martinů. Tak jsem si říkal, půjdu se podívat na studánku, na kterou tam odkazují a označují jako studánka Bohuslava Martinů a Vitky Kaprálové. Zašel jsem přes Vlachovice na tři studně, přijel právě autobus, ptal jsem se děti, prosím vás, kde je tady studánka Bohuslava Martinů a Vitky Kaprálové? Tohle bylo v roce 1987. Oni mě říkali, je, to nevíme. No tak přesto moje topografické cítění mě nedalo a říkal jsem si, půjdu se podívat podle toho prospektu hotelového, kde to asi je. Potkal jsem člověka s kolem a říkám, nevíte náhodou, kde je tady studánka Bohuslava Martinů? A proč to potřebujete vědět? Mě pověděl. Já mu říkám, no, on vyšel román Jiřího Muchy a je to v prospektu a já jsem rodák z Polička, z Martinů jsem se znal. Tak vám to řeknu, protože jediné já jsem tam někdy vyčistím a uklidím. Půjdete tady dál po silnici, do lesa, za mostkem přítoku potoka do Sikovce se dáte doprava a asi po 250 metrech ji najdete. No, bylo to asi 550 metrů od toho mostku, ale skutečně jsem ji našel. Studánka dost spustla kus dřeva, který vypadal asi jako bývalá informační tabule nebo něco podobného. No, nakrokoval jsem to a říkal jsem, když to někdo bude hledat, udělám nějaký obrázek, aby to tady našli. Když jsem se vracel, tak jsem znovu potkal toho občana na kole, co mě informoval a on mě říkal, tak jste to nenašel, víte? Já jsem říkal, ale našel. Ale je mě trochu líto, že jsme teď před oslavami Bohuslava Martinů a že tomu je věnována právě jen ta vaše péče. Pak jsem upozornil v hudební společnosti paní doktor Laušmanovou na tuto událost a říkal, no to musíme dát do pořádku, dítě je před jeho s tím výročí. Upozornila ještě tehda bojovníka za dílo Bohuslava Martinů profesora Holcknechta, ten zřejmě zařídil ve Žďáru, že děcka z Frišavy si vzali za úkol starat se o tuto studánku. Když jsem letos přijel znovu na tři studně a s vnučkama jsem jim šel studánku ukázat, skutečně jsem ji také našel. Upravenou je tam štít ochránců přírody, je tam hezké tablo, kde se dá vyvěsit i různé informace, jsou tam lavičky a krásně čistá, ekologicky čistá voda Českomoravské Vysočiny.

0: Hudba Martinů se v Poličce provozovala vlastně už od mládí Martinů.
1: Doktor František Popelka.
0: Tehdy vlastně byl jejím interpretem Martinů sám. Například v roce 1912 tady dával velký koncert ze svých skladeb. Vedle dalších autorů tam zařadil i své skladby. Poličská Jitřenka, místní 14. deník, to zaznamenala velice pečlivě, mimo jiné. Údajně se tady provozovaly dva jeho smyčcové kvartety, některé písně, no a Martinů sám hrával klavírní skladby. V tom smyčcovém kvartetu zasedl, nevíme jestli jako primárius nebo jako sekundista, patrně jako sekundista, protože tehdy u toho taky spoluúčinkoval Stanislav Novák. Ten byl zdatnější houslista, jeho životní přítel Stanislav Novák. A tak bych předpokládal, že první housle hrál on. Martinů vlastně naposledy hrál svoje věci v Poličce v roce 1929, kdy se otvíral Tylův dům. Pak už to bylo v rukou interpretů jiných. V 30. letech se tady objevilo provedení druhého smyčcového kvartetu jeho a to, jak vzpomíná můj otec, který se toho provedení zúčastnil, byla pro Poličku, cituji, trochu silná káva. Potom v konci 30. let, kdy už Martinů byl zakázán, tady hráli komorní věci Martinů František Šavr u piana a můj otec jako houslista. Za války potom v pokročilejších letech se Martinů tady provozovat samozřejmě nemohl, stejně jako všude jinde. Ovšem po válce, zejména se vznikem hudební školy a s nástupem mladého tehdy a energického jejího ředitele Jaromíra Chalupského, se tady Martinů začal provozovat velice často. Samozřejmě v tom rozsahu, jak to bylo dostupné místním silám, že ano, klavírní věci menší, písně a komorní hudba pro menší ansámbly. Potom v 50. letech došlo jako všude jinde k útlumu. Naštěstí v Poličce ne útlumu naprostému. V hudební škole se uskutečnilo několik večerů martinovských vlastně napůl inkognito. Nesměly být plakátovány. Tehdy tam hostovali taky brněnští kumštíři. Hrál tady na jednom večeru Ilja Hurník. A potom v konci 50. let ovšem už se situace začala proměňovat. Jak víte, tak ta politická renesance Martinů, jestli to tak smíme nazvat, ta šla ruku v ruce s renesancí brněnskou, kde zase Zdeněk Zouhar pracoval pro Martinů na půdě univerzitní knihovny brněnské. V konci 50. let tedy situace se začala lepšit. Mimo jiné se tady uskutečnilo první veřejné provedení otvírání studánek. To ovšem to provedení tehdy vlastně odmítl zaštítit jako spolupořadatel tehdejší národní městský národní výbor a okresní národní výbor. To udělali vlastně tu premiéru spolu s brněnským opusem tady ta skupinka těch tvrdošíných, jestli je tak smíme nazvat, prostě to jsou, nebo byli lidi, oni bohužel už nejsou mezi námi, kteří riskovali i osobní nepříjemnosti, ale pracovali souvisle dál. V 60. letech se samozřejmě situace už podstatně změnila. Martinů už byl neboštík, tak už byl povolen. Už z něj nešlo tolik hrůzy. Tak tady potom v Poličce vznikla akce, kterou inicioval můj otec. No víte, ono, iniciovat něco v malém městě znamená vlastně postarat se úplně o všechno, včetně toho, aby byl sál vytopen. Byla to akce, která fungovala několik let pod názvem Polička Bouslava Martinů. A to už tady hostovala tělesa významná, mimo jiné Moravská filharmonie. Provozovala se tady i jevištní díla Martinů, například Ženitba se tady dávala. Tak to už bylo období radostnější. No a 70. léta potom přinesla další možnosti. Tam už, myslím, vstoupila do hry také podpora Českého hudebního fondu a Martinů už vlastně se stal autorem. Jemuž nikdo už nebránil, respektive jeho hudbě už nikdo nebránil ve volné působnosti na obecenstvo. A Polička, myslím, se toho zhostila velice dobře.

Já jsem se dostal do kontaktu s Bohuslavem Martinů z podnětu svého spolubydlícího, když jsme studovali v Brně. Tímto spolubydlícím byl Antonín Dučavský, pozdější dirigent Moravských učitelů. Tak z jeho podnětu jsem zaslal skladateli Martinů tehdy do Ameriky, do New Yorku, svoje právě tehdy vzniklé písničky o lásce. Bylo to vlastně proto, že ten Martinů a jeho písničky na jednu stránku, písničky na dvě stránky a Nový Špalíček, to byl takový vzor pro nás tehdy začínající. No a přirozeně, že mě tedy zajímalo, jak se Martinů bude na to tvářit, jak zaujme, řekl bych, své stanovisko k ním. A ku podivu, on mě potom v říjnu, bylo to v 49. roce, odepsal, byl to první jeho tedy dopis a ku podivu, byl jsem překvapen, že mě ty písničky pochválil. Toto vlastně byl takový most k němu, přestože to byl most přes oceán. Pak druhým takovým podnětem pro náš vztah byla kompozice jeho cyklu Petr Klíč, o který jsem ho tehdy požádal, když jsem dirigoval brněnský opus. Opus patřil v té době k našim špičkovým sborům. A já jsem prostě se na toho Bohuslava Martinů, tehdy to bylo ve Francii, já jsem se na něho obrátil s žádostí, abych tak řekl, zdali by nenapsal pro nás něco, co by mělo charakter na jedné straně právě těch jeho vzpomínaných písniček a na druhé straně, aby to jaksi navazovalo nově na třeba takové moravské dvojspěvy Dvořákovi. No a on tehdy, bylo to v červenci, 29. července, z Nice mi odpověděl: děkuji vám za váš milý dopis a tak dál a s radostí vám napíši nějaké dvojspěvy, mám teď poněkud volno, přestože jsem trochu rozcourán. No a za nějaký čas přišla partitura tohoto Petr Klíče, což jsou tedy zborové dvojspěvy s doprovodem houslí a klavíru, a sice dvojspěvy na texty lidové poezie moravské. No a pak jsem v zápětí premiéroval tento cyklus zde v Brně. Netrvalo pak příliš dlouho, protože toto se odehrálo ve 54. roce, když v 55. roce vznikly jeho studánky. Mám na mysli komorní kantátu Otvírání studánek. My jsme tehdy rozvíjeli zde takový, řekl bych, martinůovský kult v Brně a pro blížící se kulaté narozeniny Bohuslava Martinů jsme hodlali uspořádat nějaký koncert, takový slavnostní koncert z jeho díla. On samozřejmě byl informován a tudíž, když dostal rukopisnou báseň Miloslava Bureše, tedy se to jmenovalo Píseň u studánce Rubince, tak okamžitě mě napsal, bylo to 6. července z Nice, z Francie, dostal jsem báseň překrásnou od politického rodáka Miloslava Bureše o otvírání studánek u nás na Vysočině. Báseň mě úplně okouzila a hned jsem sednul k pianu. A teď si myslím, jestli by vás to zajímalo, že bychom mohli udělat premiéru této skladby v Poličce. A jsem si jist, že Bureš bude rovněž souhlasit. Tak mi napište, co o tom soudíte. No a zkrátím to, potom jsme samozřejmě tuto premiéru na přání Bohuslava Martinů v Poličce realizovali. S brněnským pěveckým sborem Opus, to je ten opus, pro který například Martinů napsal onen cyklus Petr Klíč.

Jindy zas, bylo to později, mě z Říma tentokrát, on tam totiž působil na americké akademii jako profesor. Tehdy mě 21. ledna v 57. roce napsal v souvislosti s jeho kompozicí zbojnických písní, což jsou mužské sbory. Totiž nejprve napsal pětici pro pražské učitele, pro pěvecké sdružení pražských učitelů, a jak zde mě píše, aby nebyly zbytečné žárlivosti, tak jsem napsal 5 nových zbojnických písní také pro moravské učitele. Poněvadž nevím, kam to poslat, pošlu to vám a vy jim to můžete předat. V roce 1957 vyšla v Brně vlastně první česká kniha o Bohuslavu Martinu. Ta měla vyjít sice už v roce 1955 k 65. narozeninám Bohuslava Martinu, ale ta 50. léta, jak je, myslím, že obecně známo, příliš nepřála tomu, aby se, řekl bych, jakýsi kult Bohuslava Martinu nějak příliš rozvíjel, třeba na úkor některých takzvaných protagonistů kompozičních jiných. A tak tehdy, když tato knížka s tím dvouletým zpožděním vyšla, tak Martinů mě z Říma 12. května v 57. roce napsal. Milí příteli, sborník přišel dnes a udělal mi velkou radost. Dozvěděl jsem se o sobě mnoho krásných věcí a doufám, že jsou všechny pravdivé. A hlavně vám děkuji za vaši obětavost a za to, že vidím, že jste sborník dělal s láskou a oddaností, a to mi dělá ze všeho největší radost. Zase mne to vrátilo dávno zpět do Poličky a do Prahy i Brna a i trochu melancholie sebou to přineslo. Zpět mě vrátili i fotografie. Děkuji vám a všem, kteří přispěli svými vzpomínkami. Snad vám všem jednou budu moci poděkovat osobně a snad se toho všichni dožijem, bude-li pán Bůh chtít. Máte pravdu? Petr Klíč otevřel dveře. V Brně jsme nejen vydali první českou knihu o Bohuslavu Martinu, ale ku příkladu jsme zde uspořádali i cyklus koncertů z jeho díla. Bylo jich celkem 15. A už tehdy jsem začal uvažovat o eventuálním projektu Martinovského festivalu. Myšlenka festivalu, který byl uskutečněn až v roce 1966, tedy klíčila už od konce let 50. A v tom 66. roce festival, na který přijela potom například také Charlotte Martinů, tedy vdova po skladateli, protože Martinů v srpnu 59. roku zemřel, tak pro tento festival jsem tehdy vypracoval program. A myslím, že můžeme s odstupem času říci, že ten festival založil tradici brněnských mezinárodních festivalů, které trvají až dosud. A například na podzim letos byl to už 25. ročník a vzhledem k tomu, že celý vzdělaný svět si připomíná právě letos z té výročí Bohuslava Martinů, byl zmíněný brněnský festival věnován opět dílu našeho milovaného Bohuslava Martinu.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod. Až najdu autory, kteří

tvár. Mlčet jak zlatý důl, kde se už nefárá, a být tak útulná jak denní bar. Já sto písní znám, a když se tak

pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

alespoň podle mého nejniternější vyznání Vaby Rivoli, zvláštní znamení Woodcraft stoupilo na gramofonové desky v roce 1981 jako titulní píseň prvního alba skupiny Hobos, kde ji zpívala Jarka Vrbová. V ještě věstižnější úpravě Vabyho jako zvláštní znamení touha. Nová kolekce písniček v autorském podání Vaby Rivoli se jmenuje Letokruhy a obsahuje celkem 29 titulů, včetně Všedního dne v nahrávce z podzimu 1989.

Country klasika s přičarovaným příběhem o dlouhánu Frankim, která příjemně vlaje za pěveckou dráhou bratří Nedvědů už od roku 1976, kdy s ním tehdejší brontosauři málem rozbourali portu v Ústí nad Labem. Dnes v nepoměrně komornější verzi brzkých jubilantů solového Františka Nedvěda, který slaví právě dnes 68, a Honzy, kterému bude o 5 dnů později o rok víc.

Honza Nedvěd s klasickou sestavou brontosaurů, s níž přijel v roce 1976 na Portu, která se tehdy po letech toulání vrátila do Ústí nad Labem, a připomínka na časy ještě o 4 roky vzdálenější, kdy tahle parta vznikla jako Toronto v Tremském ráji v Lukách pod Medníkem. Oba Nedvědové se poté několikrát rozešli, aby se znovu setkali a zase rozloučili, a jeli každý po svém.

František Nedvěd se skupinou Rangers a jejich klasický Kingston Town z roku 2002. Taková malá, ale příjemná cesta zpátky. Podobně jako ta, která se ve zpěvníku Vaby Rivoli objevila už na jaře 1970 a čekala celých 17 let, až ji Vaby naspívá s pražským Pacifikem.

holka nechtěla by se zamilovat Baby Won't You Fall in Love v nahrávce, s níž v roce 1942 stoupil na gramofonové desky vokální kvintet Knights of Rhythm. Baritonisté Wesley Hill a Howard Wilson, basista Clifford Givens, tenorista a kytarista James Kissler Baxter a solový tenorista William Langford byli ovšem jinak známí jako přední gospeloví exponenti pod firmou Synové jihu, Southern Sounds.

klasický spirituál Go Down Moses a pak jedna z nejsilnějších písniček druhé světové války. Chvaloreč Boha a pošli munici. Praise the Lord and Pass Ammunition z úspěšného zpěvníku vokálního kvartetu Mary Max v nahrávce gospelové party Sudden Sons z roku 1942. Ze stejné doby je v jejich podání i slavná Chattanooga Choo Choo.

hodně archivní, hodně unikátní a díky mimořádné popularitě i hodně ohraná Chattanooga s dávno zapomenutou partou Nights of Rhythm.

Samota. Jak prozrazuje velice zajímavý průvodní text alba Letokruhy, jedna z prvních písniček Vaby Rivoli, datovaná do roku 1965, tedy do časů úvodní éry skupiny Hobos, která vznikla o dva roky dříve. Ve stejné letní době jako tahle kolekce se přihlásil prvním solovým projektem, kdy si zakládající člen pardubické skupiny Marien Radek Bartoš. Z autorské kolekce jeho 13 písniček Vnitřní kompas jsem vám pro dnešek vybral jeho Samozřejmost.

Prahlej dnů zůstane vyschlej amulet, že nakonec jak ptačí křídla zašumí něhou v srdci mým tvůj měkej hlas.

Dáro máš a zvonek nechce zazvonit. Věřím, že nakonec za dveřma musí někdo stát.

že přijde den, kdy zůstane čas chvíli stát a do polí, tak jako dřív, lidi se půjdou milovat. Pak snad přestane krákat ten starý havran ze zlejch hor,

nese oknem do kořán. Za ním chraptivým hlasem bude se ztrácet temnej chór, až nakonec

Vaby Rivola a písnička Věřím v té podobě, v níž měla premiéru v roce 1990 na Vabyho LPčku Můj názor na věc. Už jsem říkal, že čerstvé letní letokruhy nabízejí celkem 29 snímků z nejrůznějších období umělecké dráhy Vaby Rivoli a soustředují se výhradně na songy, které jsou jeho exkluzivní solovou prací. Proto na nich třeba nenajdete rezavý šporny. Jednu z nejsugestivnějších písniček, kterou Vaby napsal s budějovickým rodákem a populárním členem osady Zlatý klíč Jardou Křížkem, takže tady jsou rezavý šporny.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A buty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

hned tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně

Vaby Rivola a bezesporu doslova úžasně rezavý šporny na závěr dnešní Dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenů a vůbec písniček nové Dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den a hezkou chvilku u rádia vám přeje z Tandemu Jan Rosák. Když jsme se naposledy sešli ve studiu s mým dnešním hostem, významnou českou režisérkou, konkrétně to bylo v pátek 21. září 2007, bylo tehdy jejímu manželovi úctyhodných 96. Takže je jasné, že letos je mu rovných 100, vy už víte, že to je režisér Otakar Vávra a že mým dnešním hostem tudíž musí být režisérka Jitka Němcová. Já vás vítám, dobrý den.
2: Hezky dobrý den.
0: Nikoho lepšího než je Vávra jsem nenašla, říká Jitka Němcová, a my si dneska samozřejmě i o té slavné oslavě popovídáme.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bátýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou pro vždy rád.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ono je to možná trošku divné, že když mám dneska v tandemu příležitost si popovídat s režisérkou Jitkou Němcovou, tak si budeme ze začátku hned povídat o oslavě narozenin jejího manžela. Ale já si myslím, že to byla taková výjimečná příležitost, že to se nedá prostě pominout. Tak jaká byla ta stovka teda?
2: No ne, tak když je někomu 100, no tak se to fakt nedá pominout. Že jo. Když já jsem už říkala, když jsem točila ten dokument o Otakaru Vávrovi, jak jsem říkala, že normální lidi se dožívají 80, že jo, ale.
1: Některý, jemu jste to řekla.
2: Jemu jsem to řekla ve filmu samozřejmě. Ale stovka, no stovka byla docela zajímavá i ta příprava na tu stovku, protože on to skoro nevnímal. Já jsem říkala, Vávro, bude ti 100? A on říkal, no bože, že jo. A já jsem říkala, ale 100 je trošku výjimečný, tak by se to mělo nějak oslavit. A on říkal, no tak to nějak oslavíme, půjdeme někam si dát něco dobrýho a půjdeme k Italům. A já jsem říkala, ale jo, tak ti to oslavíme a uděláme hezkou oslavu. Začalo to tím, že jsem o něm měla točit dokument. A teď ta představa, že jste vedle manžela, Otakara Vávry, který mu bude 100, a teď mu

0: když já už jsem vlastně toho Vávru chtěla zabít, tak oni zase naskočili a pokračovali dál v tom natáčení, že jo. Což bylo úžasný, protože já jsem dělala takový ty motivy doma, kdy ho znám, a pak jsem udělala takový ten leitmotiv toho tý romance pro křídlovku, která vlastně prochází tím celým dokumentem, a holky prostě se staraly o respondenty, protože taky si to vemte, jo. Vy točíte o někomu, s kým žijete, a přijdete k tomu respondentovi nebo k nějakému herci a říkáte, tak co říkáte na Otakara Vávru, já o něm točím dokument. Je lepší, když se ptá cizí, jo, protože ten cizí, prostě oni mi vždycky řeknou, když mě vidí, že jo, no ten Otakar Vávra, jo, tak my mu přejeme všechno nejlepší, ale je to lepší fakt, když to dělá cizí, protože někdo by rád řekl, ať si trhne nohou, že jo, ten dědek občas, že jo.
1: No ne, ale zamyslí se i na takovýma věcma, který by ho třeba ve vaší společnosti nenapadly. No.
0: Přesně, takže v tomhle to mi ty holky strašně pomohly, tak tím vlastně začínaly ty oslavy, to bylo tím dokumentem. Dokument se dostříhával, já už jsem pak měla hrozných starostí, protože už se to blížilo, tak jsme řekli, Činčerová Alena dělala archivy hodně, já jsem dělala všechny to home video a mladou jsme poslali do střižny ještě, protože já jsem začala stříhat asi 10 dní a pak jsem říkala, ne, teď to nechám na mladý, aby vybrala muzika, aby tam udala takový švik, protože co s dětkem, nemá s ním žádný problém, že jo?
1: Ale je docela zajímavý, že jste si přibrala jenom ženský, ten ženský pohled je vždycky samozřejmě jiný trošičku.
0: Jo.
1: To jste schválně.
0: Jo,
1: tady,
0: jo, jak... jo, musela jsem, protože s tím chlapem by se to drobilo, on by řekl, hele, tohle si k němu nemůžeme dovolit, nebo a ty baby jsou jiný, ty prostě, tak je to pro ně chlap, že jo, takže a bylo to v té lajně jedný, takže je to v pořádku a byly to kamarádky, jo.
1: A já vím, že existuje spousta chlapů, samozřejmě režisérů, kteří si Otakara Vávry nesmírně váží, třeba mě napadá Netýří Menzel, že jo.
0: No, a to by bylo na škodu, protože Menzel, kdyby se mnou režíroval, by řekl, no tak takhle na ní nemůžeš mluvit, tohle nemůžeš udělat, rozumíte, takže my jsme byli takový tři sudičky, který prostě se do něj pustili a bylo, že jo.
1: A já si myslím, že se velice povedl ten dokument, respektive jaksi medailon, ale i oslavy samotný.
0: Oslavy se taky povedly, oslavy pak pokračovaly tím, že vlastně se vydala knížka jeho pamětí znova, která je moc hezká, to je můj neobyčejný život režiséra. A pak k tomu vlastně byla ta oslava Mánesu a já s panem doktorem Sládkem, který je náš rodinný přítel, jsme mu prostě šoupli v ohňostroj, který byl úžasný. A ještě ty kluci prostě se vzali hrozně málo peněz a udělali ohňostroj jak na 1. ledna, jo. A normálně lidi křičili, neměli jsme na 1. ledna ohňostroj Vávra Mánarovsky, tak si to užijeme.
1: To je lepší než na 1. ledna.
0: Je to lepší.

0: Tandem cestuje.
1: Takže cestovat dneska budu samozřejmě s mým hostem, režisérkou Jitkou Němcovou. Jste velká cestovatelka, myslím, že vášnivá, nebo?
2: Jo, mám to ráda, ale vždycky jsem to měla ráda, ale potřebuji někdy vždycky vydechnout. Ale pak, teď jak jsem trošku starší, tak už radši si píšu, nebo už to není, už to musí být jenom to pěkný, jo, už nejdu jen tak.
1: Ale já vím, že pan režisér Vávra má rád taky cizí kraje a že vy jste v podstatě dneska jaksi jeho prostřednicí v těch cestách. Nedávno jsme se někde potkali, jste říkala, že jste ho popadla a vyvezla jste ho.

0: někam do Jugošky, prostě protože to má rád a tam se mu jako líbí.
1: No ne, ještě když se vracíme k té stovce, tak my jsme mysleli, že, a to jsme byli jako domluvený, že zase stovku oslavíme na Barbádosu. To znamená, že... No, protože jsme tam byli před dvouma roky s panem Riezerem Vávrou a jemu se tam hrozně líbilo. A teď jsme si říkali právě s doktorem Sládkem, že bychom udělali stovku na Barbádosu, udělali bychom ty černošky na tom voze, který by byl vyzdobený, Vávra by seděl v tom trůnu a ty holky by tam se kroutily.
0: A normálně karneval
1: a do toho by přijel, to už bylo domluvený, přijel guvernér, který by ho pozdravil a do toho by jsme vezli zabíjačku jako prase, že bychom jim tam nabídli trnice nějaký. Ale pan profesor už nebyl tak úplně fit. Ale musím říct, když jsme letěli na Barbádu s před těma dvouma roky, tak já jsem měla šílený nervy. On mi týden před cestou doma vondlil, tak já jsem ho rychle vezla do špitálu na Homolku v naději, že se cesta zruší, protože fakt jsem měla nervy a ty doktoři mě nepodrželi teda. Oni říkali, helejte, teď on je vlastně dobrý, no. Tak uvidíte, hele, tady máte obinadla, tady máte nějaký injekce a on se hrozně těší, on se hrozně zvedne, jen ho vemte. A jsem říkal, trvá to 15 hodin ta cesta, Hergot.
0: Helejte si, to není pro zdravýho člověka, mladýho člověka, no, žádná sranda.
1: No opravdu, takže oni mě takhle vypakovali a Vávra letěl. Takže jsme letěli do Londýna, z toho blbýho Londýna, protože to lítá na Heathrow, tak jsme museli autobusem na Gatwick, na jiný letadlo. A vlastně on furt v pohodě. A tak letíme nad těma, takhle míjíme ty Bermudy a Vávra říká, začal se prošacovávat a říká, jsem říkal, co děláš? A on říká, já hledám peněženku. Říká, na co potřebuješ peněženku? Říkal, já jsem si na každý den vzal 500 korun. A já jsem říkal, no nepovídej. A proč 500 korun? No proč ne, my nejedeme do Mariánských Lázní. On si myslel, no,
0: lázně jako lázně.
1: Pak najednou z ničeho nic letíme a on najednou říkal, tady je takový, jak neslyší, říká, tady je takový ticho. A já jsem byla úplně na mrtvici, protože on to snášel tak skvěle, zatímco mě fakt tekly nervy. Přiletíme tam a to dostal konečně po držce, protože tam to 90 stupňů vlhka nebo kolik a 35 stupňů. Ale pak si to užíval, to teplo v únoru bylo úžasný.
0: Nebyl překvapený, že v Mariánkách je nějak horko?
1: Byl trošku překvapený, ale on se dával na takový terásce a byl strašně spokojený. A najednou já jdu a vidím, že vedle něj sedí obrovský opičák, jo. Ale obrovský, já vím, že to je docela nebezpečný. On seděl těsně vedle něj, jako kdyby byli v kině, jo. A stejný výraz měli, teda musím říct, ten Vávra i ten, ta opice. Kouknu, dole byly děti, jeho opičáci a celá rodina. A byla taková potvora, jo. A Vávra úplně v klidu říká, přišel si sem sednout nějaký moc hezký pejsek. A natáh tak ruku, že ho pohladí toho pejska, který seděl vedle. A ten opičák chytrý jak potvora, malinko jenom uhnul, na hlazení ne, a když ta ruka zmizla, jak se zase vedle ní sednul, on cítil, že se ho vůbec nebojí. On prostě, tak já letěla pro banány a rychle jsem to nakrmila, aby se skočil, ale to bylo uchvatný. Vávra úplně v pohodě, nejby pištěl, jo.
0: Doufám, že jste to vyfotila, aspoň minimálně.
1: Nestačila
0: no,
1: jsem to.
0: To je škoda.
1: No to by byla, a teď ty výrazy stejno. Úžasný, stejný výrazy, jo. Bo Vávra takový žabí samopičák, tak úplně podobný byl, jo. Nádherný.
2: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
2: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jitka Němcová strávila kus života svého po boku žijící legendy českého hereckého guru Otakara Vávry, se kterým by určitě spousta nejenom začínajících, ale i renomovaných režisérů a umělců by se ráda třeba setkala a popovídala si, což ona má každý den možnost. Ale tím pádem, jak si tahle ta možnost padá, protože to je pro vás běžná záležitost, ale s kým byste si, kdyby ta byla ta možnost, a že u nás teoreticky je, s někým jiným, se v životě potkat a popovídat si? To znamená, kdo vás tak fascinuje, že toužíte třeba po setkání s ním?
2: Tak já bych si určitě ráda popovídala s panem Kunderou, spisovatelem. Velmi ráda.
1: Ale on je takový uzavřený.
2: Bohužel, já jsem nešťastná. My jsme si říkali, že bychom o něm hrozně rádi natočili dokument. Právě ta trojice, Činčerová, já a Sirotková.
1: A to byste, ale ženský byste ho ukecat mohli.
2: Nevidím to. Ale s tím bych si sedla na kafe a pokecala. Pak bych si ale povídala, a to už je pár lidí, kteří jsou ale už zase mrtví.
1: To nevadí.
2: S Miroslavem Macháčkem, hercem a režisérem. Pak by si strašně ráda popovídala s Jirkou Šlitrem, aby mi vyprávěl o Semaforu. A pak ještě určitě s Karlem Hegrem. A taky bych se ráda popovídala se zamilovaným hercem, teda s milovaným hercem od Vávry, a to je se Zdenkem Štěpánkem. Určitě tyhle ty bych ráda vyspovídala s ženskýma, to ani nevidím. Ani s Mandlou, ani s Bárovou. To bychom si řekli ty drobnosti, že jo, s těma ženskýma.
1: Tak o nich už se, myslím, dostatečně vyjádřilo ta Karvávra, že jo. Ale to, co jste tady předestřela, tu galerii, tak to mě připomnělo tu písničku Jiřího Suchého V takový krásný společnosti. Jedna osobnost vedle druhý, by to byla nesmírně zajímavá zkušenost, ale ten Kundera, ten mě teda zaujal. Už to někdo zkoušel?
2: No, zkoušeli jsme to, já jsem to zkoušela i přes Lenku Procházkovou a přes Ludvíka Vaculíka, který se mnou teda nemluví, protože prý se mu nevrátila svetr, tak my jsme, jsou strašné věci. On bydlí ve stejné ulici, Vaculík. Já taky vždycky se potkáme v Albertu a on vždycky už, jak už tam jde, tak já už mizím, protože jak mě potká, tak říká, ty jsi mě nevrátila svetr. A já jsem se ptala právě Lenky Procházkový, já jsem říkala, prosím, Lenko, já vůbec nevím, o jaký svetr se jedná. No to si spučila svetr, ale ten jsme asi nechali u tebe někde na chalupě a prostě není, on už byl tak příšerný, no tak mu ho musím dát uplíst.
1: No já si myslím, že radši dva nebo tři.
2: Ne, jeden.
1: A chodit s nima pravidelně do toho supermarketu, jo. Až ho tam potkáte, tak mu
2: ukážte. Jo, určitě. No. A zkoušeme ho na Vávry, protože oni jsou takový persony, že jo, takže se nemůžu zmejlit v té velikosti.
1: Takže ani Vaculík teda neměl v tom váhu?
2: Ne, já člověče myslím, že to bude velký problém. On už je taky dítě starý morous, je mu přes 80, jo.
1: A on se uzavírá i takhle.
2: A on hlavně nechce ukazovat face. On by možná s náma komunikoval, kdyby nemusel ukazovat tvář.
1: Jako myslíte si, že jako chlap je šitnej na to?
2: Ne, ale že nechce, aby bylo vidět, jak už vypadá.
1: No,
2: a to je problém.
1: To v tom já ho zase trošku
2: to
1: chápu.
2: Je problém.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: V tom výčtu těch úžasných osobností, se kterými by se, kdyby to šlo, Jitka Němcová ráda potkala a popovídala si, nebo dokonce o nich něco natočila, chyběla ještě osobnost Miroslava Horníčka, kterého ovšem Jitka Němcová vzpomněla v souvislosti s klasiky českého humoru, což je naprosto přesně, protože on tam opravdu mezi nimi ční jako veliká postava. Co pro vás Horníček znamená?
2: No, tak to je právě, já jsem řekla pana Horníčka, ale vlastně, když já jsem s ním se dostala do kontaktu, tak jsem ho moc nežrala, jo. A čím jsem starší a čím víc ho poslouchám, tak tím víc si myslím, že to byl velmi, velmi chytrý humor. Ale to jsem věděla, že byl chytrý, ale ještě jsem nevěděla ty niance a teď se mi začínám chápat, že jo.
1: A čím si myslíte, že to je, že člověk nějak jaksi dospívá a
2: já si myslím, že dospívá.
1: A i ty jiné konotace souvislosti humoru.
2: Já si myslím, že dospívá a že už je trpělivější hlavně a že vlastně naslouchá víc, jo. Není v tom fofru takovým. Ale já jsem prostě s ním točila jednou vlastně abecedu, to byl takový zábavný pořad v České televizi, který se vysílal, se takhle tahali ty jména, ty písmenka.
1: Pak vždycky to bylo od dvou písmen.
2: Od dvou písmen, takže tam bylo H a pan Horníček to uváděl a musím říct, že už tenkrát jsem věděla, že to je hrozně moudrý. A ty to bylo i moudrý na tu politiku, jo, kdy on byl opatrný a přitom to tam měl. A vždycky to bylo trošku pro mě, a teď si vlastně uvědomuji, že to bylo záslužný. Protože my jsme to brali automaticky, my jsme to uměli číst a on tím, že mohl být na tom jevišti, to nám to mohl dát. A proto jsem neměla ráda komiky, který jen tak dělali komiku a neposlali, když měli tu možnost být na tom jevišti a neposlali nám tu zprávu, aby jsme vydrželi. A to mě naštvalo vždycky, takže ty jsem opustila a čím jsem starší, tím víc si vážím těch, který nám to vždycky poslali trošku.
1: Tak jedním z těch, který nám to opravdu posílali a my jsme to od nich lačně přijímali, byl opravdu Miroslav Horníček. Tak si ho teď poslechneme.
3: A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubším humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už Manéže nebo Němé Grotesky, Laurela Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezí. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor Němé Grotesky? Že se kopou na ulici do holení kostí, nebo že si házejí šedáčku do obliče? To je humor? A říkám, no pomalu s tou šedáčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šedáčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šedáčkový dort a rozhlíží se. Střih. A v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o dvě vteřiny dřív než ona, že dostane tu šláčku. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem grotesky a humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí Willy hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří jedná, a jak se naklání, tak se vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí, ne? Ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní a má výstřih tady až sem. Ne? A ta zmrzlina jí spadne na ty šaty. A Chaplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina. Tato nepodplatná a nepodplatitelná spravedlnost humoru je z nejsilnějších jeho složek. A ta scéna s tou šláčkou, to není snadné natočit. Já ji točil. V Karlových Varech při festivalu jsem měl stůl, šláčkový dorty, konev čaje, sedě tam Vlasta Brodský, Miloš Kopecký, já, před námi kamera. Já jsem se jich ptal v tom záběru, jakýže humor ti dva mají rádi. A oni právě jmenovali celou tu plejádu těch klaunů, němé grotesky, jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba jak si máte rádi? A oni říkali, co rádi, rádi. Milujeme, milujeme, milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? Říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh. Tak jsem vzal dva dorty. A tak zkusmo. Jsem udělal prsk a prsku. A oni vzali celý ten kulatý dort, ten mě napálili na hlavu a zalili mě čajem. Strašně jsme se spustošili. Strašně. A když to pak běželo, jak si v kinu festivalovi, tak jsme viděli, co všecko tomu chybělo. Úplně tomu chybělo. To nenapodobitelné, nenaučitelné a doslova geniální řemeslo těch klaunů. Ta stavba, všecko. My jsme se jenom spustošili. Samozřejmě, že lidi se smáli, to jo, lidi se smáli, protože to si přiznejme. Vidět Miloše Kopeckýho očeráčky. To je veliká legrace, veliká legrace. Zajímavé, že já už jsem budil spíš ten soucit.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že ta stoletá oslava, stoleté výročí Otakara Vávry je opravdu jaksi úžasná příležitost, ale nemůže překrýt i samozřejmě normální jaksi život a normální vaši práci, i když ta se teď v poslední době hodně právě kolem profesora Vávry točila. Vy jste natočila v poslední době pár televizních filmů, jestli se nepletu, tak Stovku má člověk jednou za život, tak to byl jeden z nich. Pak v Inventuře Fébia jste točila.
2: Ano.
1: Otakar Vávra a Lída Bárová.
2: Ano.
1: Ano, ano. A pak mám tady ještě uvedený televizní film Seš mrtvej, tak nebreč. Ano.
2: Ten ještě neběžel, ale.
1: Ještě neběžel.
2: To stálo 40 milionů. To je dost peněz, že jo?
1: Nože?
2: To jsem podepsala a on, musela jsem ho dokončit do konce prosince a teď leží ve skladu. Leží ve skladu, protože se rozhodlo vedení České televize, že od zimy do jara budou dávat komedie nebo reprízy s Mirkem Donutilem pořádku, aby bavili národ, aby se ten národ jako dostal, aby se přišli nějaký, já nevím, sledovanosti. Přes léto, že poběží Zamilované věci a na podzim, že pak poběží ty vážnější věci.
1: Myslíte si, že to je zdravá dramaturgie?
2: Já nevím, já jsem se s tím setkala poprvé. Leží to ve sklepě teď, odpočívá to tam haja. Ty herci potřebovali vyletět, já si myslím, že oni už mě nenávidějí, protože prostě Kristýna Boková třeba mi tam dostala dvojroli, která je zahrála úžasně. Tak já myslím, že nevím, já nevím, co se tím sleduje. Není to, oni to platili, oni s tím můžou pracovat, ale já nevím, jestli to nejsou pak vyhozený prachy, to nebude starý pak, jo? Hlavně pro herce.
1: Ale proč se nám to tutla? Takhle nevíme ani o co jde, tak zkuste nám přiblížit Seš mrtvej, tak nebreč, o čem je.
2: Seš mrtvej, tak nebreč je. Pepa Klíma, který to napsal, je to jeho knížka, která ještě vyšla v 89. vlastně před revolucí, která se dotýká roku, je to příběh, který končí v roce 89. On ovšem na to naskočil a rozšířil to a protáhl to do současnosti. Takže já tam mám rok 88 až doteď. A je to příběh takového obyčejného kluka, kluk Vexlák, takový ne na žádný vysoký úrovni, žádný ty frajeři, jako je Provod a spol, že jo? A Mrázek, který byli prostě jinde. Ale je to obyčejný kluk, který si přivydělával při vysoké škole, protože potřeboval prachy, chtěl balit holky a měl mít hezký život. A hodila se na něj vražda. A on doteď sedí vlastně, nebo vlastně zavřený a nevinně.
1: Moment, to je jako v tom příběhu.
2: V tom příběhu. V tom příběhu, ono je to trošku podobné ze skutečnosti, ale je to tak, známe i Pepu Klímu, že?
1: Ano.
2: A vlastně je to svým způsobem detektivka malinko, ale nejvíc se tam pak to převálcují ty vztahy, kdy holka, která za ním přijede, se zjistí, že jsou ve vztahu, a to nebudu prozrazovat, že jsou v nějakém vztahu a vlastně to projde, ten film se přežene a dostane se do té psychologické a citovější emoce, což je moc dobře, že to není tak na povrchu těch detektivek a tak dále.
1: Nechybí vám trošičku věci, které jsou takový jako závažnější na obrazovkách televizí, protože mám takový pocit, že se furt jenom bychom si měli třeskutě smát a bavit.
2: Ale já bych se ještě furt dobře smál, kdyby to, ale oni se třeskutě nesmějeme. My se třeskutě smějeme, když tady dělají ty politici před náma, ty komedie, to nemůžeme dohnat, jo.
1: To
2: je, ale opravdu to já, nemůžete dohnat nějakou paní, která napíše nějaký dopis, nebo někdo něco řekne, to je přece taková prča, jo. A to nemůžete dohnat, já bych opravdu chtěla dělat zábavu a dobrou, a dobrý, teď Světáky už nikdo nenatočí, jako natočil Podskalský. A kdyby jsme tohle ještě uměli, no tak to bych točila, nebo kdyby na to dal někdo prachy. Já taky si myslím, že už těch závažných témat bylo, myslím, i dost. Ty kluci, já je učím na FAMU, že jo, ty furt se zabobírají těma problémama. Jim vždycky říkám trošku lehčej.
1: No, je to sice pravda, to máte recht, ale mně přece jenom chybějí třeba i takový ty inscenace pondělní, slovenský a tak.
2: No, určitě to bylo o kultuře řeči, o krásných příbězích, o nádherný literatuře, o úžasných scénářích. To nikdo neumí napsat už.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Teď mě trošičku napadá, že budu asi zase, nebo budeme monotematičtí, protože jestliže se chci zeptat režisérky Jitky Němcové na osobnosti, které jí v životě nejvíc pomohly, tak si myslím, že se zase vrátíme k panu profesoru Vávrovi, ale nezůstaneme jen u něj, protože myslím si, že než jste se s ním potkala, tak určitě i předtím byly ve vašem životě důležité osoby, osobnosti, ale taky důležité momenty, které rozhodly o vašem směřování, zrovna tím směrem. Je to tak?
2: No, tak ono to zase, já jsem se s ním potkala hodně záhy s tím Vávrou, to je, já jsem dělala přijímačky na...
1: A bylo 20 asi, že? 20, když jste ho poprvé potkala.
2: 23, já jsem šla později, dělala přijímačky na FAMU, když jsem dělala přijímačky na FAMU, tak jsem netušila o Vávrovi nic, s tím, že jsem si dokonce myslela, že on už asi nežije, když je starý pán, že jo. A pak jsem ho tam viděla, ale tak někdo mi řekl, že tam byl, takže jsem ho, tak letmo jsem ho zahlídla. Dědek starý tam seděl,
1: no,
2: normálně.
1: Moment, dědek, tomu bylo
2: 63. No. Starý, no, nezlobte se, starý pán.
1: To absolutně. Se na mě nezlobte, ale 63 je mě teď.
2: Pro 23 letou holku budete taky dědek. Bohužel je to tak, no. Takže tam nějaký pán seděl, starý pán. A já jsem prostě, tam jsem se ho všimla, jak jsem zjistila, že žije ještě. No a pak jsem vlastně ho potkala, až v druhém ročníku jsme se dali dohromady, ale... To je taková záležitost, to se nikdy stane. To byly hvězdy, které lítaly nad náma a prostě se to tak stalo. Ale předtím, koho jsem potkala a kdo mě hodně ovlivnil, byl právě Zdeněk Podskalský. Zdeněk Podskalský byl úžasný. My jsme se potkali, já jsem hrála dvorní dámu kompars v Noc na Karlštejně. A
1: v tom jeho filmu?
2: 19. Jeho filmu. Ano, šestý kompars, 20. jsem byla.
1: Je vás tam vidět?
2: Ne, myslím, že nevím, někde říkám 25. kompars. A byla situace, kdy začalo pršet a my jsme měli paruky. A oni nás hnali do autobusu, aby ty paruky nezmokly, logicky, aby to nemuseli ráno předělávat nebo noci. A přišel pan režisér Podskalský a měl flašku myslivce a jak všichni pospíchali, tak on mě ji dal a řekl, že mu, ať mu ji ohlídám, že mu ji pak dám, ale oni mě zahnali do autobusu, takže já jsem měla skoro celou flašku myslivce a už mě vezli na Barrandov na slíkání a říká mi kamarádce Vladěně, Vladěno, já mám flašku myslivce, no to se teda pěkně toto, že jo, hezky se dáme do nosu. A pak jsem říkala, to není moje. Absurdní situace, taky hvězdy. Vyjela jsem z Davids s flaškou myslivce a říkám, já ji někomu půjdu, já mu tomu režisérovi půjdu vrátit, on bydlí někde v Holešovicích, jsem si myslela. Vystoupím na Klárově. A Podskalský okolo mě projel v autě. Tak jsem ho zastavila, aby byl na červenou. A říkám, tady máte tu flašku. On vůbec neviděl, která by je. Já byla nakrátko, že jak kluk.
1: Bez paruky.
2: A tak jsme se strašně pak opili večer. A od té doby vzniklo obrovský přátelství. 19.
1: To je zase něco, muselo být nahoře.
2: Muselo být něco nahoře. A velký, protože co on mi dal, ten Podskalský, to ten Vávra neměl. Vávra byl, ten byl mramor, že jo. Zatím jsem Podskalský, ten
1: to... sluníčko takový.
2: No ještě, ten to viděl tak lehonce, ty jeho baletky a ty to šuby-duby. On mě dostal vlastně do zábavy. Dělat zábavu, jo. Takže to jsem měla školu velmi dobrou od pana režisera Podskalského.
1: Kdykoliv vidíte flašku myslivce, tak musíte si vzpomenout na Podskalského.
2: Absolutně, absolutně.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je režisérka Jitka Němcová. Já bych se vás chtěl samozřejmě zeptat, co vás čeká teď, jaké máte před sebou pracovní úkoly, co leží na vašem pracovním stole, co budete točit, jestli pak náhodou nebudete pokračovat na tom připravovaném snímku, který měl rozpracován pan profesor, nebo má rozpracován s vynikajícím scénářem Případ Masaryk, nebo na jiných věcech, jestli nebudete pracovat. Ale taky se vás chci zeptat na soukromí samozřejmě, protože mě docela zajímá, vy jste stejně tak jako pan profesor Vávra, jste gurmán. Ráda dobré bašty, dobré
2: pití. Já jsem
1: pití.
2: Dokonce možná, když jsme se potkali s tím Vávrou, tak já už jsem byla vlastně prožranější víc než on. Já teda opravdu miluji dobré jídlo, jo.
1: Jo, já jsem si dokonce někde přečetl, že máte rádi i takový, nejenom, že chodíte na dobrých restaurací, jako na dobré takové jaksi exkluzivity, ale třeba máte rádi škubánky s mákem.
2: No, ale
1: je
2: já...
1: Je to furt platí,
2: no, to,
1: jo?
2: Je to absolutně...
1: To mi udělalo radost.
2: To ale má pan profesor strašně rád, ale já je vlastně neumím, jak on je chce, jak mu je dělá maminka, jo. To je prostě, to nejsou ty opečený, on mi má rád ty...
1: Pardon, jeho maminka.
2: Jeho maminka.
1: Ale vzhledem k tomu...
2: Moje tchýně, že?
1: No, ale já předpokládám teda, jemu to, tak maminka už asi nežije. Ne?
2: Maminka, ta je z Rakouska, Uherska, jo. Že jo? A já nezapomenu...
1: U něj si člověk není ničím jistý.
2: Když si vezmete, že normální lidi mají tchána a tchýni, taky můžou být už mrtví, ale nikdy nemají z Rakouska, Uherska. Vlastně můj tchán zemřel, když se narodil můj otec. To jsou taky zvláštní věci, jo. Jo, takže a já, můj otec se ještě narodil a můj tchán vlastně už zemřel. Krásný. Nebo když se ptali pana Vávry, myslím, že to bylo na 28. října, jak si vzpomíná, když byla ta republika 1918, tak on moc říkal, já nevím, ale vzpomínám, když umřel František Josef. Řekl pan Vávra. A to byly proudy v Brně. To jsme se koukali z okna, jak lidi byli smutní. A to sedíte a koukáte a jste někde pryč úplně.
1: No moment, když umřel, tomu bylo kolik?
2: 3.
1: 3, to je pravda. No,
2: 3, viděl to. Aha. A vzpomněl na to. Strašný.
1: To je chodící historie, hrozný. To je úžasný. No, ale zpátky,
2: no, tak jdeme zpátky,
1: zpátky
2: no.
1: K tomu tedy, k vám samozřejmě. No, tak co chystáte?
2: No já teď myslím, že to udělám tak, že chtějí o mě točit 13. komnatu, ale já žádnou vlastně nemám, že jo? A tak mě napadlo, proč by to o mě točili, když to můžu natočit sama o sobě, já, když jsem režisérka, a mám takový jeden velký nápad, což jestli udělám, tak to možná skončí ta 13. komnata definitivně už, ale uvidím. No a do toho teď vlastně malinko, já jsem toho udělala dost, já jsem loňský rok udělala 5 filmů, jo. A já jsem docela vyždímaná, protože jsem ještě pomáhala dělat dokument o vlastně spolurežii na Josefu Svobodovi, to je scenograf. Výborný byl scenograf. Do toho jsem vlastně dělala toho Vávru a ty narozeniny byly peklo, že to není jenom ten dokument, to ještě bylo spoustu. Ještě knížky jsem, ještě vyšla druhá knížka 100 let od Takara Vávry, kde který jsem psala vlastně kus. 4 lidi, tam byl Tausik, Mencel, já a pan Jaroš, takže s tím byla taky práce. Takže prostě jsem malinko luftuju a nabírám zase sílu, co bude dál a jak to bude dál a co budu točit, mám připravu si, opravdu teď nepospíchám, tak na podzim bych to rozbalila zase.
1: Až to rozbalíte a pak zabalíte pro nás, pro diváky, tak si o tom třeba zase někdy v Tandemu popovídám.
2: Samozřejmě.
1: Jitka Němcová byla dnes na Tandemu a já moc děkuju za tu návštěvu a za příjemné povídání a vzpomínání. Díky, nashledanou.
2: Díky.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Lota Heller, jméno, které zná snad každý Plzeňák. Vždyť když se v roce 1953 otevírala nová velká škodovácká jídelna, Lota Heller už tam hrál na trumpetu s učňovskou kapelou. S trubkou pak prožil celý svůj život. Dnes na něj budeme v pořadu Muziky vzpomínat. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech a ještě příjemnější vzpomínání. A k tomu nám bude hrát právě dechovka Loty Hellera.

0: Známý plzeňský kapelník Ota Heller začínal jako kluk s hrou na housle, ale pak se rozhodl pro trubku. Jak se to všechno seběhlo, nám poví on sám, tak si Otu Hellera poslechněme. Záznam pochází z roku 2013, kdy Ota Heller se svou kapelou účinkoval v pořadu Českého rozhlasu Plzeň u muziky z Plzeňáky.
1: Já jsem ze Svrdovic, to je u Gdyně, a do Gdyně jsem chodil do měšťanské školy. To je vesnička, která končí lomem, čili kdo tam jede, tak už musí se vrátit, protože tam už nic není. Tak tam odsaď jsem chodil do té měšťanky a chodil jsem do houslí, neboli s houslem a hrát. Tak jsem tam chodil panu Kohoutovi a moc mi to jako nebavilo. Jednou jsem přišel na hodinu a on říká, o to cvičil si. Já říkal, jo, cvičil jsem, samozřejmě. Tak to vyndej. Já otevřel futrál a housle tam nebyly. Tak říkal, tak to si necvičil, ne? Ty máš doma ještě nějaký housle jiný? Já říkal, taky ne. Tak podívej, ty si lhal, necvičil si, ty housle si tady nechal na kanapě. A říká, tobě to nebaví. Já říkal, mě to baví, ale já mám ten malíček krátký, vy mi přes něj pořád šleháte, tak já nevím, jak to se mnou dopadne, já se musím s tátou domluvit. A oni se domluvili a řekli, tak ať toho ten Ota nechá, má krátkej malíček, doma necvičí, naučíme ho na trumpetu. Pak přijeli Američani, co jsme viděli, že měli

0: jazz, měli trumpety. Já tam mi koupil trumpetu a od té doby jsem chodil na tu trumpetu panu Schweinerovi do Gdyně. Takže jsem zůstal u té trumpety.
1: Tak vidíte, milí posluchači, všechno je nejlepší z první ruky. Otto Heller nastoupil 19. srpna roku 1948 do Škodovky jako učeň a už v roce 1953 slavnostně s učňovskou kapelou otevíral škodováckou kantýnu. V roce 1960 založil Otto Heller svůj orchestr. Ke spolupráci si přizval nejlepší hudebníky z tanečních orchestrů tehdejšího závodního klubu Škoda Plzeň. Hráli populární písničky i koncertní skladby, především na promenádě, národních koncertech, autorských koncertech, estrádách i reprezentačních plesech. Otto Heller dělal muziku vždycky amatérsky, profesionálně hrát nechtěl, protože když přišla nějaká lákavá nabídka, vzpomněl si prý vždycky na svého dědu, vesnického muzikanta, který prý říkával, že hudba je veselá bída.

Posloucháte pořad Muziky muziky, dnes vzpomínáme na plzeňského kapelníka Otu Hellera, který svou lásku k hudbě vyvážel do celého světa. Se svou kapelou hrál v Americe, Rusku, Japonsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku i Holandsku. Doma si tisíce posluchačů jeho hudbu pamatují z tanečních kurzů, maturitních a jiných plesů, odpoledních čajů, ale i z promenádních koncertů. A jen málo kdo ví, že tradici hraní vánočních koled na Štědrý den z věže chrámu svatého Bartoloměje v Plzni založil právě on. Naposledy hrál odtud zaplněnému plzeňskému náměstí ve svých 84 letech v roce 2017.

Slavný plzeňský kapelník Ota Heller vedl svoji kapelu téměř 60 let. Byl tak nejstarším aktivním kapelníkem nejen v Plzni, ale patrně i v celém plzeňském kraji. Hudba byla prostě jeho celoživotní láskou i koníčkem. Za tu dobu se pod jeho vedením v orchestru vystřídala řada výborných muzikantů a zpěváků. I v pokročilém věku stále scháněl hry pro svoji kapelu a byl rád, když mohl hudbou potěšit posluchače. Naposledy se svou dechovkou koncertoval 1. října na Habermanově náměstí v Plzni na Doubravce a 2. října u branky v Kopeckého sadech v Plzni. Byly to poslední hry s jeho orchestrem, kterému věnoval celý svůj život. A tady naše vzpomínání na plzeňského trumpetistu a kapelníka Otu Hellera končí. Po celý tento pořad nám hrála jeho všemi oblíbená dechovka písně, které upravili Josef Thums, Zdeněk Černý, Ladislav Kubeš a Áda Doško, zpívali Dana Trojanovičová, Karel Hebl a Václav Reindl. Loučí se Jaroslav Kopejtko a je vám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde nás posloucháte. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: ke českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Písní v pravou chvíli řekni stop jsem naše dnešní hudební setkání otevřel hned ze dvou důvodů. Jednak tuhle píseň budu rozhodně zpívat na letošním turné po Čechách, Moravě a Slovensku, které zakončím 6. prosince v pražské O2 aréně. A jednak je to právě měsíc, co jsem měl tu čest touhle skladbou zahajovat v Karlínském hudebním divadle finále soutěže Česká mis 2014. Ti z vás, kdo televizní přenos sledovali, vědí, že jsem byl obklopen nejen finalistkami téhle soutěže ženské krásy, ale rovněž českými mis předchozích ročníků. Moc mě potěšilo, jak pečlivě se děvčata na naše společné číslo připravila, jak ani na okamžik na sobě nedala znát únavu či nervozitu nebo nějakou nevoli a jak pořád sešela dobrou náladou. A to nejen během zkoušek či generálky, ale také během samotného přímého přenosu. Všem za to moc děkuji. I když asi nejvíce Teresce Chlebovské a Gábině Kratochvílové, i díky jejich přístupu jsem snad zvládnul i tu nelehkou choreografii. Akorát mě při ní moc nezabírali, pro jistotu. A teď bych vás rád pozval na vůbec první tuzemský koncert velké mezinárodní hvězdy řeckého klávesového mága, který si říká Jany. Vystoupí u nás 2. května, a to v pražské Tipsport aréně.

Janny je hvězda světového formátu. Jeho tvorba překonává už od začátku 90. let hudební hranice a předsudky. V show nazvané All New, všechno nové, kterou začátkem května uvidí i naše hlavní město, zazní výběr z Janyho posledního studiového alba Truth of Touch, pravda doteku, ale také jeho nejslavnější skladby. Letos 59letý Janny patří k nejvýraznějším instrumentalistům a nejuznávanějším skladatelům současnosti. Získal více než 35 platinových a zlatých desek. Prodal více než 25 milionů alb. Legendárními se staly jeho koncerty na aténské Akropoli, v Taj Mahalu v Indii, v moskevském Kremlu, pekinském zakázaném městě, v londýnské Royal Albert Hall a portorickém El Morro nebo v libanonském středověkém městě Byblos. Velkým komerčním

Průlomem pro Janiho se v roce 1994 stalo právě vydání alba a současně i videa Jany Live at the Acropolis. Jany živě na Akropoli, natočeném v roce 1993 ve 2000 let starém atenském divadle Herod Acticus. Když záznam tohoto koncertu vyšel na videokazetách, prodalo se ho kolem 7 milionů exemplářů a jde o druhé nejprodávanější video všech dob. Před Janem je už jenom Michael Jackson a jeho Thriller. Letos v březnu, v předvečer svého celosvětového turné, vydal Jany album Inspirato. Jeho nejúspěšnější skladby na něm zpívají, podle Janyho slov, nejkrásnější hlasy současnosti. Třeba hvězdní tenorista a dirigent Plácido Domingo naspíval Janyho skladbu End of August, konec srpna, a to pod názvem Óda na Řecko.

podání Plácida Dominga dozněla Janiho slavná skladba End of August, která vznikla v době, kdy byl Jány doma v Řecku a pozoroval, jak turisté na konci léta odjíždějí domů. Díval se na moře, ve kterém se odrážela jeho láska k rodné zemi, a cítil, jak těžký pro něj bude návrat k rušnému pracovnímu životu v Americe. Chudák. Jany mu bylo 14, když se zúčastnil řeckého národního šampionátu v plavání. Aby ale mohl na této úrovni pokračovat, musel by plavání věnovat spoustu času a zaměřit se pouze na sport. To také nešlo. Zajímalo ho však také vzdělání a muzika. A musel se rozhodnout, na kterou z těchto tří aktivit se zaměří. A to bylo dilema. Nakonec se rozhodl pro hudbu, představte si. A nikdy prý nelitoval. No tak ještě, aby litoval, aby jamroval. Současně však moc rád vzpomíná na období, kdy závodně plaval. Na Minnesotské univerzitě ve Spojených státech nakonec vystudoval psychologii. O jedné ze svých životních vášní Jány nedávno prohlásil: studium psychologie mi pomáhá celý život. Bylo přínosné pro pochopení různých kultur a lidí. Mělo velký vliv i na mou hudební tvorbu. Stále se studiu psychologie věnuji a rozvíjím je. Vidíte, že každý umělec potřebuje ke svému dílu mít také příběhy. A hlavně dojemné. Poslechněte si, jak jihoafrická operní sopránistka Pretty Yende naspívala zřejmě nejslavnější Janiho skladbu Aria.

původně instrumentální skladba Aria teď zazněla v podání o africké operní sopránistky Priti Yende s názvem Oda l'humanité, Oda na lidskost. Posledních 25 let jsou bez Janyho hudby nejrůznější mezinárodní sportovní akce takřka nemyslitelné. Od finále amerického fotbalu Super Bowl přes etapový závod profesionálních cyklistů Tour de France až po letní či zimní olympijské hry. Ruský krasobruslař Jevgeny Pliuščenko na několika olympiádách a mistrovstvích světa brusil právě na jeho hudbu. Kdykoliv může má hudba propojit lidi, jsem šťastný a vždycky je to pro mě inspirace skládat dál. Prohlásil nedávno Jany. Byť je Janyho hudba převážně instrumentální, rád jako jeden z dalších hudebních nástrojů používá lidský hlas. Zasloužil se tak o prosazení 34-letého amerického zpěváka a skladatele Nathana Pačeka, který by s Janym měl dorazit právě 2. května do pražské Tipsport Areny.

Záznam Janyho vystoupení na tradičním čínském jarním festivalu Gala, kde zahrál jako vůbec první zahraniční umělec v historii, sledovala v televizním přenosu miliarda diváků. Řadu fanoušků a aktivní fanklub má charismatický Jany také v České republice. Ti všichni a možná i někteří z vás budou mít 2. května v Praze konečně příležitost zažít Janyho na koncertním pódiu. Posluchačky by mohlo zajímat, že po 9 let byl Jany životním partnerem herečky Lindy Evans. U nás dobře známe díky roli Crystal Carrington v televizním seriálu Dynastie. Rozlučme se pro dnešek s Janym, jeho skladbou La Prima Luce, první světlo, která zazní v podání mexického tenoristy Rolanda Villazona. A mně se chce něco říct. Jany, já ti tady dělám reklamu, a co takhle vzpomenout si na Káju?

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Ve druhé polovině dnešní rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film dostanou prostor písně obyčejného muže s neobyčejným knírem a s neobyčejným basbaritónem. A také s neobyčejným hudebním vkusem. Zpívá, někdy spíše vypráví obyčejné příběhy v obyčejných písničkách. A přesto je to všechno neobyčejné. Mluvím o obyčejném muži a neobyčejném zpěvákovi Petru Spáleném, který před měsícem 22. března oslavil 70. narozeniny. Petře, s mírným zpožděním všechno nejlepší. Přeji ti vedle zdraví to, abys žil i nadále obyčejně neobyčejný život. A stejné byly i tvoje písničky. A abys měl kromě písní, které si skládáš sám, pořád štěstí na domácí autory. Protože to je v naší profesi nesmírně důležitý a čím dál tím zácnější jev.

0: roce 1962 stál Zdeněk Rytíř u zrodu skupiny Crossfire. Tahle kapela zkoušela v jednom pražském agitačním středisku a kopírovala britskou kytarovou skupinu Shadows. Klidný a jakoby spící bubeník Petr Spálený s bručivým hlasem byl onou jistotou, která jejich první hudební pokusy držela jakž takž hudebně pohromadě. Tento bubeník svou pečlivě zbalenou bicí soupravu vozil na plošině tramvaje. S pomocí tohoto bubeníka nakonec skupina Crossfire naskoušela celý repertoár Shadows a dotahli to až do Lucerny na přehlídku Big Beatových kapel. Potom vyučený knihař a bubeník Petr Spálený odešel na vojnu k muzice. Za to, že mu upadl činel při nějakém smutečním obřadu za jakéhosi papaláše, byl převelen k silničnímu vojsku, aby se posléze z vojny vrátil jako zpěvák do skupiny Hips Hroši, kterou vedl jeho bratr Jan. A tak začala jeho dodnes úspěšná pěvecká kariéra. Před 10 lety napsal Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem píseň 60. léta. Je to skvělá skladba, jako kdyby mě z duše mluvila, a já na 60. léta pořád vzpomínám a nikdy nepřestanu.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: V roce 1967, když jsem působil půl roku spolu s muzikanty budoucího orchestru Ladislava Štajdla v Las Vegas, angažoval umělecký šéf našeho divadla Apollo, můj životní kamarád a dvorní textař Jirka Štajdl, do našeho divadla skupinu Apollo Jazz Luďka Švábenského, Jirku Štědroně a dnes už zmíněnou skupinu Hips, Bratří Spálených, záhy přejmenovanou na Apollo Beat. Petr Spálený zprvu zpíval převážně převzatý repertoár, ale v jeho zpěvníku začaly rychle převládat kvalitní původní české písně. Právě během mého pobytu ve Vegas natočil Petr Spálený svůj první velký hit Plakalo Baby, autorů Pavla Krejči a Jirky Štajdla. Ten záhy uvedla jediná, tehdy existující hit paráda, rozhlasová houpačka manželů Mirky a Jiřího Černých. Když jsem se pak z Vegas vrátil, nestačil jsem se divit, jak osobitý zpěvák s repertoárem střiženým mu přímo na tělo se na scéně naší populární hudby objevil.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby,

0: Byť v roce 1968 naše divadlo Apollo zaniklo, hvězda Petra Spáleného stoupala výš a výš. Zásluhu na tom měla výborná a jeho naturelu odpovídající písňová dramaturgie. Mimořádné úspěchy slavil u tehdejšího nejmladšího publika, což se záhy promítlo i do jeho umístění v anketě popularity Zlatý slavík. Skončil rovnou na druhém místě. Málo kdo ví, že už tehdy disponoval Petr Spálený jako neškolený zpěvák úctyhodným rozsahem 2,5 oktávy. Nejvíce totiž zaujal svým basovým rejstříkem, který dodnes využívá při vyprávěcím způsobu přednesu svých písní na pomezí popu, rocku, folku a country music. V 70. letech jeho uměleckou kariéru výrazně zpomalil administrativní zákaz činnosti. A k obnovení jeho popularity došlo až na přelomu onoho desetiletí. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Soudce se ptá pana Pika. Vyloupil jste ten byt, dobrá, ale vysvětlte mi, proč jste nevzal tu hromadu ceností, která se válela volně na stole? Já už to nevydržím. Nejdřív mi za to vynadala manželka a teď ještě vy?
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: A to je pro dnešek bezmála všechno. Když v roce 1990 Petr Spálený zhudebnil báseň Josefa Fouska Až mě andělé s podtitulem Píseň pro mou ženu, rozhodně nemohli tušit, že se právě zrodil jeden z jeho největších hitů. Hit tak velký, že spolu s písní Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš a s písní Michala Tučného Tam u nebeských bran nejčastěji hranou písní na tuzemských posledních rozloučeních. Přeji nám všem, abychom byli podobně jako Petr Spálený dětmi štěstěny. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji hezký, na mnoha místech už opět i slunečný pátek. Jaké počasí nám přinese den i nadcházející víkend, to v našem vysílání i tentokrát probereme kolem 8:30 s Alenou Zárybnickou. Ještě předtím vám ale povyprávím o tom, jak jsem se stal nedobrovolným aktérem telefonického podvodu. A nebude chybět ani další díl našeho červencového speciálu Permanento. Už za chvíli se tak Kateřina Macháčová s Ivou Bendovou zaměří na svalové disbalance a na to, jak jim předcházet. Tak si zatím udělejte třeba kávu, čaj, anebo si jen poslechněte písničky a užijte si s námi další pohodové ráno.

0: když se nějaký sval zkrátí, jiný se musí prodloužit, aby to vyrovnal. A vy už jistě tušíte, že budeme pokračovat v našem prázdninovém seriálu o zdravém pohybu s Kateřinou Macháčovou. Tentokrát tedy vysvětlíme, jak vlastně vznikají svalové disbalance a jak jim předcházet. Průvodkyní celého cyklu je naše milá kolegyně Iva Bendová.
1: I dnes je s námi ve studiu Pohody Kateřina Macháčová, odbornice na zdravý pohyb a zdravou páteř a obecně zdravé tělo. Krásný den.
2: Dobrý den.
1: My se dnes zaměříme, Kateřino, na co přesně? Prozraďte.
2: No, já bych se dneska zaměřila na problematiku disbalancí, ano, kterou si můžeme demonstrovat na našich prsních svalech a mezilopatkových svalech.
1: Tak v čem tedy ta disbalance spočívá a jak se projevuje pocitově, řekněme?
2: Ona se projevuje pocitově, to si člověk možná ani neuvědomuje, ale hlavně je to vidět na první pohled. A když člověk má vlastně v disbalanci ramena nebo tu horní část našeho trupu, tak vy vidíte, jak se vlastně jako choulí, ramena mu jdou dopředu a záda má taková jako vyhrbená.
1: Bolí tohleto, ta disbalance, když se zeptám plně jako laicky?
2: Ono to nebolí, ale má to dopady na zbytek celého našeho těla, protože nám to mění naši posturu, držení našeho těla a to je velmi důležité, protože my žijeme na téhle planetě, kde na nás působí gravitace a jakmile máme v těle nějaké disbalance, tak vlastně ta gravitace, která na nás tlačí ze zhora, tak místo, aby fungovala v náš prospěch, tak jak to bylo nastaveno, tak funguje přesně naopak a naopak ty disbalance ještě zvětšuje.
1: Takže pokud nás teďka poslouchá někdo z posluchačů a má pocit, že přesně tedy sedí tak a nebo stojí tak, jak jste popsala, to znamená, že se vlastně tak trochu choulí do sebe, to znamená, že má ty disbalance, tak co může teď a tady udělat?
2: Je to zase velmi jednoduché, já myslím, že všichni posluchači si to snadno představí. Je jasné, že když nám ramena jdou jako dopředu, tak ten prsní sval je zkrácený. A abychom je vrátili dozadu, ta ramena, tak musíme ten prsní sval protahovat. A zrovna ten prsní sval je vlastně příkladem takzvaného posturálního svalu. A tyto posturální svaly mají vlastně tendenci se zkracovat. Takže je musíme protahovat jako takovou běžnou údržbu.
1: Jak na to?
2: No úplně jednoduše. Můžeme začít v leže na lůžku, to mám úplně nejradši, protože jenom když si lehnete na záda a rozpažíte ruce, tak možná zjistíte, že se vám ani jako nedotknou podložky, protože jak je ten prsní sval zkrácený, tak oni vlastně ty ruce vám budou, ani je už nenatáhnete. A když jenom takhle budete ležet a budete hezky dýchat, tak nejenom, že zase využíváte ty pozitivní účinky toho správného dechu, ale vlastně s každým výdechem se můžete do toho protažení jako uvolnit a vlastně využít tu gravitaci, která na nás tlačí ze zhora, že vám vlastně pomůže to vaše tělo krásně protáhnout. A to je jako strašně jednoduché, strašně příjemné a nemusíte dělat vlastně vůbec nic.
1: To je neuvěřitelné, já tak ráda poslouchám ty vaše tipy. Tak dejme tomu, ale že teda nás poslouchá někdo, kdo nemá až tak velké ty disbalance, dokáže v leže tedy rozpažit tak, že ruce se dotknou té podložky, může jít ještě někam dál?
2: Může jít dál tak, že překlopí boky a nohy na druhou stranu jako do rotace. Takže pokud ležíte rovně a je to v pohodě, hezky máte rozpaženo, ani necítíte, že byste protahovali nějaké svaly, tak když skrčíte nohy a překlopíte je třeba doprava, tak ucítíte, že ten levý sval se už určitě začne protahovat. A naopak, když překlopím nohy doleva, tak zase více cítím ten pravý sval. A to je takové jako protahování v leže, ale prsní sval my můžeme protáhnout úplně jednoduše třeba i na zastávce tramvaje.
1: Ano.
2: Protože se nebo o futru dveří, prostě se o něco opřete a vlastně zatlačíte do toho jako proti pohybu a všichni víme, kde máme prsní sval a najdeme si tam tu polohu, kde cítím, že se protahuje. Je to tak jako, no musíte cítit, že to je trošičku jako nekomfortní, protože napětí. Jakmile zůstanete v té komfortní zóně, tak vlastně nic neprotáhnete. Takže je potřeba jít trošku dál, ale ne zase příliš. To si myslím, že každý musí odhadnout sám za sebe a chvilenku tam vydržet, jenom to prodýchnout a to se zase dá udělat klidně několikrát za den a nepotřebujeme k tomu žádné pomůcky, jenom si prostě vzpomenout. Třeba pokaždé, když procházíte

0: dveřmi ve vašem bytě.
1: No, tak to je další tip, který nám dala Kateřina Macháčová, odbornice na zdravý pohyb a také na zdravé tělo. Mně se líbí, že vy na to jdete jemně, takže i k tomuto typu na protažení vlastně prsních svalů, třeba o futra, musíme dodat, že skutečně se jedná o ty jemné pohyby. Nepřehánět to.
0: Určitě, nikdy to nepřehánět.
1: Díky za dnešní tipy a povídání si a těším se na pohodě zase příště, naslyšenou.
0: Taky děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Pokud sledujete zprávy, nejspíš jste také zaregistrovali čerstvý případ nešťastné úřednice z Hradce Králové, která naletěla podvodníkům na telefonu. A to v dobré víře, že s pomocí policistů zachraňuje městské firmě ohrožené peníze. No a iniciativně přeposlala na falešné účty 46 milionů korun. Bohužel podvodníci jsou stále vychytralejší. A tak bylo jen otázkou času a vlastně asi i otázkou statistiky, kdy se jim něco takového podaří. Množství pokusů o podvod totiž stále narůstá. Já jsem se o tom opět přesvědčil zrovna minulý týden. Začalo to nenápadně. S rodinou jsme zrovna pobývali v Itálii a užívali si klidného dopoledne, když tu jsem si všiml, že se mi během pár minut v telefonu objevilo hned několik zmeškaných hovorů z neznámých telefonních čísel. Lekl jsem se, že se doma něco stalo, a tak jsem zkusil zavolat zpátky. K mému zmatení mě ale lidé na druhé straně přesvědčovali, že vůbec nic nepotřebují a hlavně, že jsem to naopak byl já, kdo se jim před chvílí snažil dovolat. Teprve postupně s dalšími zmeškanými hovory mi došlo, co se stalo. Podvodníci už totiž vesměs nevolají ze zahraničních čísel ani z pevných linek. Volají přes internet. To, aby je nešlo dohledat. A hlavně využívají programy, pomocí nichž se maskují za nějaké jiné, nejčastěji náhodně vybrané telefonní číslo. A ten minulý týden si jednoduše vybrali moje. Volal tak podvodník, ale lidem se na displeji zobrazovalo moje číslo. Ty desítky zpětných volání a SMSek, které mi pak během dalších dnů přišly, byly tím pádem jen zlomkem celé komunikace, tedy pocházely od těch, kterým se podvodník nedovolal a oni se naopak snažili volat zpátky. Jak jsem zjistil, operátor v takové situaci mnoho nezmůže. Odkázal mě na policii České republiky, což bylo několik set kilometrů od domova dost obtížně uskutečnitelné. Nakonec jsem to vyřešil přednastavenou zprávou s vysvětlením a omluvou a tu jsem pak další tři dny posílal všem, kteří se mě snažili kontaktovat. Popravdě někdy se z toho vyklubaly i docela milé konverzace plné pochopení. Dost se mi ale ulevilo, když to celé po nějakých třech dnech skončilo. Stejně tak náhle, jako to začalo. Podvodník si nejspíš zase změnil číslo. Nezbývá tedy než věřit, že příliš úspěšný nebyl. Já jsem se ale opět přesvědčil, že v případě nevyžádaných hovorů bychom všichni měli být nesmírně obezřetní.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Víkend je před námi a ať už bude pro vás ve znamení nějakého výletu nebo naopak ve znamení odpočinku, předpokládám, že předpověď počasí se nám bude hodit všem.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A i dnes to všechno probereme s Alenou Zárybnickou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
0: My už nějakou dobu naznačujeme, že se opět blíží teplé letní dny. Dnes to ale ještě tak úplně nebude, nebo ano?
2: Ne, dnes bude ještě většinou pod letními 25 stupňů Celsia, 21 až 25 na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů. Čeká nás ale oproti včerejšku už méně mraku, bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky odpoledne a na večer bude od západu dál oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. A ještě vítr severozápadní, severní 2 až 6 metrů za sekundu bude odpoledne a večer slábnout.
0: A co jsem se tak díval, v sobotu už se léto dostaví.
2: Ano, léto se dostaví určitě v teplotách, maxima budou kolem 25 stupňů Celsia, dostanou se tedy až na 27, někde až na 29 stupňů, bude záležet místo od místa, ale co je podstatné, bude jasno nebo polojasno, zcela bez srážek. Ty se objeví až během neděle, kdy přes nás začne přicházet slabá studená fronta, ale bude nabírat na intenzitě ve střední Evropě.
0: Když jsme se k té neděli dostali, tak jaké teploty čekat tento den?
2: Dostaneme se až ke 30 stupňům Celsia, maxima budou tedy 25 až 30. Zpočátku bude polojasno, ale později bude až oblačno, přechodně až zataženo a od jeho západu čekáme místy přehánky, ojediněle i bouřky. Vítr bude foukat většinou mírný jižních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a pak se bude měnit na západní.
0: Za celý týden předpovědí děkujeme Aleně Zárybnické, klidné dny přejeme a zase brzy naslyšenou.
2: Budu se těšit, pěkný den.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Když se řekne Miloš Kopecký, vybavíme si především charismatického herce, ale byl také výborným reprezentantem takzvaného hereckého zpěvu. Výrazně mu seděly i šancony. Jeho ale nejslavnějším kouskem je muzikálová píseň, která proslula televizním zpracováním z roku 1960. A je tak jen málo těch, kteří Mekký Mesra nikdy neslyšeli.

0: Boží bič, tak se v některých končinách Česka i Slovenska říká řepíku. A lidé ho znají už tisíce let. Naši předci ho ale nazývali také řepíček, konopěnec nebo útrobník. Věřili, že odvrací nepříznivé energie a zahání zlé duchy. Jak nám může být řepík prospěšný dnes, to ví a poví kolegyně Eva Bucharová.
1: Opustíme doby, kdy ještě lidé věřili na čarodějnice, zlé duchy a mágy a před jejich kouzly je měl chránit právě řepík lékařský. Dneska můžete řepík využít opravdu všestranně. Je vhodný k vnitřnímu i k vnějšímu použití. Jako obklad, koupel anebo mast ho oceníte při špatně se hojících ranách, popáleninách, odřeninách, dokonce křečových žilách anebo hemoroidech. Čaj popíjejte, když vás trápí žaludeční vředy, průjem a nebo máte potíže s játry. Odvar je dobrý pro koupel nohou a nebo celého těla, které zbaví únavy. Říká se, že ženy by si měly řepíkovou lázeň dopřávat častěji pro krásnější a pružnější pokožku. Řepík má stahující účinek, to oceníte při silné rýmě nebo problémech s hlasivkami, když si z něj připravíte výplach. A jak si ho přichystáte? 1 až 2 polévkové lžíce usušené řepíkové natě zalijte 3 deci vařící vody. Krátce povařte a pak ještě louhujte 20 minut v uzavřené nádobě a potom sceďte. Pro výplachy nosní dutiny použijte odvar úplně vychlazený. A ještě připravujte ho vždy čerstvý.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V září loňského roku jsme Tobogan věnovali Ondřeji Suchému, který slavil 80. Dorazili i Jana Paulová, Radůza a pan Jiří Suchý. Tak si to pojďme zopakovat.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Ta pusa.

Jsou skoro 5 let zavřené, rekonstrukce ale konečně zdárně začala. Mám na mysli drábské světničky u Mnichova hradiště. Když to trochu přeženeme, dá se říct, že pískovcový skalní hrad si turisté téměř odnesli na botách. Teď se tam usilovně pracuje, aby se výletníci mohli vrátit ještě letos na podzim. Podíváme se tam s mikrofonem už po písničce od Milušky Voborníkové.

0: Drábské světničky u Mnichova hradiště se po 5 letech dočkaly rekonstrukce skalního ochozu. Lidé trpící závratěmi budou mít cestu nahoru pohodlnější pomocí nového zábradlí a laviček. Materiál na úpravy ale musel nahoru dopravovat vrtulník. A opravy za zhruba 18 milionů korun zkomplikovalo také hnízdění sokola stěhovavého. Na skalní hrad by se ale turisté mohli dostat ještě letos na podzim.
1: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se modrou vracíme zpátky. Jako.
2: Ale je to tam ten.
3: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
4: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod skalní hrad.
3: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zadku z horní skály. No.
4: Tady před stavbou na Drábských světničkách, před tím skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sam opravdu nikdo nedostal.
3: Taky původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
4: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
3: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo protierozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálý erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu, kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater jako vejš. No to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malovaný ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
4: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
3: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruba tam k tomu polámanému stromu.
4: Práce mají 3měsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhovavého.
3: Nakl vejce, z vejce vylíhli malí sokolici, sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
4: Turisté se na skalní hrad budou moct vrátit od října. Z Drábských světniček Johana Tománková, Český rozhlas.

Pohodové ráno nám pomalu končí, ale naše dnešní vysílání je v podstatě stále na začátku. A pokud s námi budete i během dopoledne a jste alespoň trochu soutěživé povahy, budu pro vás mít jeden tip. Jako každý prázdninový pátek nás i dnes v Kolotoči čeká další doslova pohádková soutěž. Právě rozhlasové pohádky jsou totiž jejím hlavním tématem. Celé to probíhá velmi jednoduše. Po 11. hodině stačí poslouchat naše vysílání, ve kterém vám kolegyně Jana Chládková odtajní soutěžní otázku. Pokud nebudete odpověď vědět z hlavy, určitě doporučuji podívat se na náš web pohoda.rozhlas.cz a on ten internet se bude hodit tak jako tak. Soutěž je totiž e-mailová. V našem případě posíláme odpověď na adresu pohoda@rozhlas.cz. Pro toho nejrychlejšího posluchače nebo nejrychlejší posluchačku máme připravenou knihu od vydavatelství Portál a také dárkový balíček naší stanice. Tak určitě po 11. zbystřete, do té doby nás čeká tandem, ve kterém zavzpomínáme na Vlastimila Harapese a po 10. pak v pořadu A léta běží vážení o svých osudech a jazzu povypráví Gustav Brom. Hezký poslech a pohodový víkend vám přeje Václav Kuba a budu se těšit celý příští týden naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Tanečník, choreograf, pedagog, dlouholetý člen, herec a umělecký šéf baletu Národního divadla v Praze. Všechny tyto profese spojovalo jméno Vlastimila Harapese. Právě v těchto dnech by oslavil 80. výročí svého narození. Jeho vzpomínky na stěžejní momenty života si můžeme připomenout v následujícím pořadu.
0: Tandem.
2: Hezkou jízdu s tandemem vám opět přeje, milí posluchači, Jan Rosák. A kdože nám bude dělat dneska milého společníka? Myslím, že stačí říct, že to je nejvýraznější postava českého baletu 70. až 90. let. A už víte, že s tandemem se dneska projede Vlastimil Harapes. Vítám tě, Vlastíku.
3: Díky, díky, dobrý den.
2: Od naší poslední společné jízdy uplynuly, představ si, už víc než 4 roky, tak si můžeme probrat, co tě v nich všechno potkalo. Vám ostatním přeji jako vždycky dobrý poslech.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jestli si někdo myslí, že Vlastimil Harapes poté, co pověsil
2: piškoty
1: věší baleťáci, víte, jako na hřebík.
2: Dámy špičky teda.
1: Takže by, jak si už jenom si hodil nohy na stůl a ruce za hlavu, velice se mýlí. Protože Vlastik je člověk velice činorodý a dělá dál umění, i když trošičku v jiném ranku, v jiných kategoriích. Tak například, co, abych nezapomněl, tak fušuješ nám taky do řemesla a moderuješ.
2: Ano.
1: A dokonce v rádiu mikrofonu. Jak tě to baví?
2: No, tak baví, protože když jsou zajímaví hosté, což já mám vždycky zajímavé hosty.
1: Si vybíráš, předpokládám sám.
2: Ano, samozřejmě. A vysvětlím jim jenom, o co jde, o jakou atmosféru, že to je teda před spánkem, že nebudem nikoho trápit. Mám samozřejmě spoustu přátel, například teda budu jmenovat profesorku Jitku Abrahamovou, onkoložku, že jo, a tak říkala, ty děláš to rádio, to bychom taky mohli si tam promluvit o tom, a pak říkám, no ale Jitko, tak já o té rakovině zrovna před spaním to není až tak, nebylo by to tak zábavné, a ona říká, ne, jen se neboj, to bude v pořádku, tak opravdu se stalo. A povídali jsme si tu hodinu a půl a bylo to opravdu velmi zábavné, protože samozřejmě vyprávěla, jak začínala s tou lékařskou praxí a tak dále, ale vynechali jsme takové ty smutné případy, takže to bylo o té veselější stránce toho povolání.
1: No to, že tě to baví a že ti to jde, to je jasné, ale kromě toho tě hrozně baví a jde ti taky divadlo. A teď myslím ale divadlo činoherní.
2: Ne.
1: Čili ty už sice jaksi

0: ale královnu, tam mám hned tři královny.
1: Ale ne na jednou teda.
0: Ne, naštěstí vždycky jenom jedna, která má zrovna jaksi čas a může, takže je to Dana Morávková, nebo Leona Machálková, nebo Hanka Buštíková, ale všechny jsou velmi příjemné a krásné, tak jak to má být, takže to je bezvadný, se mnou alternuje Milan Drobný, no a je tam spousta jiných ještě, jako Martin Dejdar, Jirka Korn, Martin Pošta, Josef Vojtek, Hanka Křížková dělá Macechu, samozřejmě Renáta Podlipská s ní střídá, no a sestry Magda Malá a Sabina Laurinová a no prostě.
1: A spousta dobrých krasobruslařů taky.
0: A výborný, opravdu výborný a vždycky to má takový jako velký úspěch. Teď to bylo i v aréně samozřejmě.
1: A víš co, o těch tvých divadelních i jiných aktivitách si určitě dneska ještě popovídáme, abychom si to všechno nevystřílili.
0: Tak.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vlastimil Harabes, toho stíhá opravdu neuvěřitelně mnoho, přestože by už nemusel v podstatě stíhat nic, ale to by ti nedalo, Vlastiku, tebe to pořád baví, to je evidentní. Ale já mám tady takovou rubriku pro hosty, kteří přicházejí do našeho tandemu po několikáté už, a ta rubrika se na tebe přímo teď hodí. Co jsi v životě ještě nestihl a rád bys to napravil?
2: Tak o tom jsem nepřemýšlel, protože já jsem fatalista a beru tak jako život, tak jak to jde, a příležitost, jak to jde. A jenom vím, že připravenému štěstí přeje, takže se snažím být na určité situace připraven. Ale může vždycky, to může všechno člověka zaskočit, že jestli vystupuješ v čemkoliv v televizi, nebo tak se tam setkáš s lidmi, s kterými to nedopadne až tak, jak by si to člověk představoval a tak dále, takže může být všechno. Takže ale nejsem ten typ, který by o něčem snil, nebo nemůžu říct, že bych ještě chtěl zkoušet něco nového, nebo tak. Jenom já to beru jako takový trénink, že když bych třeba nehrál to divadlo, tak bych vlastně ty závěty by zakrňovaly, a že je dobrý jako pořád

0: něco učit. Jo, jako, no, prostě takový trénink, taková masáž.
1: Ty věci, které hraješ v divadle, přicházíš taky s těmi nápady jako sám? Nebo si necháš, jak si se necháš oslovit?
0: No, jako myslíš při tom
1: třeba dejme tomu vzniku? Cestu kolem světa za 80 dní, kdo ti to nabídl? A nebo třeba, když děláš zájezdové představení, kdo to rád v kině?
0: Já většinou zjišťuju, že zaskakuju za někoho. Jo. Mě to vůbec nevadí. To byl, myslím, záměr byl od pana režiséra Jaroslava Kříže v Nymburce, aby toho Foga hrál Honza Šťastný z Vinohrad, ale ten má tolik práce v těch seriálech, že to musel odříct, no tak jsem to musel vzít já, jo, jako jo. Třeba, ale taky si teď vzpomínám, že nejenom v tomhle, ale že se jednalo o hodinky teda, hledali ambasádora a tak mě oslovili, jo, s těma hodinkama. Už jako před lety, to nebylo teď. Teď už jsem ambasádorem jiných hodinek, jako jo. Ale předtím jsem si vzpomněl na ten případ, že se omlouvala ta dáma a říká, víte, my jsme chtěli pana Šebrleho, ale on nemá čas. Tak jestli byste to vzal vy? A jsem říkal, to mě vůbec nevadí, že vystřídám takového fešáka, jako je pan Šebrle, takže to je bezvadný. A hlavně těm hodinkám je to úplně jedno.
1: Samozřejmě.
0: Tak.
1: No to je náhodou docela prima, být takovým záskokářem za takovýhle...
0: Tak, a jsou ti vděční ty lidi, no, že, tam, no, že si zaspal tu díru. A já to přesně dovedu ocenit, protože tím, že jsem šéfoval taky těch 12 let v tom Národním divadle a rok ve Slovenském Národním divadle, tak vím, co to je, když prostě ti někdo vypadne, že jo, jako když najednou někdo není, že jo.
1: A to se může stát taky v baletu, že třeba je potřeba zaskočit?
0: No to samozřejmě, to je téměř při každém představení jsou záskoky. Tam.
1: Prosím tě.
0: Teď zrovna říkal mi jeden známý, který mě vez nedávno na takový křeslo pro hosta za Prahu a říkal, já jsem byl jednou za kulisama při nějakém baletu, myslím, že to byl Spartakus, říkal, a já jsem valil oči jak se tam mluvilo. Oni pořád při tom mluvili, při tom tancování. Jsem říkal, no jistě, protože si napovídali, co má jít, kam má jít ten kolega, no jistě. Tam přes ten orchestr to není slyšet samozřejmě, že když tam burácí orchestr.
1: To chci říct, že tam jde běžně komunikace, takhle frčí.
0: No, ano, teď musíš doleva, 4 kroky doprava, tombe pade bure a pryč a pak se vrátíme z druhé strany a takhle to tam to jede, že jo.
1: Ježíš, to by bylo ale přece prima, kdyby tohle to se mohlo zveřejnit.
0: No jo,
1: že by se tam dal mikrofon a divák by to slyšel.
0: Slyšel, co by se dělo. No,
1: no, no. Tak to, no. To možná do budoucna uděláš takovou nějakou komedii. To
0: třeba, ano.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
3: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká. Když slyší, jak skok z

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pro mnoho tanečníků je určitě, myslím těch, kteří s tančením třeba teď začínají, je určitě Vlastimil Harapes velikým předobrazem, možná přímo jejich hrdinou. A já se vůbec nedivím, protože, jak už jsem říkal taky v úvodu, Vlastik je skutečně nejvýraznější postavou českého baletu 70., 80., 90. let. Ale kdo pak Vlastiku byl tvým takovým hrdinou? A teď nemyslím třeba, nemusí být v oboru, nemusí to být v oboru tance. Hrdinou tvýho dětství. Zaspomínáš?
2: No, hrdinou dětství. Tak já jsem byl z vesnice a já jsem to tak moc nevnímal všecko.
1: Třeba literárním nebo filmovým.
2: Vím, že se mi líbila Lolo Bridgida. Tak to nebyl můj vzor, ale...
1: To se mi líbilo taky.
2: Protože byla velmi krásná, a pak Brigitte Bardot. Ale to určitě ne, ale z toho oboru potom, když jsem teda v těch 14 letech přišel na konzervatoř, tak samozřejmě nám promítali nějaké ty záznamy, které tehdy byly, to nebylo tolik, ale byl to Vladimír Vasiljev z Velkého divadla v Moskvě, a pak Rudolf Nureyev, který teda emigroval, takže se to moc promítat nesmělo teda, ale tam prostě ve škole byla nějaká nahrávka právě třeba z baletu Korzár, což bylo ohromný, a tak to bylo něco velkolepého teda, když jsem tohle viděl, tak to samozřejmě jsem netušil, že se potom s těmi lidmi setkám. Jakože také vlastně existoval dřív, jestli ty to pamatuješ, nebo si to viděl, film Romeo a Julie s Galinou Ulanovou. A potom ten Romeo vlastně přišel k nám do divadla jako trenér. Jo, tady, takže to bylo taky ohromný, že ten člověk, který jsem si vůbec nemyslel, že se někdy s ním setkám, nebo i s tou Galinou Ulanovou, nebo Májou Pliseckou.
1: Teď si mě připomněl, tuším, předevčírem šel v takový medailo Máji Plisecké a byl úplně fascinovaný.
2: No, ten zjev jenom, že? Ten krk a ta
1: úžasná. Tam byla scéna, kdy tančila na stole, tuším, Bolero, nebo co to bylo?
2: Ano, Bolero.
1: Ale to bylo něco fascinujícího. To myslím, že
2: Moritz Bežar.
1: Že musí i tobě mráz po zádech běhat, když to vidíš. Když a že jsi něco viděl.
2: Já zrovna tuhle muziku rád nemám, ale existuje právě to na ní stavěl ten Moritz Bežar, ten Brusel balet 20. století. To byl vlastně, to byl můj sen, tam vlastně po škole jít tam do toho baletu 20. století, a osud tomu chtěl jinak. Prostě jsem natáčel Markétu Lazarovou a skončil jsem v Národním divadle, kde jsem se trval 42 let.

A zůstaly jenom tvoje stopy. Kam vedli, já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Tak prosím tě, přijď. Přijď k tý naší zdi, dřív než se rozední. Tam zaspívám, až zvon se rozední.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mezi všemi klasiky českého humoru si vybral Vlastík Hrabes Felixe Holzmana a mám takový pocit, že když si tady byl naposledy, takže jsi ho vybíral taky. To znamená, že se tvůj vkus nemění asi.
2: No asi ne, a taky nedávno, jak se tak opakujou ty staré věci, tak to je pro mě... Hlavně já proto mám rád toho pana Holzmana, že se mi to zdá jaksi laskavé.
1: Všimni si, Felix Holzman nikdy ani jednou v jedné své scénce neřekl jediné sprosté slovo.
2: Přesně, to jsem si všimnul, ano, ano.
1: A je to humor.
2: Tak.
1: A jaký humor?
2: Tak, tak.
3: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte? A říkám, baba. A jaká baba? Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo, jo.
4: Je tak baba jako jo, jo, já. No jo,
3: tak
4: jo.
3: Tak jsem to myslel.
4: Jo, jo.
3: No.
4: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
3: No jo. No jo. No tak řekněte něco podobného.
4: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného. No. Vy náhodou taky ne?
3: Já? A? Taky ne. Ne. No, jo, počkejte, no. To jste slyšel.
4: A co?
3: Jouda zemřel.
4: Jouda?
3: Jouda.
4: Jaký Jouda?
3: No, Franta Jouda.
4: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
3: Je to tak, zemřel.
4: Prosím vás, a úplně?
3: Jo.
4: Tak to on už nežije, co?
3: Teď prej už ne.
4: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
3: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
4: Prosím vás, a kde?
3: No co kde?
4: No kde byl?
3: No já nevím.
4: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
3: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
4: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Jak je tohle možný?
3: Já nevím.
4: Takovej hodný člověk to někdy byl, no. Víte?
3: Ještě minulej týden byl naživu.
4: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
3: Jo.
4: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
3: Ale umřel. Na traverzu.
4: Prosím vás. Zápal, jo?
3: Ale ne. Spadla na něj.
4: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
3: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
4: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
3: No Jouda.
4: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
3: No vy jste ho neznal?
4: No já myslím, že jo.
3: No, tak to byl on.
4: Jo, takovej malej černej, že jo?
3: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
4: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů. Každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ty jsi sjezdil kus světa, ale samozřejmě se svým baletním uměním.
2: Ano.
1: Od Aljašky, Japonsko, Čínu, vím já co, Austrálie, Izrael. Ale mám tady napsáno, že nejradši máš Itálii a Řím. A máš vůbec nějaký místo třeba na světě, kde ti je nejlíp? Kromě samozřejmě domova třeba, že jo?
2: Ne, kdybych musel žít někde jinde než v Praze, tak by to byl Řím.
1: Vážně, ano.
2: Mně se tam tak dobře dýchá. Jako. To je zvláštní asi tam, že to je blízko toho moře a tak jako takový prosycený ten vzduch. A no prostě, mě to fascinuje. Řím mě fascinuje.
1: A máš tam i takový jako nějaký místečko, kam si rád třeba sedneš kavárničku nějakou, no, už oblíbenou.
2: Ten střed, tam střed, no, Trastevere a tak jako to prostě něco úžasného.
1: To vyznáš je tam.
2: Tam se vyznám.
1: Už jsem byl párkrát.
2: Už jsem tam. Pár měsíců jsem tam, ano, strávil. Takže.
1: A je nějaký místo na světě, který naopak jako třeba, když tam byl, tak jsi si říkal, no tak sam bych nemusel.
2: Černý most. Tady na Černý most.
1: Jo, tam nemusíš.
2: Tam bych nemusel. Ale taky jsou tam lidi, to zase jako já vím, že se nedá nic.
1: Ne, já jsem teď myslel nějakou cizinu.
2: Ano, já
1: cizinu třeba. Myslel jsem nějaká Sibiř třeba, nebo něco takového.
2: Ne, tam jsem nebyl, ale mluvil jsem o té Aljašce, tak tam taky se mi to tam zrovna teda nezdálo až tak, ale tam asi spíš teda ta příroda, a to my jsme nebyli, takže tam to je takové skromné, malé, zima je tam a to já rád nemám.
1: Nemáš rád zimu?
2: Nemám. Já jsem narozený ve Lvu. Takže asi to nějak souvislí, že spíš jako když to sluníčko.
1: No tak, jasně, no to je srpen, že
2: červenec.
1: Červenec, no viděl jsem srpnovej, no tak to přesně taky, no. Ale já občas jako do té zimy, ale jenom pro ten kontrast, jako jo. Ale prosím tě, u nás tady v Česku je taky nějaká lokalita, kam jezdíš rád třeba?
2: No určitě jezdím rád na chalupu, na Rakovnicku. Tak tam už taky už já jsem 35-40 let jezdím, takže tam mě to taky připadá tak, jako takový druhý domov, i když už to 8krát vykradli, tak jako se trochu odcizilo. Nechápu, co tam pořád hledají teda, protože samozřejmě tam nic takového není vzácného. A jak si poničej, že ty dveře vylomějí a v okna rozbijou a no, tak je to velmi nepříjemné, ale tak uvidíme. No.
1: Asi pravděpodobně nejenom tobě se tam líbí.
2: Tak.
1: I osmkrát se tam líbilo ještě zlodějům. No.
2: Tak.
1: Už tam nechoďte, kucí, nic tam
2: není. Není tam nic.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já pokud vím, tak Vlastimil Harapes nikdy do politiky nešel. Víš, že si nedělal do politiky?
2: Ne, dokonce mě třikrát už mě vybízeli, abych se stal senátorem, ale nějak...
1: A nepojíš do toho, ne?
2: Ne, vůbec mě to nemáká.
1: Ale dobře, jak si v reálu určitě ne, ale teď si představ hypoteticky, kdyby si měl pravomoc, dokonce, já ti dám větší pravomoc, než bys měl jako senátor, světovýho prezidenta. Co by si zařídil první?
2: To jsi mě zaskočil tou otázkou a to je, já myslím, že bych to musel promyslet, protože vím, že někdo prohlásil, že není třeba pěstovat mnohoučenost, ale přemýšlivost. A myslím si, že třeba asi včetně mě, že málo přemýšlíme, a že hned jsme nespokojení, jak to jde, tak prostě se to ne vždycky líbí, ale nikdo nejde po té podstatě, proč to tak je. A tak, jak jsem byl veden vždycky, že člověk má začít od sebe, na sobě hledat chyby a pak teprve na těch druhých, takže spíš se držet asi, kdybych musel být tím vládcem světovým, jak říkáš, tak se držet těch hlavních zásad slušnosti a třeba dneska se moc nic neví o pokoře, že a o skromnosti a o noblese, takže to by bylo spíš takto, ale to patří asi k tomu věku našemu, to nejenom, ale i tvojemu, nejenom mému, takže k tomu člověk dochází asi až v tom pozdějším věku, i když si myslím třeba, že já také jsem ve spojení se speciální olympiádou pro mentálně postižené občany, že už 20 let teda. A právě také jsme jako absolvovali řadu těch olympiád v zahraničí. A oni mají takovou jednu, určitě většina těch lidí má jednu vlastnost, kterou máme společnou, teda já s nima. A to je, že vůbec nevíme, co je závist. A to si myslím, že toho, kdyby se lidé zbavili, hlavně u nás tady v Česku, tak to by bylo ohromné, protože závidět někomu, že má zámek třeba, jo, tak protože si nedovedou představit, co to je za starost, že jo. Já bych to nechtěl ani za nic, mě stačí ten dům, kde bydlím, a potom ta chalupa, kterou vykradli, jak jsme o tom mluvili 8krát, tak ještě mít ten zámek na starost, který ty můžou vykrádat taky dnes a denně a tak dále, že jo, a něco opravovat. Vlastně jsem si vzpomněl na staré francouzské přísloví, jsem čet, jestli ho neznáš, že bylo to o orlojích, jo, protože u toho orloje vždycky musel být člověk, který ho pořád jako ošetřoval, že byl poruchový strašně. Takže udržovat orloj, opravit starý dům a vyhovět mladé ženě jsou práce, které nikdy nekončí. Jo, takže si myslím, že kdyby jenom těch přísloví a tohle všeho, co existuje, kdyby si to, já mám rád a citáty, že někdo jak si dovedl sformulovat několika slovy přesně, že tam se nemusí jako, jak si ohovořovat do široka, tak to je bezvadný, tak by to bylo skvělý, tak bych nařídil, že všichni lidé si musí učit citáty.
1: Ale jenom takový ty vlídný, elegantní.
2: No tak všechny to, ty moudrý, ne vlídný, moudrý, hlavně moudrý.
1: Hlavně moudrý.

0: No, teď si nám hezky připomněl s Leonou Machálkovou, že nastal čas loučení, no že už máme před sebou poslední povídání. Vlastně Hrapes takhle hezky zpívá v Popelce, kterou vřele doporučuji, abyste navštívili.
1: Kterou vytvořil Jindřich Šimek, režisér a autor teda scénáře vůbec toho projektu, a muziku složil Petr Malásek a slova Václav Kopta. Ano. Těch písniček teda.
0: Jedno slavné jméno vedle druhého. A vlastně Hrapes hraje krále.
1: Ano.
0: Ano, ano.
1: A zpívá.
0: A zpívá, samozřejmě. No, prosím tě, když jsme u těch men, tak ještě jedno jméno mě vytanulo na mysli, nadace Zdeny Frýbové, která se stará o opuštěná týraná zvířata. Ještě pořád jsi tam?
1: No, bohužel paní Zdena Frýbová zemřela, předloni, myslím, to bylo, takže nějak se to, myslím, že zrušilo, nebo vyměnili členy, nevím, už tam teda já nefiguruju, ano.
0: Ale pejska máš pořád.
1: A ano, před těmi 13 lety jsem si přivedl právě z Měcholup, z toho útulku. Tam jsme byli v takové místnosti, taková jakoby karanténa, a tam měli takový dva pejsky a tyhle ta potvora se ode mě nehnula, a předtím mě zrovna teda pošel ten můj pes 18 let, bylo Zorce, taky voříšek takovej. A Hana Talpová říká, no to si musíš vzít, to přece tady nenecháš. No tak jsem ji teda přivez domů, neodolal jsem, a to byla v takovou sobotu, a ve čtvrtek porodila 5 štěňat.
0: Jejda.
1: No, to bylo opravdu zábavné.
0: To jsi netušil.
1: Že jsem měl 6 psů na jednou, nejednou. A co se může stát všechno?
0: Co si s tím dělá?
1: No, tak jako...
0: Rozdal.
1: Pan doktor mě od toho, jak si s tím pomohl, doktor Sedlář z Jinonic, že dal 4 ty pejsky, tam je nějaké feně, které se narodili mrtvá štěňata, jedno jsme ji nechali, teda tyhle ty Albě, a ona byla vzorná matka, opravdu úžasná, a vlastně to byl takový pes, teda syn její, a nedávno vzala si ho jedna kolegyně v divadle, tam jsem ho přivedl a říkal jsem tak, a jestli si ho někdo neveme toho psa, tak ho budu muset uškrtit nebo utopit, nebo prostě, že to prostě to já nemůžu mít.
0: Jsi takhle vyhrožoval, tak, ale přitom jsi měl určitě prsty křížen.
1: A tam, ne, to nemůžeš, přece to nemůžeš. Tak si ho vem, a je to tak, jako takhle, jsem ho takovýmhle způsobem.
0: Brutálně
1: jsem ho udal, teda. Ne, ale měli ho hrozně rádi, právě o ty Dáši Špryslový, právě ta rodina, a nedávno taky vlastně pošel, takže vlastně Alba ho přežila. No, měl rakovinu.
0: Kolik je
1: Albě? Albě je 13.
0: Bože, no,
1: a pořád je veselá a krásná.
0: To je dobře.
1: No, blondýna prostě taková. No.
0: Veselá, krásná, to má po tobě.
1: Jo, asi, tak to je vždycky ten pán a pes, že
0: a,
1: to
0: si jako podobně,
1: ten tandem, ano, že aby jsme zůstali u tandemu.
0: Vidíš to, to jsi mě připomněl, že jsme v tandemu vlastně, ale bohužel tandem už končí, a já věřím, že vás pobavil hlavně jeho dnešní host, Vlastík Hrapes. Vlastíku, já ti přeju, ať se ti daří ve všech tvých současných rolích, ale i v těch budoucích, pochopitelně, protože u těchhle tě jenom nezůstaneš.
1: No, jestli pro tak aktivní staré lidi ještě něco bude.
0: To by se zdivil.
1: Jo, pořád ti nabízej.
0: Ano. Mi něco
1: no tak ty vypadáš jako král. Ty vousy a vlasy.
0: Ano, potěšení na mé straně. Ano, to samozřejmě to samé se týká tebe. Tak prosím tě, ať se ti daří. Hezký Vánoce ti přeju. A všecko dobré do nového roku.
1: Tež,
0: kterým se doufám zase uvidíme.
1: To doufám, vždycky tě rád uvidím, jsme se viděli několikrát v televizi, také přeju všechno krásné, nádherné Vánoce, šťastný nový rok a samozřejmě všem posluchačům.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
2: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Každý člověk nějak začíná. A pokud je později ve svém oboru úspěšný, není bez zajímavosti povšimnout si právě jeho začátku. Ti, kteří hráli nebo hrají na housle, určitě poznali etídu ze Ševčíkovy houslové školy. Potýká se s ní každý, kdo chce ovládnout hru na zmíněný hudební nástroj. A Ševčíkovou houslovou školou vlastně začínal svoji muzikantskou dráhu i Gustav Brom, dirigent světoznámého orchestru, který přes 50 let nese jeho jméno.
1: Ano, vzpomínám si, to mě bylo 8 nebo 9 let, to jsem byl tehdy v děcáku ve Velské Bytýšce a na Ježíška jsem dostal housle a měl jsem štěstí, že tam byl velice dobrý učitel hudby, pan Baumann, to jméno nezapomenu nikdy, který mě proto tak zapálil, že vlastně, když mě bylo 10, tak už jsem hrál na takové dětské besíce Schumannovo snění. No a pak, když už máma se postavila na nohy, pač otec zemřel, když mě bylo rok, tak jsme k ní už přijeli do Kroměříže, kde už měla ten svůj byt a šel jsem na gymnázium a vedle gymnázia byla hudební škola Moravan, kterou jsem u toho dělal a za ty 2 roky, co jsme byli v Kroměříži, jsem absolvoval celého Ševčíka. Pak jsme se odstěhovali do Brna, no a to bylo pro mě jako New York, no a všecko bylo pryč, housle, všecko jsem zapomněl, co, no. Pak se stalo to, že najednou v polovině 30. let jsme udělali první zvukové filmy a byli jsme tím tak fascinováni, jak těma kapelama a tím swingem, asi jak v 60. letech mládež Beatlesama, jo. A tak najednou jsme se na škole domluvili, kdo umí na něco hrát a má nějaký muzikantský základ, že bychom si udělali studentskou kapelu.
0: A vy jste uměl hrát jenom na housle do té doby,
1: jenom na housle. My jsme měli totiž jednu výhodu a to je škoda, že to není do dneška tak, pojďte se. Já jsem vždycky myslel, že budu inženýr. A reálka to byla na Antonínské, kde hlavní předměty byly matematika, deskriptiva, sférická trigonometrie a tak dále. A přesto jsme měli 2 hodiny hudební výchovy. A měli jsme fantastického profesora, pana profesora Tomaštíka, po válce ředitele konzervatoře taky, který nás dovedl tak zapálit pro muziku a tak nás vychovával, že já myslím, že to dneska na školách chybí. No když jsme si zakládali tu kapelu, tak byl to právě profesor Tomaštík, který se mě velice oblíbil a u jednoho nástrojaře mě poradil, abych si vypůjčil klarinet. Na první hodiny mě poslal ke Krtičkovi, jo. Pak jsem si půjčil saxofon, protože to bylo nutný. No a Krtička mě dal první základy, profesor Krtička, no a začali jsme cvičit jako kluci, no. Bavilo nás to ohromně, jenomže potom přišla válka.
0: Takže to na škole to byl vlastně ten orchestr Air Boys se jmenoval.
1: Air Boys, ano. No a teď na škole tam byl profesor Obertlí, který vedl takové protiletákové akce proti hitlerovské. No a já, když jsem rozšiřoval ty letáky, tak jsem byl zatčen 2. června v 39. a 3,5 měsíce jsem poznal, co jsou kasematy na Spielbergu a podobně.
0: Maturitu jste vlastně neudělal?
1: No, dodělal, ano. To mě kantoři všichni jako pomohli, co to, tak jsem dodělal maturitu a vysoké školy byly zavřené.
0: Takže jste se
1: tak se nedalo inženýr studovat. Tak já jsem sehnal ty kluky, že já kluci, tak když nás to baví, tak pojďme dělat muziku. No, rozepsal jsem různé dopisy a najednou jsem dostal odpověď z Rožnova pod Radhoštěm, z hotelu Radhošť, že začíná sezóna 15. června, aby jsme tam teda nastoupili. Tak jsem kluky sehnal, zkoušeli jsme předtím takové 14 dní pořád denně. No a šlo nám to, pak jsme tam teda odjeli a to byl vstup do profesionálního muzikantského života.
0: Takže to bylo vlastně 15. června roku 1940.
1: 40, ano.
0: A tehdy vlastně hosté a návštěvníci hotelu Radhošť v Rožnově pod Radhoštěm ani netušili, jak vlastně, jaký historický okamžik se odehrává tedy pro vás.
1: No to já jsem netušil taky.

0: Když jsem teď poslouchala vaše vyprávění, dalo by se, pane Brome, říct, že ve vašem životě bylo vlastně dost šťastných náhod, že jste měl štěstí?
1: To je pravda, musím to zaklepat hrozně. Pač pojďte se, třeba po válce jsem představil celou kapelu a začali jsme, pak bylo ohromný úspěch ve Vltavě v Praze v kavárně, kde jsme dostali nabídku do Švýcarska. No to se natahovalo, mezi tím byly různé angažma, pak jsme nastoupili do Bratislavského rozhlasu jako kapela před tím odjezdem do Švýcarska, než se to vyřídilo. No pak jsme odjeli a potom, když končilo tamto angažma, tak rozhlas bratislavský pořád chtěl, abych se vrátil. Tak jsem tam představil tu kapelu a jeli jsme dál. Ale krátce na to zemřel Stalin a všecko se to začalo obracet. Najednou pak jsme mohli začít hrát to, hele, u nás se dohromady nesmělo nic hrát. My jsme pro sebe studovali Dixieland, věděli jsme, že pokud jazzu už byl West Coast a to ty směry, ale to jsme nesměli hrát v kavárně, ale cvičili jsme to pro sebe. A najednou se to uvolnilo po tom, že už jsme to mohli hrát. Teď nás slyšeli Němci a hned nás koupili na Lipský veletrh. A tehdejší, to bylo Hau, ředitel Maleček, mě říká: Gustave, tak my vám to schválíme, pojedete vlakem, pasy dostanete v Praze. Přijeli jsme do Prahy, pro kapelu donesli pasy, pro mě ne. 10 minut před odjezdem vlaku přišli dva pánové s mým pasem, to byl můj osobní doprovod do Lipska. No úspěch byl obrovský tam. Neuvěřitelný úspěch, to jsme sami nečekali. Teď jsme se vrátili, no a ten ředitel Maliček mě pak volá: Gustave, děkuju, bylo to všecko v naprostém pořádku, přijeď ale okamžitě za mnou do Prahy. Já jsem jel do Prahy tedy vlakem a on mě říká: prosím tě, vyřiď si v Brně svoje záležitosti a dal mě přečíst kádrový materiál, který se nesměl číst tehdy ukazovat, kde bylo doslova napsané o těch komunistických různých odborářů. Člověk, který mnoho žádá a málo dává našemu lidově demokratickému zřízení, nedoporučuje.

Evropě. A stalo se až to neskutečné, že parta kluků z Brna, která nikde neměla podporu od nikoho, dokonce když jsme v 60. letech začali dělat jazz, tak nás z Brna vyhodili. I z rozhlasu chytli nás ostraváci, jo? Že jsme se dostali na 7. místo světového žebříčku, což je absurdní, jo? Dneska se mně to zdá jako neskutečné.

0: A letos v červnu vlastně bude mít vaše kapela už 51. výročí vlastně svého trvání. Takže myslím, že pomalu se blížíte rekordu, který zatím drží Ellingtonův orchestr, to znamená, myslím, 52 let. Myslíte, že je předčíte?
1: No tak dneska je tak komplikovaná situace, že nevím. Opravdu nevím.
0: Jak se vám ale vůbec podařilo tu kapelu tedy tak dlouho udržet pohromadě? Protože přece jenom léta běží, lidé se mění, mění se obsazení, mění se vlastně, musíte se přizpůsobovat i určitým nárokům, tedy muzikantským. Jak se vám to podařilo dosáhnout?
1: Podívejte se, když něco vedete, tak si musíte v prvé řadě uvědomit, že úspěch je záležitostí všech, neúspěch je záležitostí vedení. A já, když to šéfu, tak musím mít sám takovou disciplínu, abych byl vzorem těm ostatním. To se nedá nic dělat. Chceš být v té kapele, chceš mít nejlepší podmínky, já jsem odpovědný publiku, pořadatelům, vedení a všem, čili tu zodpovědnost musí mít. A profesionalismus, to je hrozně tvrdá záležitost. Tam nikdo neodpustí nikomu nic, víte? A je to tvrdá práce. Nejhorší je, že když docílíte úspěchy, tak potom je důležité zůstávat nohama na zemi. Pač musíte počítat i s tím, že čím větší máte úspěch, budete mít i nepřátele. Jak mě kdysi, pan Verich, když jsme seděli v internetu, já jsem byl na něco naštvaný a říká mu to, on říká, hele, mladý, zkrachovaných a závistivých se straň a vůbec se s něma nedávej do debaty. Pač to budou vždycky nepřátelé každého, komu se něco povede. A měl velikou pravdu. Závist, já to říkám, to je nemoc horší jak rakovina. To zžírá ty lidi, mě jich snad až líto, těch lidí, pač oni se žarou sami v sobě. Ale já bych jim poradil, jak se z toho vyléčit. Nejsem lékař, ale mám jeden recept. A děláte, co děláte. Snažte se ve svém oboru patřit k nejlepším. Až se vám to podaří, tak najednou zjistíte, že vám to zabere tolik času, přemýšlení, roboty, že vám ani vteřinka času nezbyde na nějaké přemýšlení, proč ten druhý má víc, anebo je na tom líp. A budete vyléčeni, že je to jednoduché.
0: Takže tady tu metodu jste vlastně uplatňoval i ve vedení orchestru?
1: Ano. A kdo to nechtěl pochopit, tu tvrdou práci a to všechno, víte, tak musel pryč. To se nedá nic dělat, protože v profesionalismu vám nikdo nic nepromíne.

0: Ve vašem orchestru vždycky byly velice silné individuality, ale přesto to nebylo nikdy na úkor samotného orchestru. Jak se vám podařilo právě skloubit tedy ty silné individuality s tím orchestrem, protože přece jenom snahou každého, pokud je zvlášť dobrý, tak je vyniknout. A jak jste to udělal, aby prostě to nebylo na úkor toho orchestru?
1: No, když já jim dávám vyniknout. Jazz je solistická záležitost. Proto všichni ti, kteří umí, tak hrají sola, které při každém koncertě představují. A pak já jsem vždycky sledoval to, abych měl v kapele co nejvíc komponistů a aranžérů, aby jsme hráli svoji vlastní muziku a měli svůj sound, jak se říká. No a potom skloubit charakterově tyhle ty kluky a daří se to. Pojďte se, Navrátil je u mě od 48. roku, dnes už je mu taky 62. Hnilička od 54. roku. Pepík Audes od 57. roku a další, jo. Pak už přišly ty mladší generace a teď byl problém, my jsme vlastně dneska orchestr tří generací. Ti staří pánové, kteří jsou tak od těch 10 let mladší jak já, potom je střední generace, kde už patří i můj syn, který hraje 20 let v té kapele, a pak ta nejmladší generace, to jsou ty třicátníci, pětatřicátníci. No ale dát to dohromady, člověk musí mít nějaký pedagogický schopnosti, je lidsky dát dokopy a zapálit pro společnou věc, tam je základ. A samozřejmě s těm individualitám dávat takovou možnost, abych je preferoval při koncertech, a je to vlastně soutěživost. Každý chce být mezi těma nejlepšíma, a to je to důležité.

0: Když jsme tedy hovořili o tom, jaké jsou příčiny toho, že se vám vlastně podařilo udržet kapelu, podařilo udržet orchestr tak dlouho pohromadě, nebylo také jednou z příčin to, že vlastně členové té vaší kapely měli možnost hrát po boku velice slavných světových muzikantů?
1: To samozřejmě, a od nich se taky učili to, co já jsem vždycky říkal. Všechna sláva, polní tráva, zůstávat vždycky i při úspěchu nohama na zemi. A když jsme poznali ty největší světové hráče, tak to jsou tak normální lidé. Dívejte se, ty 60. leta, my jsme slavili tehdy 20 let kapely a to byl s náma klarinetista Edmond Hall. Dlouholetý vlastně klarinetista Louise Armstronga. No, my jsme zažili s ním takové nádherné věci, že třeba, pojďte se, já jsem řekl zkoušku ve 3 hodiny, to se stalo ve Zlíně, myslím, na Společenském domě, a já vždycky jdu tak 4 hodiny dopředu a to se mě vždycky vyplatilo, že se snažím být pár minut před tam. No já přijdu a Edmond, který to vůbec nepotřeboval, už tam sedí a rozcvičuje se. Jsem říkal, co tady děláš? To už říkal ve 3, tak já už se rozcvičuju. Rozumíte, to je přístup a takového hráče, před kterým Čech dál klobouk dolů. A nebo při koncertech, mu tehdy bylo 60. Ta vitalita, z jakou on dovedl strhnout všechny hráče, ta poctivost, ta držina, no to je enormní. To jsem vždycky říkal, to bych chtěl mě tuto vitalitu, až mě bude 60. No já nevím, jestli se mě to podařilo, nebo ne. A nebo krásný případ, představte si, měli jsme koncert v Praze a Edmond tady byl ze svojí paní. Tak ho jako Američana s manželkou ubytovali v Ambasadoru a nás kapelu, no já jsem v Praze v tak strašném hotelu ještě nebyl. Na Žižkově jakási ratejna. No já jsem klel, jak to, a najednou, než jsem rozděloval pokoj a nadával, se přiřítí taxík a do schodu, to bylo takový schody do té recepce, s kuframa se žene Edmond Hall s paní. Já jsem říkal, co tady děláš, prosím tě. Stud mě pol. Říkal, ne, tam, kde bydlíš ty s kapelou, tam bydlím i já. Takový ohromný.
0: Začne uvěřitelný.
1: No, a řekněte to některé té hvězdičce dnešní. Jo, to je absurdum.
2: Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám. Vždyť nejlepší v celé Napoli je Marie. Oh, aha. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

0: Jestli dovolíte, já mám ještě takovou jednu osobní vzpomínku. Já jsem se s vaším jménem vlastně setkala poprvé, když jsem chodila do tanečních, no už je to tady taky dost dlouho. A tehdy mezi naše nejoblíbenější písničky patřily Krokodýlí slzy a Tina Marie. Ale já se tam, víte proč? No. Protože když jste tedy šéfem kapely, tak to vlastně má i svoje stinné stránky. Zřejmě se tedy k aranžování, ke tvorbě nových písniček a k té vlastní skladatelské práci a vůbec tedy ke hraní nedostanete. To je asi rub té šéfovské
1: ne,
0: práce.
1: To máte pravdu. Pojďte se, já pokud jsem hrával jako ještě saxofon, klarinet s klukama a tak jsem, pač profesor Tomaštík si mě vzal do práce i po válce potom v harmonii a ve skladbě, tak jsem psal spousty písniček, ať už to vlastnění ve dvou plákrása, světel matiny, vitaminový Charleston večerní a tak dále, jo. Všem, když potom jsem se rozhodl jít úplně na svobodnou nohu, že chci být pořádným šéfem, tak to aranžování, komponování nebo cvičení, no to vám zabere tolik času, že bych se nemohl věnovat tomu šéfování, protože to je úplně jiná profese. Víte? Být vynikající muzikant je senzace. Ovšem být dobrý šéf, ono to je jiná profese, to se nedá nic dělat. To všechno se musel dát stranou, spíš se musel dohánět jazyky ještě. Protože já sice francouzštinu jsem ovládal, pak jsem maturoval z francouzštiny, si němčinu tam mě nedělá vůbec problémy, institut jsem dělal, abych prostě měl ty anglické základy, to je důležité.
0: Ale já se stejně vrátím ještě jednou k té otázce, není vám to třeba někdy líto, že tady se musíte věnovat jenom šéfování a starostem o kapelu a už nemáte tolik času na komponování, na aranžma?
1: Podívejte se, líto, nelíto, jednou jsem se musel rozhodnout, dvěma pánům nelze sloužit. Chcete-li dělat něco pořádně, tak se musíte zaměřit na tu věc, kterou děláte. Že jo? Pojď to je nejen dirigování, ale zkoušení, tohle management a všechno okolo. Nakonec je ve světě zvykem, že bandlídři si uvádějí svoje pořady, čili já jsem si to musel taky osvojit a to je jiná funkce. To se nedá nic dělat.

0: Pane Brome, jaké jsou vaše pocity, když si tedy stoupnete před kapelu, než začne hrát?
1: No pojďte se, ty pocity, to je můj život vlastně. 51 let jsem zvyklý stát na pódiu a jezdit s kapelou po světě. A mohu vám říct, že byly momenty, kdy jsem měl horečky 39 a přijdu na pódiu a na to úplně zapomenu. Prostě tam jsem úplně mimo jiný člověk a slyším jenom tu muziku a soustředím se přesně na výkon kapely, na to, co mám dělat.
0: V čem si myslíte tedy, že to tajemství, jak se stát ve svém oboru úspěšným je?
1: Pojďte se, mě třeba vytýkali moc v těch 50. letech, že my jsme cvičili podle amerických kapel všecko a hrali jsme vlastně kopie. Ovšem, pokud já jsem se chtěl do toho dostat, tak jsem říkal i mým klukům kolem mě, hoši, my to musíme do sebe vstřebat, než začneme dělat vlastní tvorbu. Já vím, že tehdy kritikuje furt, že hraje jenom Američané tohleto a toto, že hrajeme kopie, ale vyplatilo se to, poněvadž až to u nás bude pulzovat a máte to v krvi, tak můžete tvořit vlastní jazz, pač ono je to americká muzika, černochu, že? A my jsme začali vlastní jazz až v roce 60., když bylo 20 let kapely. To byl můj plán, že 20 let kapely oslavíme vlastní tvorbou. Můj velký takový vzor jako šéfa byl Stan Kenton. A ten řekl krásný výrok jednou. Kapela je tehdy kapela, má-li jedno srdce a jeden puls. My když dostaneme do kapely třeba nového člena, tak ono to měsíc, dva trvá, než se zažije, začne dýchat s náma, tepat s ostatníma.
0: A o to se vlastně snažíte celých těch 51 let.
1: Ano.

0: Zbývá dodat, že právě dnes má Gustav Brom 70. narozeniny. Určitě jste si povšimli, že sice začal vyprávět o svých muzikantských začátcích, pak ale věnoval více pozornosti svojí kapele. A to není náhodou, protože, jak tvrdí odborníci, Gustav Brom a jeho orchestr jsou jedno tělo a jedna duše. To, že tento orchestr září jako stálice na nebi jazzové a taneční hudby, je však především zásluhou pana kapelníka nebo šéfa, jak mu ostatní říkají. Právě díky Gustavu Bromovi nestrácí tato kapela svoji jedinečnost. Ale to není jen můj názor. Potvrdil ho i dramaturg a producent orchestru Max Wittmann.
1: Jedinečnost takového tělesa se dá posuzovat mnohými faktory. Ono se řekne výborný orchestr a vynikající těleso a špičkový ansámbl a já nevím, sedmý nebo osmý nejlepší big band na světě. Ale mnoho lidí by mohlo říct, podívej se, když takových kapel tady v Evropě máme, já nevím kolik, že v Praze a v Mnichově a v Rakousku, ve Francii, v Anglii a tak dále. Ta jedinečnost toho Bromova orchestru spíš spočívá v tom, že to je kolektiv držený nezmírně přísnou rukou a přísnou rukou, která jaksi především dbá na to, aby ta kapela pracovala pravidelně a denně. A já tvrdím a budu to tvrdit vždycky, že kdokoliv z nás si může postavit orchestr složený ze špičkových hráčů a nikdy to nebude hrát tak, jak to hraje tomu panu Bromovi. A to právě proto, že ti lidé spolu sedí desítky let vedle sebe, umějí spolu dýchat a ví přesně, jak kdo co frázuje. V tom je ta síla. Já bych se chtěl zmínit ještě o druhém faktoru, který ten orchestr reprezentuje a svým způsobem charakterizuje, a to je tvorba. Ta kapela nehraje v typickém big bandovém obsazení, to znamená 4 trumpety, 4 trombony, 5 saxofonů, tak jak bývají ty big bandy ve světě. Oni jsou menší, oni mají 3 trumpety, 3 trombony, 4 saxofony a přesto to těm aranžérům a těm komponistům, kteří pro tu kapelu píší, zní tak, jako kdyby to hrál ten velký band. To je druhá taková krásná věc, která potkala, myslím si, po té dobré stránce to těleso, že pan kapelník se dokázal obklopit vždy těmi nejkvalitnějšími lidmi. Takže nejenom ta souhra, ale i ten tvůrčí potenciál, protože nejméně 5 lidí z kapely skvěle píše a skvěle aranžuje. A píší tak, že to zní, jak když to hraje skutečně plný big band. Ale o tom by se dalo mluvit skutečně ještě velmi dlouho, takže v čem spočívá kvalita tohoto tělesa? Je to především v síle pana kapelníka a potom v síle osobností, kterými se obklopil.
0: Takže, milý pane kapelníku, k vašemu jubileu už zbývá jen popřát vám to nejlepší a hodně zdraví, což činím za všechny vaše posluchače. A ještě něco. Před více než 50 lety jste se chtěl stát inženýrem a stavět mosty. Ale svůj cíl z mládí jste vlastně splnil. I když jiným způsobem. Což není dobře interpretovaná jazzová a taneční hudba také pojítkem mezi lidmi, mostem od člověka k člověku.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Mám naději, že uslyšíš.

Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají

jasu žádná hvězda nemývá. Kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad i v noci světla přebývá. Věnuj mi ho trochu, Kristýnko.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Přeji pohodové páteční dopoledne. Pro vás, kteří rádi soutěžíte, máme pro vás dnes přichystanou soutěžní otázku z pohádkového léta, na kterou budete hledat správnou odpověď, za kterou vás odměníme zajímavými cenami. Dále si v naší rozhlasové kuchyni připravíme jabkance. Pro recept jsme se vydali do Orlických hor. Těšit se můžete na filmový kalendář Marie Formáčkové a už za chvíli se vypravíme na výlet na jih Vysočiny do obce Štěměchy, kde najdeme naučnou stezku. Přeji příjemný a ničím nerušený poslech, třeba za zvuku prvních tónů písničky Telegram v podání Hany Zagorové.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Dnes vás pozveme na výlet na jih Vysočiny. V obci Štěměchy vznikla 3-kilometrová naučná stezka a nabízí krásnou procházku v jakékoliv roční době. Název Via Mariana dostala podle tamní pověsti a představuje historii obce, řemesla a spolky a pozvánku tam pro nás natočila kolegyně Irena Šarounová.
1: Se starostkou Štěměch Zuzanou Svobodovou stojím u prvního zastavení naučné stezky Via Mariana. A je to nádherně vyřezávaná dřevěná brána s malovanou mapou.
2: Mariana Podivce, která byla podle pověsti zavražděna mezi Dašovem a Štěměchami v 17. století a má tady na památku od svého tatínka zanechaný smírčí kamen.
1: Vy tady máte i rozhlednu, Mařenka, tady kousek od nás. To je taky ona.
2: Ano.
1: Já se vrátím k té vyřezávané bráně, protože to není jediné, co tady je z řezbářského řemesla na celé té trase.
2: Sochy, to vlastně byl jeden jediný asi řemeslník, který nebyl ze Štěměch, protože jinak se podělili všichni tady místní šikovní chlapi a i ženský, ale na ty sochy jsme oslovili řezbáře z Jeseníku, z Hanušovic.
1: A podívám se na mapu, zastavení je 13, takže vyrazíme. A jsou tady švestky.
2: Ano, to hodně.
1: Může turista poutník trhat?
2: Jsou tam jabka, hrušky, třešně, takže si lidi můžou utrhnout obecní ovoce, jak jsme byli v dětství my zvyklí.
1: Vidím další dřevěnou sochu.
2: Kameník. Tady se dočtou, proč se nechávají v krajině ty smírčí kameny.
1: Jdeme kolem výběhu s ovečkami.
2: Každý zastavení má nějakou vazbu na naši obec nebo okolí.
1: A tady jsou ty sochy hned 3. To budou loupežníci.
2: Ano.
1: Dokonce mají ohniště.
2: No, vlastně je asi 5 nebo 6 verzí toho příběhu, kdy přepadli Marianu a zabili. Vybrali jsme jednu z nich.
1: Vyhlídko. Lavička.
2: Na Facebooku nějaký pár manželé 81-86 to chválili, že jsou po malých kouscích zastavení s posazením, že se to jako dá zvládnout úplně i v tom věku.
1: A my jsme během povídání došli ke krásné dřevěné vyhlídce a ani jeden schod, ono je to spirálový chodníček.
2: Zastavení, který se věnuje svatému Hubertovi, tamhle je socha.
1: A tady je i sklípek?

0: Dřív se topilo, jak ta doba postupuje.
1: Krásná dřevěná socha uhlíře.
0: Ano.
1: A tady to nevím nějak, ale je tam výška, to bude svatý Florián.
0: Zastavení věnované místnímu spolku dobrovolných hasičů.
1: Před námi vypadá to jako kaplička.
0: To je představení zaniklé obce Dašovice, která vlastně byla také pod Mařenkou. Je to napodobenina kapličky, která tam mohla být.
1: Vstoupím do kapličky, i tady je zvonice. Ukončíme krásnou naučnou stezku.
2: Uzavírá procházku naučnou stezkou Via Mariana ve Štěměchách na Vysočině redaktorka Irena Šarounová, kterou na ní zavedla nezávislá starostka obce Zuzana Svobodová. A je možné, že až se na stezku sami vypravíte, najdete na ní další novinky. Místní totiž stále přicházejí s dalšími nápady.

0: Paronymům už jsme se v jazykovém koutku věnovali, ale není od věci si připomenout slova, která máme tendenci zaměňovat často. K nelibosti odborníků na češtinu se tak děje i v médiích, proto si je pro dnešek vybral i kolega Vladimír Šťovíček s odbornicí na češtinu.
1: K povídání o povědomí a podvědomí jsme přizvali Helenu Chýlovou. Dobrý den.
2: Dobrý den. K dnešnímu jazykovému koutku mne inspirovalo časté zaměňování dvou formálně podobných slov, která však mají zcela odlišný význam, tedy slov povědomí a podvědomí. Taková slova nazýváme odborně paronyma. Většinou se jedná o slova cizího původu, která zaměníme buď z neznalosti nebo v afektu. Můžeme se setkat se záměnou slov kosmický a kosmetický, skalp a skalpel, adoptovat nebo adaptovat.
1: No, ale podvědomí a povědomí nejsou slova cizího původu.
2: To sice nejsou, ale zaměňují se velmi často. Liší se formálně jen jednou hláskou. Včera jsme mohli slyšet od sportovního komentátora. Tímto výkonem vstoupil český sportovec do podvědomí diváků. Autor určitě chtěl říci do povědomí diváků, chtěl vyjádřit, že se sportovec stane známým. Kdyby nám sportovec vstoupil do podvědomí, tak bychom si jeho výkon nejspíše moc neuvědomovali. Slovník spisovného jazyka českého definuje význam slova podvědomí jako to, co se ve vědomí nejasně projevuje, matné, nejasné vědomí. V psychologii oblast neplně vědomé duševní činnosti a psychologové dnes užívají i termín nevědomí. Můžeme tak mluvit například o podvědomé touze jako o touze, kterou si zcela neuvědomujeme.
1: No a pokud je tedy podvědomí užíváno hlavně v souvislosti s psychologií, kdy užijeme slovo povědomí?
2: Například chceme-li vyjádřit povšechnou vědomost o něčem, například povědomí o podstatě přírodních jevů nebo vědomí vztahu k určitému společenství, například národní nebo společenské povědomí. Pak se také sportovec nebo umělec do našeho povědomí zapíše.
1: Jazykový koutek pro nás přichystala Helena Chýlová. Děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Mluvené slovo vystřídají pohodové melodie v podání Evy Pilarové, kterou vystřídá Pavol Hamel. A hned poté už recept na jabkance.

0: Včera jsme se v Kolotoči pro recept našich předků vydali na Plzeňsko. Dnes nás etnoložka Vladimíra Jakoubiová zavede do Orlických hor, kde se pekly mimo jiné takzvané jabkance. Natáčel a ochutnával redaktor Jaroslav Hoření.
1: Orlické hory a Podorlicko jsou malebným koutem české krajiny.
2: Leží na severovýchodě Čech, při hranici s Polskem, v oblasti historicky známé jako Kladsko. Dělí se o něj Královéhradecký a Pardubický kraj. Je to kraj protkaný toky řek i potoků, rašeliniš a skalnatých údolí.
1: Tu plno kopců, na jejichž úpatí se zachovala řada dokladů původní zástavby. Roubené domy přízemní i patrové. Nestojí jen v malých osadách, ale i ve městech, třeba v Jablonném nad Orlicí. Region Podorlicka není chudý ani na církevní památky a poutní místa se starými dřevěnými kostely. Je to kraj, který byl vždy hrdý na šikovné řemeslníky. Pod nebým a přírodními podmínkami drsnější region moc nepřál rozvoji zemědělství a tak se tu nejvíc rozvinul textilní průmysl a sklářství. V dobách našich babiček to byl kraj pastevců s typickým lučním hospodařením v údolí řek. Místní hospodáři se tu zabývali hlavně pěstováním ovoce. Na jeho produkci byli lidé na vesnicích víceméně závislí. Vedle brambor, pečiva, luštěnin, jahel, máku a košťálové zeleniny bylo ovoce podstatnou součástí jídelníčku. Bylo taky jedním z mála dostupných sladidel a tvořilo i podstatné zásoby na zimu ve formě sušených plodů, povidel, moštů i pálenky. K tradičním pokrmům tu v dobách našich babiček patřil kucmoch, jehož základem byly brambory smíchané s moukou. Směs se prokládala jablky nebo švestkami a v pekáči se následně zapékala.
2: A dalším tradičním pokrmem byly jabkance. Placky z vařených brambor, plněné tvarohovou nádivkou. A na jabkance dnes recept přidáváme.
1: Asi 3 kila brambor uvaříme ve slupce do měka. Oloupeme a umeleme na strojku na maso a mírně osolíme. Poté je tlučeme válečkem nebo dřevěnou paličkou tak dlouho, až vznikne lepkavé těsto. Z něj vytvarujeme kuličky. Ty vyválíme na pomoučeném vále na tenkou placku a naplníme tvarohovou náplní ze 40 deka tvarohu, 10 deka cukru a jednoho žloutku. Kolečka přehneme, okraje těsta k sobě pevně přimáčkneme, aby náplň nevytekla a dáme je péct. Jabkance je nejlepší péct na kamnech, na litinové plotýnce. Svědčí jim totiž rychlá příprava. V troubě se pečou déle a náplň může vytéct. Upečené placky se pak ještě potřou máslem a vydatně posypou moučkovým cukrem.
0: V tuto chvíli připomínám, abyste se podívali, vážení posluchači, na naše webové stránky pohoda.rozhlas.cz a hledali správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku, která zní: který herec stvárnil v pohádce o sportovním duchu postavu ducha jménem Buď fit? Správnou odpověď napište na adresu pohoda@rozhlas.cz. Nevolejte do studia, ale vaši odpověď napište pouze na tuto adresu. Nezapomeňte uvést vaše jméno a adresu pro případ, že to budete právě vy, komu se dnes jako prvnímu podaří poslat e-mail se správnou odpovědí.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Je pátek, tady v Kolotoči nesmí chybět filmový kalendář Marie Formáčkové a Gábiny Bláhové, které pro vás připravili pořad, kde vám představují zajímavosti z filmového zákulisí. Dnes vás v něm představíme herce Jaromíra Spala a hudebníka a dirigenta Karla Krautgartnera.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Pěkný den všem. Také dnes se proletíme časem. Nejprve se zastavíme u 18. července a roku 1916. Ten den přišel na svět herec Jaromír Spal a podle publicistky Marie Formáčkové měl úspěch především u dámských divaček.
3: Když dostal první roli, to bylo ve filmu Bláhový sen, tak tam hrál po boku Nataši Golové a faninky úplně zešílely. Byl to takový další krasavec českého filmu, jako býval třeba Raul Schránil nebo Svatopluk Beneš nebo Antonín Novotný. Jenomže on se ocitl v době, kdy přestali být tito milovníci v módě. Takže vlastně poté, kdy začal skutečně účinkovat v divadlech a kdy začal hrát ve filmech, tak už tito milovníci se nenosili. Takže on potom dostával už jiné role, hrál třeba ve filmu Němá barikáda nebo ve filmu Mikoláš Aleš nebo Z mého života. Tam mimochodem hrál Jana Nerudu velmi, velmi krásně. To si vybavíme, jak tam je Jan Neruda hezký, protože on skutečně jako hezký byl. Spolupracoval také s rozhlasem a posledního filmovou rolí byla role příslušníka veřejné bezpečnosti ve filmu Případ mrtvých spolužáků. Nedávno ho dávali v televizi, tak tam jsem se zase s chutí na něho podívala, protože on byl pohledný i jako v pozdním věku. Jinak pocházel z Nového Strašecího, studoval gymnázium, poté začal studovat práva, ale právě tím, jak byl hezký a jelikož hrál mezi ochotníky, tak dostal nabídku, aby studoval na konzervatoři, což teda udělal, konzervatoř vystudoval, pak začal pracovat v různých divadlech, třeba D46 nebo v městských divadlech pražských a myslím, že ta jeho stopa byla velmi výrazná a pozoruhodná byla také jeho manželka Olga Spalová, která byla jednak spisovatelka, jednak to byla velmi dobrá kritička. Ne každý kritik je dobrý a ona byla výborná, Olga Spalová.
2: Další osud, který si v našem filmovém kalendáři připomeneme, je herecký jen z části. Týká se totiž především hudebníka, skladatele jazzové hudby a známého dirigenta Karla Krautgartnera.
3: Ten se narodil 20. července 1922. Samozřejmě všichni vědí, že to byl hudebník, že to byl klarinetista, že hrál nejdřív v orchestru Gustava Broma, potom hrál v orchestru Karla Vlacha, pak měl vlastní orchestr a dlouho byl dirigentem Točru, tanečního orchestru Československého rozhlasu. V roce 68 emigroval, ale prosadil se i v zahraničí, žil ve Vídni, tam dokonce vystudoval divadelní vědu, aby mohl přednášet na vysoké škole. Ale vybrala jsem si ho do filmového okénka právě proto, že i hrál v mnoha filmech. Například tehdy byl takový hudební seriál Píseň pro Rudolfa III., kde se objevoval, ale hrál třeba také ve filmu Kdyby tisíc klarinetů nebo ve filmu Ošklivá slečna, kde samozřejmě hraje klarinetistu jak jinak. No a k mnoha filmům složil také hudbu.
2: Vzpomíná na Karla Krautgartnera Marie Formáčková. Hezký den přeje a naslyšenou opět příští pátek se těší také Gábina Bláhová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
0: A to je z dnešního filmového kalendáře opravdu všechno. Zahrajeme si některé z našich hudebních evergreenů a už za chvíli vyhlásíme vítěze dnešní soutěže pohádkového léta. Správnou odpověď jste mi posílali na e-mailovou adresu pohoda@rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V září loňského roku jsme Tobogan věnovali Ondřeji Suchému, který slavil 80. Dorazili i Jana Paulová, Radůza a pan Jiří Suchý. Tak si to pojďme zopakovat.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.
3: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

Hned v nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil.

Maria. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

a jen tři míle mi zbývaj k Maria. A jen tři míle mi zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Dnešním výhercem pohádkového léta je pan Karel z Pelhřimova, který napsal na e-mailovou adresu pohoda@rozhlas.cz správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku, kde jsme se vás ptali, který herec stvárnil v pohádce o sportovním duchu postavu ducha jménem Buď fit. A pan Karel správně napsal jméno Josefa Abraháma. Srdečně gratuluji, vyhráváte knihu od nakladatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda, ve kterém najdete deštník, tašku, klíčenku, lékovku, propisku a reflexní pásku. Na závěr soutěže Pohádkové léto připomenu pro vás, kteří jste si nás naladili třeba později, pravidla soutěže. Vyhrává vždy první zaslaný e-mail se správnou odpovědí po výzvě, kterou vyhlásíme během vysílací hodiny. Vyhrát můžete za celé soutěžní období pouze jednou a výherce budeme kontaktovat přes e-mailovou adresu a jméno a správnou odpověď zveřejníme na našem webu. Na další soutěžní otázku se můžete těšit opět za týden v pátečním kolotoči.

0: Chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle několikaletého monitoringu ochránců přírody prokazatelně dvě vlčí teritoria. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Pradědem a Jeseníkem v oblasti Medveďské hornatiny, druhá v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. Sledování je založeno na pozorování v terénu, fotopastech a genetických analýzách. Chráněná krajinná oblast Jeseníky je územím poskytujícím ideální podmínky a domov pro vlčí smečky. Obydlená plocha tvoří zhruba 3% a horské lesy více než 80% plochy území. Ochránci přírody označují návrat vlků za významný pro obnovu přirozených procesů v horských lesích. Poukazují na to, že vlci regulují především populace jelenů a srnců, jejichž vysoké stavy dlouhodobě komplikují obnovu lesních porostů. Současně připomínají, že hospodářská zvířata tvoří podle citovaných studií přibližně 1% vlčí potravy a škodám lze předcházet vhodným zabezpečením stád. V souvislosti s výsledky upozorňují ochranáře i na zásady chování při kontaktu s vlkem v přírodě, kdyby měli lidé zachovat klid, mluvit nahlas a pozvolna opustit místo. Přeji příjemný poslech dalších pořadů na Pohodě a budu se těšit příště opět naslyšenou.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

sníh dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: taky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

0: Událo se to v mezičase, který se tady v té krajině do kalendáře nepočítá. Z hotelů a chat odjeli sněhoví hosté a kdo je zdejší, vyspává si jezevci. Nazvěme ten čas podle hotelového kalendáře časem vypitých lahví, neboť pauza mezi zimní a letní sezonou je tady mokré a zamlžené nic.
1: Ach jo.
0: Proklejte chraptivou kukačku, která z hodin odkukává čas, a přetáhněte peřinu přes uši budaři a číšníci, můžete se konečně vyspat. A do toho ticha a slasti najednou údery.
1: Že jsem čert nese bábu. No jo, ale nebyla tu dlouho.
2: Sousede, půjdete mi s kozou.
1: Cože? Teď?
0: Správce zapátral v paměti. Je na tohle podle báby na kalendáře čas?
2: Ne, kvaškojk, Antonoj.
0: Za rok správcování naučil se slyšet v řeči chalup. Poznal, že vyslovila Vašek s malým a Anton s velkým počátečním písmenem. Kvaškoj se chodí na kozí námluvy, k Antonoji pro dobré slovo.
1: Ale proč k Antonoj s kozou?
2: Aby jí našel kalí lidi proto a bez meškání.
1: Hned, jen co se obléknu. Co tak najednou? Kdyby se bába chystala marodit, uvázala by sváteční šátek a sjela by dolů do městečka k doktorce.
0: Poseděla by mezi lidmi v autobuse, v čekárně, v lékárně, v hospodě na polévce. Pochválila by, že jí toho paní doktorová napsala kolikero na všechny její nemoci.
1: A doma by pilulky a kapky uložila do šuplíku k relikvím. Tak proč tedy? Ale když chce, aby se jí moudrej lumák postaral o kozí budoucnost, tak to je s bábou zle.
0: Sáhl ke hřebíku po klíčích od garáže.
1: Natáhnu boty a svezu vás dolů, Aneško. Nebojte se, cesta je protažená.
2: Nepotřebuju dolů a k lumákoj nahoru je cesta rozmoklá, neprojedete.
1: Nejdřív vás svezu dolů k doktorce a potom odvezu nahoru kozu.
2: Nemaťte pořádek, o mě se postará už.
1: Kdo?
2: Bílá Ančka.
1: Matičko.
0: Cítil, jak se mu zúžil dech.
2: Koza se musí vydojit a já mám pařád tuhej.
0: Bábina ruka skutečně připomínala posmrtně skřívený slepičí pařád. Měl pocit, že smrtka se zmocnila nejdřív bábiných rukou. Z tváře trčely bábě nos a brada jako prožloutlé výstupky.
2: Nazujte boty, vemte kozu. Kolomotákem neprojedete, je tam mazanice. Jo, nebo škalíza, to byla dobračka. Tahle ta mercha se musí táhnout a sterkať. Muskej s ní bude mít tanec. Obujte na tu rajtaraj holští blata.
0: Napadlo ho, že bude mít bílá Ančka s bábou taky rajtaraj.
1: Myslí na smrt a ještě komanduje.
2: Slepice roznesete potom.
0: Ucítil na svých zádech pytel zmítajících se slepic a vzbouřil se.
1: Poslyšte, Aneško, posloužím, ale ne pěšky, nebudu lidem pro kašpary chodit po horách jako Antoušek s pytlem.
2: No.
0: Představil si sám sebe, jak táhne a strká kozu kopcem vzhůru a otřásl se.
1: Pěšky, jen přes mou mrtvolu.
0: Vyjelo mu to zuby ani nechtěl, ale Aneška naštěstí neslyšela.
3: Když posílá koziště z domu, je s Aneškou konec.
0: Tak usoudil moudrý Anton Lumák a začal schánět dohromady svou doktorskou živnost.
1: Tohle žlutý je na revma?
3: U Anešky je to lék na tesklivec. Čekala na Velkonoce svý lidi a žádnej nepřijel. Moc schánění a starání nadarmo. Teď kouká na pelný mísy a čte z nich, že už je těm svým nepotřebná. Jen aby jsme dali dohromady sedmero.
1: Sedmero?
3: Těch, co Anešku ještě potřebujou, protože zlatojánský mazání zahání tesklivec, jen když pomaže maroda ruka někoho z rodu, a nebo aspoň ze sousedstva, když jsou svoje lidi k nedovolání.
0: O tom už Robert něco ví a má s tím své zkušenosti. A tak jen mlčky pokýval hlavou.
3: Soused je někdy víc než strejc či kmotér. Zatím byste, Anešce, tu službu udělal ví, než by přijeli svý lidi, kdyby se pro ně napsalo.
0: Správce rozuměl, že je už podruhé přibírán do obřadu v nouzi nejvyšší. Medicína by dala na takový případ razítko periculum in mora, nebezpečí z prodlení. Ale to už odjížděli k Aneščině chalupě, jako by honili bycha.
3: Musí se to podchytit, pokavat je to ještě jen černej tesklivec, protože kdyby to byl žlutej...
1: Co by bylo?
0: Byl zvědav, jaké vysvětlení podá Lumák. Aneščino už znal.
3: Černej napadá na duši tenkrát, když jednomu ublížili. Pakli se ale zjevuje člověku, že ublížil on sám, to už zachvátí mysl žlutej tesklivec a z toho je těžký vysvobozování.

0: Anežka neležela v posteli, jak by se slušelo na hospodyni, která už dala z domu kozu. Seděla na stoličce, vysloužilé dojačce, u kamen a přikládala na oheň botu po botě z koše starých škrpálů. Třeba by noví lidé škrbály darebně vyhodili a podešvová kůže může ještě vydat teplo v kamnech. Moudrý lumák pokýval hlavou. Sluší se uvařit hostům čaj s rumem a taky je třeba uklidit.
1: Nůše jsou bitevný.
0: Anežka otevřela dveře do komory. Stály tam srovnány košíky podle účelu, jak šel rok. Travné koše, nůše na klestí, košíky na polena, na brambory, na vajíčka, česáčky na třešně, na jablka, proutěná ošatka na chleba i pletené desky na sušení hub.
1: Tuhle ten má víko a poslouží na slepice. Slyšíte, sousede? Slepice se vracejí ke kukani. Kdyby se dali blízko, zanášeli by hospodyni naspátek do bejvalýho kurníku. Slepice se musí stěhovat daleko přes kořeny.
2: Tak já jdu s těma slepicema.
3: Tak zlý to ještě není, Anežko. Kam pak by soused jezdil tejdě se slepicema přes kořeny, když budeme zažehnávat tesklivec?
0: Lumák vytáhl zázračné mazání, ale Anežka ho zarazila.
1: Počkat, Anton. Zažehnávat tesklivec platí na muský plemeno, to jsi nevěděl?
3: Ba ne, ten sedne ke stáru na každýho.
1: Jenže dědek hledá sedmero rukou pomocných, aby se vzchejtil. A bába ví, kdy se uklidit a nic si nenamlouvá.
2: Ale Anežko...
1: Všecky moje si stojí na svých nohou, buď za to pánu bohu chvála. A se mnou by měli jen meškání a výdaj.
3: Vaří se voda?
2: No jo.
3: Škerbáli hicujou. Jo, tenkrát bývala ještě poctivá kůže.
0: Ale Anežku to ani nezmátlo.

0: přešli z kategorie obživy do kategorie prostředků psychoterapie.
1: A potom, Anton, zabij kočku. Kočka se drží baráku a ten bude prázdnej. Hladověla by.
2: No jo, nejlíp zastřelit, aby nepustošila v háji. Jenže čím? Pytláci vymřeli a hajnej sedí v kanceláři.
3: V chatě máme hodně zbytků, tak snad...
1: Starost o kočku přenechte, Lumákoj. Protože vy budete mít co dělat s Loukou.
3: S Loukou? Já? Proč pak já? Já přece nechci nic dědit, já přece... Já mám smlouvu s podnikem na jeden rok. A než se bude sušit seno na vaší louce, tak budu za horama.
0: Oba starci se na sebe podívali a pak na mladého napůl s otázkou, napůl s výčitkou. Byli z jiného pořádku a smlouva na rok života se jim nelíbila. Jestli se tu budou hospodáři střídat po rozumu smlouvy na rok, čeká Louku u chaty osud sirotků, co chodívali po střídě od čísla k číslu a nebyli ničí.
3: Vzal jsem to správcování s údržbou chaty tady na rok, když jsem vyletěl od státnice. Když jsem propadl, no. Učil jsem se, tu bylo tu víc klidu a nakonec to přece jenom dobře dopadlo, tak špatný to tady nebylo. A co budu dělat dál, to já ještě nevím, třeba to tady za mě vezme někdo druhej.
2: Jenže je to život jak z kopři v plot.
0: Starý Lumák nemyslel život toho mladíka. Myslel život Louky. Až vyjdeš, panáčku, z chalupy, hodíš dědictví po Anešce pod kůlnu a kopneš do řetězu. Bota ti odhrne sníh a uvidíš chomáček loňské trávy, jenže seš slepej a neuvidíš, že na tebe spod sněhu kouká Louka. Protože Louka není podle horáka místo na deku a na válení, ale živobytná pospolitost trav a bejlí. Louka, sirota po Anešce, by neměla chodit po střídě, ale měla by vstoupit s někým do dělného svazku. Neboť v Aneščině odkazuje i přání, aby se ti dva, člověk a Louka, spolu srovnávali k obapolnému užitku.
1: Děti jsem vypravila do života. Slepice roznese soused do podáje a k Paulíně. Lumák umístí kozu i kohouta. Jen s tou Loukou. S tou bude těžká alterace. Děti i sousedi mají každý dost svýho. Lumák je věchýtek. A osoba z Kernapu, ta možná napíše pozvání na schůzi, ale sotva by vzala do ruky hrabiště. A soused, když má teď mysel odejít, ten se na Louku neuváže.
3: Pro trávu, která poroste neposečená Anešce nad hlavou, Anešku nebožku už přece hlava bolet nebude. Tak co?
2: Jo, Louka, to je dědictví, sousede.
0: Lumák měl pravdu. Louka je dědictví. A dědictví není jen záležitost u notáře, věc přepsaná z jednoho jména na druhé. Dědictví je ten kousek člověka, který tu po něm přetrvává. Kousíček bytí, jenž přesáhne čas vyměřený člověčímu životu. Dědictví je tolik, co kousíček nesmrtelnosti.
3: Takže Aneška takhle neumře beze zbytku. Zůstane tu strašit zakletá v louce, o kterou bude mít starost a pro kterou nebude mít klid, jenže Aneška si nezaslouží, aby strašila. Měla by mít klidný spánek v rodné zemi, takže vlastně ona nemůže odejít. Nemůže, i kdyby po sobě spálila všechny střevíce a harampádí. Nemůže odejít, dokud si to nevyřídí s Loukou.
2: Vždyť ty ani nemůžeš odejít, Aneško.
0: Chtěl říct, nemůžeš mi odejít. Zůstal bych tu úplně sám.
2: Ukládají se pod dern jeden za druhým. Všichni mý vrstevníci.

0: spolužáci, druzí. Dokud je v záhouští Aneška, můj čas trvá. Nemůžeš, Duče milý, pokud se to nevyřídí s Loukou.
1: Měl zkušenosti léčitele a věděl, jak zahovořit, aby mu marodi rozuměli.
0: Zůstavila bys synům velikou starost. Jak pak, kdyby jim výbor poslal cedulku, dostavte se ve věci zděděný zemědělský půdy. Máte odvádět tolik a tolik mlíka a masa. Nemůžou se utrhnout, aby hned přijeli. Jsou to fabrický lidi a spočti to. Peníze na cestu, pokuta za nepelnění. A ty myslíš, že si tě bílá Ančka odvede akorát, jak ty to máš spočítaný?
1: Babka se podívala Lumákovi do tváře. Byl tu na místě těch, kdo budou její počínání soudit.
0: Aneško, ani pámbu, ani zákon.
2: Protože ani pámbu, ani císař pán nikdy neskusili, co to je bejt druhým na obtíž. A z toho já umřu.
1: Aneška se podívala k oknu. Až popálí zbytečnosti a krámy, stačí nezatopit a otevřít okna, vpustit sem mráz a temnou věčnost.
0: Aneško, počkej.
2: Nemůžu, Anton. Když už jsem dala z domu kozu, teď nemám mlíko ani pro kočku a do konzumu se už nedohrabu. A ke všemu tejdě slyším na půdě mňoukat kůťátka. Nahoru nevylezu, abych to ukrátila svejma rukama.
0: Ne, Aneško, tohle to nemůžu, co ty žádáš. Nejsme s bílou Ančkou, přátelé.
1: Babka přiložila do kamen hraničku pohlednic s přáním veselých Vánoc a prohrábla popel.
2: Co mám tu motavku, už nemůžu na půdu.
1: Lumák vstal a hledal, čeho se v téhle chalupě chytit, aby tam zbudoval obrané postavení ve jménu života proti smrti.
0: Ty nůše a košíky, sousede, jsou bitevní, stály by dnes kůpu peněz a ani nejsou tak kalí k dostání. Mohli by se vám, sousede, hodit a Aneška by měla u vás předplacený obědy a někdo by jí snad pomohl tady poklidit. Aspoň pro ten čas, co tu budete. Víte, držali jsme vás za svýho, když jste si tady koupil pec.
3: Pec?
0: Ačkoliv nevím, jaký je v tom rozum koupit pec bez chalupy. Třeba jste s tím ledaco zamýšlel.
3: No, mně se líbila.
0: Ale byl jste už drobek jakoby ze zahouště, jak poudám. Držali jsme vás za svýho.
3: Držali jsme vás za svýho.
1: Řekl mu, kdo vůbec kdy podobnou větu ve světě, z kterého přišel?
2: Dobře, že jsi vzpomněl, Anton, na tu pec.
1: Hrabala se od stolu k svému loži.
3: A seďte, Aneško, proč nesedíte?
1: Z podslavníku vytáhla spořitelní knížku a z ní dvě založené pětistovky.
2: Jestli jste si to s tou pecej rozmyslel, když jako půjdete votať, když jste už možná inženýr nebo doktor.
1: Mladík však po penězích nesáhl, i když vytáhl náprsní tašku.
3: Aneško, s tou Loukou, možná, než budete mít nějakou jistotu, pronajal bych si u vás.
2: Pronajal?
3: Ano, vaši Louku, váš kopec. Pec a harmoniku už mám, tak ještě Louku.
2: Chlapče.

Když se s touhle babkou viděl poprvé, měl pocit, jako by mu mohla splnit tři přání. Teď tedy on tři přání naplnil. Koupil a zaplatil tři úplné nesmysly. Harmoniku, pec a louku. Pec jako princip tepla a domova, louku jako princip zakořenění někde na tváři země, harmoniku jako princip práva na trochu radosti a potěšení. Z hlediska lhostejného světa, ze kterého na rok utekl, koupil tři úplné nesmysly. A nebo naopak, naplnil tři zářivě krásná přání, trojí základní touhu člověka. Patřit někam, být něčí a být tomu všemu rád.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rusák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písnička.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech 14. dílu pořadu Zpátky si dám tenhle film přeji od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu Karel

Je to už týden, co máme květen, nebo chcete-li máj, měsíc lásky. Ale jistě mi dáte za pravdu, že jinou písní než tou, která dnešní naše setkání zahájila a kterou pro mě už v roce 1969 napsali bratři Ladislav a Jiří Štajdlovi, jsem dneska začít nemohl. V tomto vydání pořadu bych vám rád vyprávěl o tom, jak to bylo s mojí účastí na velké ceně Eurovize v Londýně a nejen o tom. Ale to musím začít od Adama, který se v tomto případě jmenuje Udo Jürgens. S jeho nemalou pomocí jsem totiž v roce 1968 zastupoval v londýnské Royal Albert Hall, kde se soutěž konala, jeho rodné Rakousko. V mém podání si teď poslechnete píseň Sag mir wie, právě z repertoáru tohoto dodnes zpívajícího rakouského skladatele a zpěváka. Textař Jirka Štajdl ji nazval Nevadí. A já ji do svého zpěvníku zařadil už před 44 lety. Když

Tak to byla písnička z autorské dílny i repertoáru letos 77letého Uda Jürgense, který vyhrál velkou cenu Eurovize, dnes známou jako Eurosong v roce 1966. A to se svou písní Merci Cherie. V finále 56. ročníku soutěže, kterou loni vyhrála německá zpěvačka a skladatelka Léna se skladbou Satelit, se bude konat za týden 14. května v düsseldorfské Esprit aréně a soutěžit v ní bude 43 zemí. Na rozdíl od Slovenska bude Česká republika bohužel chybět. Ale zpátky k Udo Jürgensovi a jeho hitu Merci Cherie. Nejprve píseň uslyšíte v autorově verzi a hned poté můžete posoudit, jak jsem si s ní poradil v roce 2009 já. Natočil jsem ji totiž jako závěrečnou píseň a současně poděkování na své německé album duetů Leben, tedy život. Děkuji v ní producentovi Dieterovi Falkovi a všem interpretům, se kterými jsem mohl toto album naspívat.

0: Merci.
1: Merci, Cherry. Písnička, se kterou vyhrál Udo Jürgens velkou cenu Eurovize v roce 1966. Jak už jsem říkal, já jsem ji naspíval o 43 let později a poděkoval jsem v ní zpěvákům, se kterými jsem nahrál duety pro německé album Leben. Konkrétně Harmutovi Englerovi z německé rockové skupiny Pur, Marianovi Goldovi ze světově proslulé německé synthy-popové skupiny Alphaville, Norbertovi Rierovi z korutanské pětky Kastlerů de Spatzen, norské zpěvačce a herečce Wenche Myhre, kultovnímu rockerovi Udo Lindenbergovi, králi valčíků z Holandska Andrému Rieu, řecké zpěvačce s andělským hlasem na němu skury, alpskému rockerovi DJ Ötzimu, zpěvačce a herečce izraelského původu Dalia Lavi, německému zpěvákovi a skladateli Xavierovi Naidu s jihoafrickými a arabskými kořeny, americké nadžánrové zpěvačce Deborah Sisson a v německy mluvících zemí momentálně nesmírně populárnímu zpěvákovi argentinského původu Semino Rossimu. Právě s ním jsem naspíval údajně nejnahrávanější píseň všech dob, La Palomu, kterou slyšíte právě teď. Než se vrátím k Udovi Jürgensovi a velké ceně Eurovize roku 1968.

Posloucháte Zpátky si dám tenhle film a já se po duetu s jihoamerickým zpěvákem Semínem Rossim vracím k rakouskému zpěvákovi a skladateli Udovi Jürgensovi. Jeho vlastní jméno zní Udo Jürgen Bockelmann, narodil se v rakouském Klagenfurtu, jeho působištěm je Německo, kde slušně vydělává celá ta léta a žije v Zürichu, kde se neplatí takové daně. No, jak je starý, tak je chytrej. I v tomto století je Udo Jürgens nejvýznamnějším a nejpopulárnějším německy zpívajícím zpěvákem všech dob. S jeho nahrávkami se prodalo 105 milionů nosičů a jsem hrdý na to, že jsme spolu s Udo Jürgensem jedinými německy zpívajícími interprety, se kterými jejich vydavatelství uzavřelo doživotní nahrávací smlouvu. Udo Jürgens má nejvyšší rakouská a německá státní vyznamenání. A když slavil 60. v Zürichu založili park nesoucí jeho jméno. Ke kořenům 6 stromů v parku pro všechny případy uložili radní města Jürgensovi desky, aby ho mohli poslouchat i budoucí generace.

0: Oder soll's vielleicht doch ein Keks sein?
1: Udo Jürgens v písni Aber bitte mit Sahne, Prosím se šlehačkou, tedy ve svém velkém hitu z roku 1975. Prvního mezinárodního úspěchu dosáhl Udo už v roce 1960 s písní Jenny. Tak pojmenoval i svou dceru Jenny. Ve svých písních se Udo Jürgens nevyhýbal a nevyhýbá ani kritice církve, společnosti, politiky. Dokonce se o něm mluví jako o muži, který si zahrává s gilotínou. Nahrával s berlínskými filharmoniky pod taktovkou Herberta von Karajana, koncertoval s José Carrerasem nebo ze Supremes a po 3 roky se hrál v hamburské operetě muzikál s jeho největšími hity Ich war noch niemals in New York. Ještě jsem nikdy nebyl v New Yorku. Před 19 lety přišlo na jeho koncert ve Vídni na jednom z Dunajských ostrovů 220 tisíc diváků. A která píseň Udo Jürgense měla asi největší úspěch? Těžko říct, ale velké ovace sklidila ta, kterou naspíval v roce 1978 s německou národní fotbalovou reprezentací. A protože se tehdy mistrovství světa v kopané konalo v Argentině, dostala název Buenos Dias Argentina.

Udo Jürgens složil přes 900 písní a měl s nimi úspěch i ve světě. Do svého repertoáru je převzali například Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Matt Monroe, El Martino, Frankie Lane i Bing Crosby. Já vám z jeho autorské dílny nabídnu píseň Reach for the Stars, se kterou začátkem 60. let bodovala ve světových hitparádách tygřice z Cardiffu Shirley Bassey.

Po nahrávce Reach for the Stars v podání britské zpěvačky Shirley Bassey se konečně dostávám k tomu, abych vám pověděl o tom, jak to bylo s mou účastí na velké ceně Eurovize v Londýně v roce 1968. O 4 roky dříve reprezentoval Udo Jürgens v eurovizním klání Rakousko poprvé. Skončil tehdy 6. a v roce 1966 už Eurovizi vyhrál s písní Merci Sherry. Poprvé jsme se potkali v lednu 1967 na veletrhu světových gramofonových společností a nakladatelství Midem ve francouzském přímořském letovisku Cannes. Přesně o rok později jsme se v Cannes potkali znovu, a to už nad písní Thousand Fenster, 1000 oken, kterou mi napsal Udo Jürgens na tělo, a to pro mou účast na velké ceně Eurovize v Londýně. O Československo byl díky uvolnění, které u nás tehdy panovalo ve světě, velký zájem. Já už měl podepsanou smlouvu s Polydorem a za sebou 7měsíční angažma v Las Vegas, čehož využilo Rakousko, které si mne zvolilo za svého reprezentanta. Eurovizní soutěž se konala v londýnské Royal Albert Hall a já Jürgensovu píseň naspíval nejen německy a česky, ale také anglicky, francouzsky a italsky. Novinové titulky tehdy doslova po celé Evropě hlásaly, že anglická látka, rakouští krejčí, francouzský aranžér, německý textař, rakouský skladatel a český zpěvák budou v dubnu roku 1968 reprezentovat Rakousko ve velké ceně Eurovize v Londýně. Tady je můj eurovizní příspěvek, který textař Jiří Štajdl ve svém českém textu nazval Vítám vítr v údolí.

Thousand Fenster v české verzi Vítám vítr v údolí. Tak se jmenovala píseň Uda Jürgense, se kterou jsem reprezentoval Rakousko, tedy ORF, v dubnu roku 1968 v londýnské Royal Albert Hall. Říkáte si, jak je možné, že jsem jako český zpěvák mohl reprezentovat Rakousko? Podmínky eurovizní soutěže to jednoduše dovolovaly. Československo nebylo tehdy členskou zemí Eurovize, protože země našeho bloku byly propojeny televizní sítí Intervize a měly svou vlastní písňovou soutěž Zlatý klíč. Ale i tak mohli naši televizní diváci eurovizní klání z Londýna sledovat v přímém přenosu. Zajímá vás, jak jsem tehdy v Londýně dopadl? Neslavně. Skončil jsem na 13. místě, což bylo tenkrát velké zklamání nejen pro mne, ale hlavně pro Rakušany a Udo Jürgense. Od té doby už pro mě nikdy nic nenapsal. Zpětně se ale ukázalo, že účast ve velké ceně Eurovize měla pro mou další kariéru nemalý význam. Hned jsem dostal nabídky k účinkování těch nejprestižnějších evropských televizních show a protože mne už publikum v německy mluvících zemích přijalo za svého, jeho zklamání z mého londýnského neúspěchu se promítlo do úspěšného prodeje mého prvního polydorského alba Die Goldene Stimme aus Prag, Zlatý hlas z Prahy. Prodalo se ho přes 1 milion a já za jeho úspěšný prodej získal v roce 1969 první zlatou desku z Polydoru. A v anketě německých novinářů o nejlepšího německy zpívajícího interpreta za rok 1968 jsem obsadil 3. místo. Úsměvnou se mi v této souvislosti zdá příhoda, jejímž aktérem jsem se nedávno stal v rakouské televizi, kdy moderátor připomínal, že jsem v 68. roce reprezentoval Rakousko. Já jsem se ho zeptal, a vy se mě ani nezeptáte, jak jsem tenkrát dopadl? Říká, no tak na kterém místě jste skončil? Ani se neptejte, na 13. Moderátor povzdechl a řekl, jo, to byly časy, když jsme se ještě dostávali do sobotního finále téhle soutěže. A kdo tedy vyhrál? Prvenství vyspívala španělská zpěvačka Maciel, se kterou mimochodem se velmi přátelil Pepa Laufer, a zpívala píseň La La La a druhé místo získal pro Velkou Británii Cliff Richard z písní Congratulations, kterou u nás naspíval Václav Neckář pod názvem Jak se tak dívám.

0: písni Congratulations, kterou jste právě slyšeli, vyspíval v dubnu 1968 Cliff Richard druhé místo na velké ceně Eurovize. A teď jako v každém setkání se dostane místo pro anekdotu. Vždycky to byla židovská, protože víte, že je mám rád, ale tentokrát, protože jsme se věnovali Udo Jürgensovi, tedy rakouskému zpěvákovi a autorovi, tak vám řeknu typickou rakouskou anekdotu. Vysoko v horách je malá vesnička, kterou navštívil americký turista a zastavil se u starého řezbáře, který samozřejmě tam v horách, jak bylo tradicí, vždycky vyřezával sakrální výjevy, Madonu, Krista. A americký turista si přál Krista na kříži, jak trpí. No tak samozřejmě, že řezbář řekl, přijďte za 3 dny. Přišel za 3 dny, říkal, moc krásné, ale já bych chtěl, aby ve výraze bylo vidět, že víc trpí. Takže řezbář už byl nervózně, říká, no tak fajn, přijďte zítra. Přišel druhý den odpoledne a říká, oh, it's much better, ale víte, já bych chtěl, aby v tom výraze bylo víc vidět to utrpení. No a řezbář už prostě je nervózní, už se mu trochu klepou ruce a tím dlátem seká, najednou vysekl úplně v ústech kost, teď se mu tam úplně udělal, vytvořila díra, říká, sakra, teď se mě začal smát.
1: Český rozhlas 2, Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.

A to je pro dnešek ze studia Dvojky Českého rozhlasu a z pořadu Zpátky si dám tenhle film už bezmála všechno. A protože jsem vám dnes nabízel především písně z autorské dílny rakouského zpěváka a skladatele Udo Jürgense, tak píseň Before You, která před chvílí dozněla, byla také z jeho autorského zpěvníku. Stejně jako skladba Wo ist der Sommer geblieben, s českým textem Pavla Vrby jako Proč slunce odmítá pálit, kterou jsem naspíval v roce 1967 s orchestrem Karla Krautgartnera. Mějte se krásně a za týden se spolu s vámi těším na 15. díl pořadu Zpátky si dám tenhle film. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 20. červenec roku 1941 měl v rodném listě zapsaný textař, zpěvák, muzikant a divadelní autor spjatý s divadlem Semafor Jiří Grossman. V těchto dnech si připomínáme 85. výročí jeho narození. Zavzpomínat na jednoho z členů autorské dvojice Šimek Grossman můžete na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Naši dnešní dvoranu otevřel Jirka Grossman, jednou z nejstylovějších nahrávek, které naspíval v dobách spanilé jízdy country beatu Jiřího Brabce. Jmenuje se Až tě náhodou potkám, stejně jako komplet 3 CDček, který se nedávno objevil mezi novinkami.

0: Jirka Grossmana, jedna z jeho prvních písniček s country beatem, své banjo odhazuji v dál, jejíž působivou melodii má na svědomí jinak autorsky poměrně lenivý Jiří Brabec. Převážná část Jirkových textů, které dnešní Dvoranu hravě naplní, vznikla v dobách jejich úvodního společného angažmá v Semaforu. Jeho členem se prakticky ve stejné době stal Pavel Bobek.
1: Mám naději, že uslyšíš mě.

Pavel Bobek, Ruby, Nechtěj mi lásku brát a český Johnny Cash, Ladislav Vodička, Je to zlé, společně z roku 1970. Zajímavý má naprosto

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí.

světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Přibližně ve stejné době se Jirka Grossman zamiloval do hravých písniček zámořské country hvězdy Rogera Millera a k obrazu svému přetavil písničku o lokomotivě číslo 9 na Podzim, podzim přichází.

Všichni jste nepochybně poznali Evu Olmerovou a Čekej tiše. Rozhlasová nahrávka vznikla s country beatem v říjnu 1968 a záhy se stala nejúspěšnějším snímkem jejího celého katalogu. Na rozdíl od většiny vrstevníků byl Jirka Grossman velkým milovníkem swingu. Tak třeba v roce 1972 naspíval rock'n'rollový král Mickey Volek s Monikou Hálovou jeho text na písničku Swingin' on a Star, kterou už v roce 1944 proslavil ve filmu Going My Way, Bing Crosby.

Jirka Grossmana další výlet do plání swingu, tentokrát pod názvem Bez cíle bloumat za texaským countrymanem Floydem Tillmanem, jehož písničku I Love You So Much It Hurts vynesli legendární Mills Brothers do výšin klasiky. Odtud dokázal Jirka lehce přestoupit do aktuálního country vlaku 60. let a nebyl z toho ani trochu spletenej.

Jedna z nejpůsobivějších nahrávek celého katalogu Nadi Urbánkové Tobě náležel čas z roku 1970 z repertáru tehdy suverénně kráčející country superhvězdy Tammy Wynettové. K úspěšným textům Jirky Grossmana rozhodně patří i jeho Ztrácím svou lásku. Písnička slavná nejprve za mořem, pak díky tomu Jonesovi v Evropě a nakonec i u nás díky Milanu Drobnému.

Hezká řádka písniček Jirky Grossmana se zachovala pouze v nahrávkách ze zkoušek či představení v divadle Semafor, které naštěstí a vzorně dokázal archivovat pan Bohumil Paleček. Díky tomu se zachránila i doslova báječná verze balady o stopaři Jimu Bridgerovi, která vznikla dřív, než ji jako Blízko Little Bighornu proslavil Michal Tučný.

Jirka Grossmana, vzdálené bubny, jinak slavná countryovka Cindy Walkerové Distant Drums z katalogu Jima Reevese. Stejně jako všechny další snímky dnešní dvorany z čerstvé třídílné kolekce Až tě náhodou potkám, kterou tvoří celkem 67 písniček z texty Jiřího Grossmana. Pochopitelně mezi nimi nechybí ani Drahý můj.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a Drahý můj, který se objevil na našich deskách na podzim roku 1967, tedy 14 let po mimořádně úspěšném zámořském originálu A Dear John Letter. K téměř neznámým písničkám kompletu a ještě náhodou potkám patří rozhodně ústřední melodie filmové kovbojky legendárního Johna Wayna North to Alaska v dokonalé živé nahrávce Pavla Bobka.
1: Hej, tak boj.

Pavel Bobek s orchestrem Groš a Pojď na Aljašku v živé nahrávce z představení roku 1973, kterou bohužel Jirka Grossman nikdy neslyšel.

Dnešní dvoranu, naplněnou výhradně písničkami nového třídeskového kompletu A ještě náhodou potkám, uzavřel báječně loudavý kůň nezapomenutelného Jirky Grossmana. Přeji vám hezký zbytek dnešního dne, neméně zdařilou neděli, ať se vám dobře vede a ani chvíli neprší. A už teď se nesmírně těším, až se s vámi za týden opět sejdu s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého. Tak nezapomeňte, příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na dvojce Českého rozhlasu.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Všichni ve spolek se potkáváme na schůzce, jež jest v pořadí 333. Jmenovitě jsou to
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
5: A taky jsem tu já.
1: Tento nepřehlédnutelný hlas náleží režisérovi
5: Jaromíru Ostrému.
1: Což je fakt, proti kterému nelze nic dělat. Stejně jako proti skutečnosti, že jsme právě dnes i soudce nepřetržitě inspirováni Petrem Horou Hořejšem dorazili do jednoho milého městečka, ležícího nedaleko řeky Oslavy, na prahu Vysočiny v zemi Moravské jménem Kralice Slinoucí. Právě tam spatřil světlo světa tento literární klenot a jazyková pokladnice.
3: Biblí svatá, v níž se všechna písma starého i nového zákona obsahují, v nově vytištěna a vydána. Vzorný překlad nového zákona Blahoslavova vzbudil v předních mužích jednoty bratrské přání, aby opatřeno bylo celé písmo svaté v překladu stejně dokonalém, pořízeném přímo z hebrejského textu a opatřené vším, co by mohlo posloužit k správnému chápání i výkladu této vzácné knihy. Úmysl jejich uzrál konečně v čin, když vyšlo čtverojazyčné vydání Bible v Antverpách nákladem krále Španělského a brzy potom následoval pětidílný latinský překlad starého zákona pořízený v Heidelberce. Písmo bylo sice několikrát přeloženo do jazyka českého, vždy však s malými nedostatky a vadami. Pocházelo také z různých dob a od různých mužů a tím se i formou a obsahem namnoze různilo. To těžce nesli bratří, jimž byla Bible psanou vůlí Boží, vzorem života, nejčistším pramenem, z něhož čerpali všecku sílu v boji za své přesvědčení a obrodné své snahy. Odtud lze si také vysvětlit i úvodní slova k prvnímu dílu Biblí kralické. Text český, aby byl čistý, vlastní, srozumitelný, obyčejný, vážný, jakž na svatá písma příleží.
4: Práce spojená s překladem, výkladem a vydáním Bible se protáhla na řadu let.
2: Bratři, kteří se jí zúčastnili, nepředstavovali nějaký výbor soukromých učenců, ale pracovali s pověření jednoty bratrské.
4: Na tu práci se připravili na vysokých školách v cizině.
2: Jakož i dalším studiem ve vlasti.
4: K dispozici byla bohatá příruční knihovna jednoty, kterou sice Karel starší ze Žerotína odstěhoval po Bílé hoře do Vratislavě, ale od které se nám zachoval podrobný seznam. Obsahovala na tisíc svazků.
2: Hned po prvním rozběhu utrpělo dílo vážnou ránu.
1: Ano, jak víme, zemřel bratrský biskup Ondřej Štefan.
2: Když byla za něj zvolena náhrada,
1: jmenovala se Jan Eneáš,
2: tak tiskárna byla odstěhována z Ivančice do Kralic na panství Jana staršího ze Žerotína a tam byl vytištěn už roku 1579. první díl, obsahující 5 knih Mojžíšových.
4: Hned rok na to vyšel druhý díl s knihami Josue, soudců, Rut, Samuelovými, královskými, Paralipomenon, Ezdrášovou, Nehemiášovou a Ester.
2: Za další 2 roky byl dokončen třetí svazek, ve kterém jsou knihy Job, Žalmy, Přísloví, Kazatel a Píseň Šalamounova.
4: V této chvíli byla práce přerušena novou ranou.
1: Roku 1582 umírá bratr Cibulka, hlavní redaktor.
4: A tak na čtvrtý díl musí jednota čekat 5 let. Jeho obsahem jsou knihy proroků.
2: Vydávání se však brzy zase rozeběhlo a čtvrtý svazek následuje 5. s překladem apokryfů.
4: Jenomže přišla další přestávka, opět několik let.
1: 6. díl Bible, to je vlastně nový zákon. Ten byl ale přece už hotov, přeložil jej, jak víme, Blahoslav. Stačilo jej jenom vzít a vytisknout.
2: Zřejmě se o něm jednalo.
4: A váhalo.
2: A rokovalo.
4: Až po menších změnách a doplnění poznámek byl Blahoslavův překlad přijat.
2: Byl hotov roku 1523, ale vyšel až roku následujícího.
4: Dílo bylo dokončeno.
3: Aj jak si krásná přítelkyně má, aj jak si krásná, oči tvé jako holubičí mezi kadeřemi tvými, vlasy tvé jako stáda kos, kteréž výjde ti nahoře Galát.
2: Svazeček Mirhy jest mi milý můj, na prsech mých odpočívaje.
3: A i jak si ty krásná přítelkyně má, a i jak si krásná.
2: A i jak je krásný, milý můj, jak utěšený, i to lůže naše zelená se.
3: Holubičko má v rozsedlinách skalních, v skrýši příkré, ukaž mi obličej svůj, nech ať slyším hlas tvůj, neboť hlas tvůj libý jest a obličej tvůj žádostivý.
2: Milý můj jest bílý a červený, znamenitější než 10 000 jiných. Hlava jeho jako ryzí zlato, vlasy jeho kadeřavé, černé jako havran.
3: Zubové tvoji podobní stádu ovcí jednostejných, když vycházejí z kupadla.
2: Oči jeho, jako holubice nad stoky vod, jako v mléce umyté, stojící v slušnosti.
3: Jako provázek z hedbáví červeného, dvakrát barveného rtové tvoji. A řeč tvá ozdobná.
2: Líce jeho jako záhonkové voných věcí, jako jejich květové. Rtové jeho jako lilium příštící mirhu tekutou.
3: Hrdlo tvé jest jako věže Davidova, vystavená k chování zbroje, v níž na tisíce pavés visí.
2: Ruce jeho prstenové zlatí, vysazení kamením drahým. Břicho jeho stkvělost slonové kosti safíry obložené.
3: Oba tvé prsy jako dvě telátek blíženců srních, jenž se pasou v kvítí.
2: Hnátové jeho sloupové mramoroví, na podstavcích zlata nejčistšího založení. Obličej jeho jako libán, výborný jako cedrové.
3: Pupek tvůj koflík okrouhlý, ne bez nápoje. Břicho tvé jako stoch pšenice obrostlý kvítím.
2: Ústa jeho přesladká a všecken jest přežádostivý. Takový tě jest, milý můj. Takový jest, přítel můj. O, dcery jeruzalémské.
3: Všecka si krásná, přítelkyně má. A není na tobě poškvrny.
2: Milý můj jest můj. A já jeho.
6: No, teď je tu klid a ticho, skoro polední. Kdy si tu muselo být pořádně rušno? Kdy tu asi v Kralicích začalo být rušno?
7: Rušno začalo být v Kralicích v 16. století. Ovšem, nejstarší osídlení obce spadá do let 800 až 1000 našeho letopočtu, kdy byly nejstarší nálezy při archeologickém výzkumu.
1: Jsme na místě činu Kralice nad Oslavou. A ještě jedno jméno, doktor Jan Chaloupka z Moravského zemského muzea. Díky zvukovému záznamu je jeho hlas stále živý, i když on sám už mezi živé počítán není. Byl to ten nejvhodnější člověk, aby nás seznámil s historií, jak se hledá tvrz.
6: Tahle tvrz vlastně dlouhou dobu existovala. Potom zase nějakou dobu se skoro o ní nic nevědělo, až vlastně v našem století se přišlo na to, že by tu něco mohlo být, kdybych to měl říct tak velice jednoduše. Kdy se vlastně začalo s výzkumem?
7: S výzkumem se začalo v roce 1956 vzhledem k blížícímu se 500. výročí vzniku jednoty bratrské a jednak nebezpečí zhroucení domu, který stál na sklepě, na dnešním sklepě tvrze.
6: A to už se tedy vědělo, nebo předpokládalo, kde asi ta tvrz by tady mohla být?
7: Předpokládalo se, kde ta tvrz v Kralicích mohla být. Ovšem i na počátku tohoto století mnoho lidí nevědělo. Zdali se Bible Kralická, což je nejvýznamnější tisk této tiskárny, tiskla v Kralicích nad Oslavou, v Kralicích na Hané, pod Kralickým Sněžníkem, v Kraslicích a podobně.
2: V okamžiku, kdy se s výzkumem začalo, nemohl nikdo s určitostí tvrdit, že právě tady v Kralicích nad Oslavou jsou badatelé na správné adrese.
4: Stala se však věc, kterou málo kdo očekával a která se přihází leda tak v pohádkách.
2: Hned první den se něco našlo.
4: Onen památný den měl datum
8: 1. srpna 1956 Jsme tam začali takový výzkum krátkodobý pomocí místních učitelů z okresu, kteří raději šli na tuto práci než na jiné prázdninové brigády. A měli jsme štěstí, že jsme hned první den našli asi 30 cm pod povrchem mohutnou zeď silnou 2 metry. Po té zdi jsme potom šli v dalších dnech a osmý den se našla kromě těch mnohých fragmentů, kachlí, nádob středověkých, tak osmý den jsme našli první literku.
1: Hlas číslo 2, který se právě ozval, patří doktorce Vlastě Fialové. Díky níž se s výzkumem v Kralicích vůbec začalo.
7: Záchranný výzkum probíhal asi 10 dní a přitom za těch 10 dnů se našlo mohutné zdivo zdejší tvrze.
9: To tu máme nakonec před sebou, aspoň co se koukneme, tak to jsou místy až 2-metrové, tedy vysoké zdi. Část toho, co ta tvrz, nebo co my tedy nazýváme tvrzí, asi představovala.
7: Tak ty zdi 2-metrové, to je částečně rekonstrukce.
9: Pro představu, abychom asi viděli, jak to mohlo vypadat, jak ta tvrz byla rozsáhla.
7: Aby vynikl ten půdorys a vidíte to podle barvy toho kamene. Původní kámen je asi do poloviny toho zdiva v barvě červené.
9: Ten zbytek je už dostavěný, ano.
7: Tak je dostavba pro zpevnění, to, aby se to nezřítilo, a pak nahoře je to zpevněno drnem, který udržuje pevnost celého toho zdiva. Když bych pokračoval ještě k tomu výzkumu, tak nejvýznamnější bylo zjištění, že se našlo 13 tiskařských typů, takzvaných...
9: To jsou typy, nebo literky tedy.
7: Literky, to jsou v současné době, už se to nepoužívá jedině při ruční sazbě, dnes dělají všechno moderní stroje, ale tiskařský typ neboli literka, to je jedno písmenko, z kterého se musel složit celý štoček, to znamená jedna stránka textu, který se pak na tiskařském lisu tiskl.
9: Čili z jednotlivých literek se skládala slova,

0: tvrze, při kterém se nacházely jednotlivé litery. Myslím, že první to bylo písmeno I.
1: Měkké nebo tvrdé?
0: Tvrdé Y.
2: Naše historická detektivka nabrala obrátky. Zbývá nám ještě třetí osoba tohoto příběhu.
3: Tu první literku, to vždycky připomínám, našel 11-letý chlapec, Zbýněk Jašků. Já jsem mu povídala, ty Zbýňku, jestli toto bude písmenko, tak já tě vždycky tvoje jméno si tam připomenu.
2: Ten Zbýněk Jašků je ve skutečnosti Zbýněk Jašek.
4: V roce 1956 mu bylo 11. I počtář docela průměrný hravě spočítá, kolik že mu je dnes.
2: Tenkrát 8. dne po zahájení vykopávek v Kralicích našel žák 4. postupného ročníku zdejší školy první tiskařské písmenko, první literku.
4: Běžel k paní doktorce, natáhl dlaň ušpiněnou od hlíny a prohlásil.
2: Toť mám želízko jakési.
4: A paní doktorce se rozklepala kolena.
2: Vraťme se ještě o kousek zpátky. Vraťme se spolu se Zbyňkem Jaškem do oněch památných prázdnin roku 1956.
5: Poněvadž se zachovala z té tvrze část sklepení, která byla poměrně snadno přístupná. My jako kluci jsme si tam chodívali hrát. A už taky proto, že podle průjezdí měla toho sklepení pokračovat chodba až na zámek do náměště. No a samozřejmě, že jsme chtěli a velice rádi bychom tu chodbu objevili. No a my jsme ty práce teda sledovali z okna školy, že byli jsme samozřejmě zvědaví, co se tam děje. Samozřejmě po skončení školy jsme se tam šli podívat blíže, že? No a tam jsme teda zjistili, že se tam nacházejí při těch vykopávkách střepy z hliněných nádob, které teda doktorka Fialová soustředěvala, z kterých potom dávala dohromady nějak ucelené ty nádoby. No a nabídli jsme nějakým způsobem, jsme se té doktorce Fialové vnutili svou pomoc, že jí pomůžeme ty střepy teda hledat. Doktorka Fialová byla ráda, souhlasila, no a tím vlastně začala ta naše činnost.
3: Nevěřila jsem zpočátku, že by to bylo možné, že by se tam z té tiskány zachovaly až na naše časy skutečné tiskarské typy. No ale bylo tomu tak, že když jsem to písmenko, tu literku kovovou, to je z literiny, slitiny, olova, cínu, antimonu, takže to v zemi nerezaví, jenom dokud to nepřijde do styku s kyselinami, třeba stájovými, no tak se zachovají takové písmenka. Jenomže, jak se později ukázalo, není na světě tak starých písmen v takové množství a v takové zachovalosti, jaké jsme tam během výzkumu vykopali.
1: Tak přijdeme ještě kolem zdi, zabočíme, myslím, že doprava. Vlastně jdeme po trávě, která představuje možná kdysi podlahu téhle tvrze. Jenom pár těch obvodových zdí. A tady vidím takové asi metr nebo dva metry hluboké čtvercové jámy. To už má být ten příkop?
0: Ono je to víc. To je asi pětimetrové. A to je,
1: ano, když to počítáme od vrcholu
0: těch zdí. To je ten příkop, v kterém se našlo v prvním roce výzkumu 13 tiskařských typů, takzvaných literek.
1: Za celý první rok výzkumu pouze 13?
0: Za 10 dní prvního roku výzkumu. A v následujících dvou letech se našlo těch liter asi 800. A posléze při dalším průběhu výzkumu se těch liter, počet těchto liter dosahuje v současné době asi 2000.
1: No pár jsme jich viděli v expozici, která je vybudována při tvrzi Kralické, ale kde je ten zbytek těch asi 2000 literek? Kde je máte uschovány?
0: Zbytek je rovněž památníku Kralické tiskárny v trezorech.
1: Aha, pečlivě uschován tenhle poklad Kralický. Sejdeme na dno toho příkopu. Já asi nepředpokládám, že bychom dnes nějakou ještě 2000 první literku objevili, protože tohle území bude dost pečlivě propátráno. Ale řekněte mi, proč zrovna tady v tomto příkopu? Mně to připadá, že už to je za hranicemi samotné tvrze, samotné tedy někdejší tiskárny.
0: Tiskárna pracovala v prvním poschodí tvrze a při vpádu císařských vojáků po bitvě na Bílé hoře, kteří z části zlikvidovali tiskárnu tím, že zařízení tiskárny vyházeli oknem do příkopu a z toho důvodu největší množství těchto tiskarských typů a typografického materiálu se právě proto našlo v tomto příkopě.

0: No a my jsme v těch vykopaných sondách, jámách, špachtlíčkama dělali takový vrty a tam jsme prostě se snažili najít nějaký ten střep. Zase na základě instruktáže paní doktorky, která teda nám nařídila nějakým způsobem, aby jsme odezdávali prostě všechno, co najdem. Ať šlo už, říkám, o ty střepy z těch hlavy, staré kosti, všechno prostě, co nesouviselo s hlinou a s kamením, jsme ji nosili a odezdávali. No a já jsem tam našel kovový předmět, dlouhý asi 2 cm, 5x5 mm, že tak jsem ho zanesl. Paní doktorka to opláchla, dala to do té lázně a přišla celá rozradostněná, že teda se podařilo najít ten jeden tiskařský typ, tu literku. No a tím vlastně to tam začalo, to dění.
1: Kromě těch literek, kromě vlastně písmenek, ze kterých tiskli kraličtí tiskaři, našla se tu ještě taky něco jiného? Co viděla všechno kralická tvrz ze svých tajemství?
2: Našlo se zde větší množství jiného typografického materiálu. Například záhadou byly obestřeny bronzové špendlíky, kterých se našlo taky větší množství. Jsou to špendlíky, které se používaly při upevňování papíru na plochu tiskařského lisu. Špendlíky jsou asi 6 tvarů, jsou to špendlíky jednak úplně rovné, které nebyly použity, pak jsou to špendlíky nepravidelně deformované, to jsou špendlíky několikrát používané a rovnané, pak jsou to špendlíky ve tvaru jednak háčku, jednak pravého úhlu, jednak špendlíky uštipované a ty sloužily k různému způsobu při držení tohoto papíru na tiskařském lisu. Další takovou zajímavostí byl takový nástroj na retuš notové osnovy. Je to taková drobnůstka, která má mít 5 zoubků jako notová osnova, ovšem prostřední je ulomený, jsou tam jenom 4 a ve srovnání například s kancionárem z roku 1618 se to zcela zhoduje s notovou osnovou v této knižce.
0: Tady jsou ty literky, tady jsou menší. To, co jsem našel já, tak bylo větší, to bylo písmeno. Ozdobný nějaký, si pamatuju. Myslím, že ta první, no určitě se zachovala, ale myslím, že potom v té změti se nějakým způsobem zapletla mezi ty ostatní, takže už se neví, která je ta první.
3: Je to opravdu příběh skoro neuvěřitelný.
4: Na světě je hodně starých knih i prvotisků, které vznikaly, když knihtisk teprve začínal. V muzeích a knihovnách se uchovávají jako vzácné doklady lidského umění a důvtipu.
3: Ano, knihy lidé schovávali a uchovávali, ale nástroje ne.
4: Copak si člověk schovává na památku kladivo či dlátko, kterým vytesal sochu, po případě štětec, kterým namaloval obraz?
3: A tak se během staletí postrácely všechny ty tiskařské lisy a všechny kasy, neboli písmovky a taky literky.
4: Na celém světě se dnes opatruje ze samých počátků knihtisku všeho všudy 20 literek.
3: Lépe řečeno, opatrovalo se jich pouze 20.
4: Až do té doby, než se jich v kralicích našel hotový poklad.
5: Poklad. Poklady se obvykle zakopávají do země při vpádu nepřítele například. I nabízí se otázka, proč pak byly zakopány kralické literky, nebo zakopány nebyly?
6: Tato tiskárna působila v Kralicích 42 let pod ochranou mocných žerotínů. A byla pak po Bílé hoře přepadena částí armády Bukvojovi a bylo to v hlubokém, za hluboké zimy, velká zima panovala toho roku. Myslím, že to bylo 13. prosince, kdy byla přepadena také kralická tvrz a kdy nejenom byla vytlučená okna a řádili ti, ta soldateska řádila nemilosrdně také v celém okolí, jak je o tom řada zpráv. Ale oni také se pomstili trochu té tiskárně, že rozbitými okny vyházeli část zařízení a tak se do sněhu, který v hradním příkopě ležel až do dubna, propadlo mnoho těžkých kovových písmenek a zůstali tam, zapadli potom do bahna a zůstali nám tam skrytý až do našeho archeologického výzkumu.
1: No počkejte, ale nemohl to být třeba jinak? Nemohl to být odpad z té tiskárny?
2: Odpad z tiskárny to nebyl z toho důvodu, protože tiskaři si sami tato písmenka líli a proto používali k tomu i litery opotřebené a již použité a proto by nevyhazovali jako odpad litery, které jsou tak kvalitní, že v současné době by se s nimi dalo vytisknout.
4: Když donesl Zbyněk doktorce Fialové to první záhadné želízko,
3: a když paní doktorka všecka rozčilená zjistila, že je to opravdová tiskařská literka,
4: pronesla poněkud historická slova.
3: Děti, kdo přinese ještě takové želízko, dostane karamelku.
5: Připomínám ještě jednou, že se to odehrálo v roce 1956, kdy byla mladá generace nesrovnatelně skromnější než pokolení jejich dětí a vnuků.
4: Brzy se ukázalo, že v kralickém obchodě tolik karamelek ani nemají a paní doktorka Fialová je musela v pytlících vozit z Brna.
3: Jestli tímhle zvláštním způsobem vyplatila všechny literky...
4: A bylo jich přes 2000.
3: To se nám už zjistit nepodařilo.
2: Kralický nález co do počtu, kvality, zachovalosti a stáří nemá ve světě obdoby.
1: Tak to nám asi musí dost závidět.
2: No já si myslím, že... Určitě.
5: Jan Amos Komenský, taktéž biskup jednoty bratrské, napsal o Bibli kralické ve svém kšaftu.
7: Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterouž synové tvoji z původních jazyků do češtiny s pilností velikou uvedli. Do 15 let na té práci strávilo několik učených a věrných mužů a Pán Bůh tomu tak požehnal, že málo jest ještě národů, kteří by tak pravdivě, vlastně i jasně svaté proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící slyšeli. Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání. A ač knihy této Boží exempláře popálili nepřátelé, kde které dostati mohli, že však milosrdenstvím Božím i tobě kniha tato Boží dochována bude, důvěř se a nepochybuj.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Nálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Tanečník, choreograf, pedagog, dlouholetý člen, herec a umělecký šéf baletu Národního divadla v Praze. Všechny tyto profese spojovalo jméno Vlastimila Harapese. Právě v těchto dnech by oslavil 80. výročí svého narození. Jeho vzpomínky na stěžejní momenty života si můžeme připomenout v následujícím pořadu.
0: Tandem.
2: Hezkou jízdu s tandemem vám opět přeje, milí posluchači, Jan Rosák. A kdože nám bude dělat dneska milého společníka? Myslím, že stačí říct, že to je nejvýraznější postava českého baletu 70. až 90. let. A už víte, že s tandemem se dneska projede Vlastimil Harapes. Vítám tě, Vlastíku.
3: Díky, dobrý den.
2: Od naší poslední společné jízdy uplynuly, představ si, už víc než 4 roky, tak si můžeme probrat, co tě v nich všechno potkalo. Vám ostatním přeji jako vždycky dobrý poslech.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jestli si někdo myslí, že Vlastimil Harapes po té, co pověsil...
2: Piškoty
1: věší baleťáci, víte, jako na hřebík.
2: Dámy špičky teda.
1: Pičky a ty piškoty. Takže by, jak si už jenom si hodil nohy na stůl a ruce za hlavu, velice se mýlí. Protože Vlastik je člověk velice činorodý a dělá dál umění, i když trošičku v jiném ranku, v jiných kategoriích. Tak například... Co, abych nezapomněl, tak fušuješ nám taky do řemesla a moderuješ.
2: Ano.
1: A dokonce v rádiu mikrofonu. Jak tě to baví?
2: No, tak baví, protože když jsou zajímaví hosté, což já mám vždycky zajímavé hosty.
1: Si vybíráš, předpokládám sám.
2: Ano, samozřejmě. A vysvětlím jim jenom, o co jde, o jakou atmosféru, že to je teda před spánkem, že nebudem nikoho trápit. Mám samozřejmě spoustu přátel, například teda budu jmenovat profesorku Jitku Abrahamovou, onkoložku, že a tak říkala, ty děláš to rádio, to bychom taky mohli si tam promluvit o tom. A pak říkám, no ale Jitko, tak zase o té rakovině zrovna před spaním to není až tak. Nebylo by to tak zábavné. A ona říká, ne, jen se neboj. To bude v pořádku. Tak opravdu se stalo a povídali jsme si tu hodinu a půl a bylo to opravdu velmi zábavné, protože samozřejmě vyprávěla, jak začínala s tou lékařskou praxí a tak dále. A vynechali jsme takové ty smutné případy. Takže to bylo o té veselější stránce toho povolání.
1: No to, že tě to baví a že ti to jde, to je jasné, ale kromě toho tě hrozně baví a jde ti taky divadlo. A teď myslím, ale divadlo činoherní.
2: No.
1: Čili ty už sice jaksi neroztančíš celé pódium, ano. Ale za toho zaplníš svým hlasem a svými gesty. A to prosím pozor, v takových věcech jako třeba, čím bychom začali? Cesta kolem světa, to je hezký. Za 80 dní,
2: to je
1: Bern.
2: Aktuálnější, ano, to bude premiéra 6. prosince. To je prostě šibeniční termín, abych tak řekl, protože mezi tím já musím ještě absolvovat zájezd s Popelkou na ledě, s dětským muzikálem, nebo muzikálem pro celou rodinu, kde je 30 krasobruslařů a já nevím, nás herců je tam, já nevím kolik, tak já tam teda hraji a zpívám krále. Královnu, tam mám hned 3 královny.
1: Ale ne na jednou tedy.
2: Ne, naštěstí vždycky jenom jedna, která má zrovna jaksi čas a může, takže je to Dana Morávková, nebo Leona Machálková, nebo Hanka Buštíková, ale všechny jsou velmi příjemné a krásné, tak jak to má být, takže to je bezvadný, se mnou alternuje Milan Drobný, no a je tam spousta jiných ještě, jako Martin Dejdar, Jirka Korn, Martin Pošta, Josef Vojtek, Hanka Křížková dělá Macechu samozřejmě, Renáta Podlipská s ní střídá, no a sestry Magda Malá a Sabina Laurinová a no prostě.
1: A spousta dobrých krasobruslařů taky.
2: A výborný, opravdu výborný a vždycky to má takový jako velký úspěch. Teď to bylo i v aréně samozřejmě.
1: A víš co, o těch tvých divadelních i jiných aktivitách si určitě dneska ještě popovídáme, abychom si to všechno nevystřílili.
2: Tak.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vlastimil Harabes, toho stíhá opravdu neuvěřitelně mnoho, přestože by už nemusel v podstatě stíhat nic, ale to by ti nedalo, Vlastiku, tebe to pořád baví, to je evidentní. Ale já mám tady takovou rubriku pro hosty, kteří přicházejí do našeho tandemu po několikáté už, a ta rubrika se na tebe přímo teď hodí. Co jsi v životě ještě nestihl a rád bys to napravil?
2: Tak o tom jsem nepřemýšlel, protože já jsem fatalista a beru tak jako život, tak jak to jde, a příležitost, jak to jde. A jenom vím, že připravenému štěstí přeje, takže se snažím být na určité situace připraven. Ale může vždycky, to může všechno člověka zaskočit, že jo, jestli vystupuješ v čemkoliv v televizi, nebo tak se tam setkáš s lidmi, s kterými to nedopadne až tak, jak by si to člověk představoval a tak dále, takže může být všechno. Takže ale nejsem ten typ, který by o něčem snil, nebo nemůžu říct, že bych ještě chtěl zkoušet něco nového, nebo tak. Jenom já to beru jako takový trénink, že když bych třeba nehrál to divadlo, tak bych vlastně ty závěty by zakrňovaly

0: Taky si teď vzpomínám, že nejenom v tomhle, ale že se jednalo o hodinky teda. Hledali ambasadora a tak mě oslovili, jo, s těma hodinkama. Už jako před lety, to nebylo teď. Teď už jsem ambasadorem jiných hodinek, jako jo, ale předtím jsem si vzpomněl na ten případ, že se omlouvala ta dáma a říká, víte, my jsme chtěli pana Šebrleho, ale on nemá čas. Tak jestli byste to vzal vy? A jsem říkal, to mě vůbec nevadí, že vystřídám takového fešáka, jako je pan Šebrle, takže to je bezvadný, ale mě těm hodinkám je to úplně jedno.
1: Samozřejmě. Že,
0: tak.
1: No to je náhodou docela prima, být takovým záskokářem za takovýhle...
0: Tak, a jsou ti vděční ty lidi,
1: no,
0: že,
1: tam, no,
0: že si zacpal tu díru. A já to přesně dovedu ocenit, protože tím, že jsem šéfoval taky těch 12 let v tom Národním divadle a rok ve Slovenském Národním divadle, tak vím, co to je, když prostě ti někdo vypadne, že jo? Jako, když najednou někdo není. Že jo?
1: A to se může stát taky v baletu, že třeba je potřeba zaskočit?
0: No to samozřejmě, to je téměř při každém představení jsou záskoky. Tak
1: prosím tě.
0: Teď zrovna říkal mi jeden známý, který mě vez nedávno na takový křeslo pro hosta za Prahu a říkal, já jsem byl jednou za kulisama při nějakém baletu, myslím, že to byl Spartakus, říkal, a já jsem valil oči jak se tam mluvilo. Oni pořád při tom mluvili, při tom tancování. Jsem říkal, no jistě, protože si napovídali, co má jít, kam má jít ten kolega, no jistě. Tam přes ten orchestr to není slyšet samozřejmě, že když tam burácí orchestr.
1: To chci říct, že tam jde běžně komunikace, takhle frčí,
0: no, ano, teď musíš doleva, 4 kroky doprava, tombe pade bure a pryč a pak se vrátíme z druhé strany a takhle to tam to jede, že jo.
1: Ježíš, to by bylo ale přece prima, kdyby tohle se mohlo zveřejnit.
0: No jo,
1: že by se tam dal mikrofon a divák by to slyšel.
0: Slyšel, co by se dělo. No,
1: no, no. Tak to, no. To možná do budoucna uděláš takovou nějakou komedii trošičku.
0: Ano. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pro mnoho tanečníků je určitě, myslím těch, kteří s tančením třeba teď začínají, je určitě Vlastimil Harapes velikým předobrazem, možná přímo jejich hrdinou. A já se vůbec nedivím, protože, jak už jsem říkal taky v úvodu, Vlastik je skutečně nejvýraznější postavou českého baletu 70., 80., 90. let. Ale kdo pak Vlastiku byl tvým takovým hrdinou? A teď nemyslím třeba, nemusí být v oboru, nemusí to být oboru tance. Hrdinou tvýho dětství. Zaspomínáš?
2: No, hrdinou dětství. Tak já jsem byl z vesnice a já jsem to tak moc nevnímal všecko.
1: Třeba literárním nebo filmovým.
2: Vím, že se mi líbila Lolo Brigida. Tak to nebyl můj vzor, ale...
1: To se mi líbila době, taky, no.
2: Opravdu byla velmi krásná. A pak Brigitte Bardot. Ale to určitě ne, ale z toho oboru. Potom, když jsem teda v těch 14 letech přišel na konzervatoř, tak samozřejmě nám promítali nějaký ty záznamy, které tehdy byly. To nebylo tolik, ale byl to Vladimír Vasiljev z Velkého divadla v Moskvě. A pak Rudolf Nureyev, který teda emigroval, takže se to moc promítat nesmělo teda, ale tam prostě ve škole byla nějaká nahrávka právě třeba z baletu Korzár, což bylo ohromný a tak to bylo něco velkolepého teda, že jsem tohle viděl, tak to samozřejmě jsem netušil, že se potom s těmi lidmi setkám. Jakože také vlastně existoval dřív, jestli ty to pamatuješ, nebo si to viděl, film Romeo a Julie s Galinou Ulanovou. A potom ten Romeo vlastně přišel k nám do divadla jako trenér. Jo, tady, takže to bylo taky ohromný, že ten člověk, který jsem si vůbec nemyslel, že se někdy s ním setkám, nebo i s tou Galinou Ulanovou, nebo Májou Pliseckou.
1: Teď si mě připomněl, tuším, předevčírem šel v takový medailon Máji Plisecké a byl úplně fascinovaný.
2: No, ten zjev jenom, že? Ten krk a ta úžasná.
1: Neuvěřitelná, tam byla scéna, kdy tančila na stole, tuším, Bolero, nebo co to bylo?
2: Ano, Bolero.
1: Ale to bylo něco fascinujícího. To myslím, že
2: Moritz Bežar.
1: Že musí i tobě mráz po zádech běhat, když to vidíš. Když jsi něco viděl.
2: Já zrovna tuhle muziku rád nemám, ale existuje právě to na ní stavěl ten Moritz Bežar, ten Bruselu balet 20. století. To byl vlastně, to byl můj sen, tam vlastně po škole jít tam do toho baletu 20. století a osud tomu chtěl jinak. Prostě jsem natáčel Markétu Lazarovou a skončil jsem v Národním divadle, kde jsem se trval 42 let.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mezi všemi klasiky českého humoru si vybral Vlastík Hrabes Felixe Holzmana a mám takový pocit, že když jsi tady byl naposledy, takže jsi ho vybíral taky. To znamená, že se tvůj vkus nemění asi.
2: No asi ne, a taky nedávno, jak se tak opakují ty staré věci, tak to je pro mě... Hlavně já proto mám rád toho pana Holzmana, že se mi to zdá jaksi laskavé.
1: Všimni si, Felix Holzman nikdy ani jednou v jedné své scénce neřekl jediné sprosté slovo.
2: Přesně, to jsem si všimnul. Ano, ano.
1: A je to humor.
2: Tak.
1: A jaký humor?
2: Tak, tak.
3: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte?
4: A říkám, baba.
3: A jaká baba?
4: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo, jo.
3: Je tak baba jako jo, jo, jo. Jo,
4: tak
3: jo.
4: Jsem to myslel.
3: Jo, jo. No. Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
4: No jo. No jo. No tak řekněte něco podobného.
3: Jo. No. A víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného. No. Vy náhodou taky ne?
4: Já? A? Taky ne. Ne. No jo. Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
3: A co?
4: Jouda zemřel.
3: Jouda?
4: Jouda.
3: Jaký Jouda?
4: No, Franta Jouda.
3: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
4: Je to tak, zemřel.
3: Prosím vás, a úplně?
4: Jo.
3: Jo. Tak to on už nežije, co?
4: Teď prej už ne.
3: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
4: Já nevím, najednou prej byl pryč.
3: Prosím vás, a kde?
4: No co kde?
3: No kde byl?
4: No já nevím.
3: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
4: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
3: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím nežije. Vás, jak je tohle možný?
4: Já nevím.
3: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
4: Ještě minulej týden byl naživu.
3: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ? No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
4: Ale umřel. Na traverzu.
3: Prosím vás. Zápal, jo?
4: Ale ne. Spadla na něj.
3: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
4: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
3: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
4: No Jouda.
3: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
4: No vy jste ho neznal?
3: No já myslím, že jo.
4: No, tak to byl on.
3: Jo, takovej malej černej, že jo?
4: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
3: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal. No.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ty jsi sjezdil kus světa, ale samozřejmě se svým baletním uměním.
2: Ano.
1: Od Aljašky, Japonsko, Čínu, vím já co, Austrálie, Izrael. Ale mám tady napsáno, že nejradši máš Itálii a Řím. A máš vůbec nějaký místo třeba na světě, kde ti je nejlíp? Kromě samozřejmě domova třeba, že jo?
2: Ne, kdybych musel žít někde jinde než v Praze, tak by to byl Řím.
1: Vážně, ano.
2: Mně se tam tak dobře dýchá. Jako, to je zvláštní asi tam, že to je blízko toho moře a tak jako takový prosycený ten vzduch. A no prostě, mě to fascinuje. Řím mě fascinuje.
1: A máš tam i takový jako nějaký místečko, kam si rád třeba sedneš kavárničku nějakou, no, už oblíbenou.
2: Ten střed, tam střed, no, Trastevere a tak jako to prostě něco úžasného.
1: To vyznáš je tam.
2: Tam se vyznáš.
1: Už jsem byl párkrát.
2: Už jsem tam. Pár měsíců jsem tam, ano, strávil. Takže.
1: A je nějaký místo na světě, který naopak jako třeba, když tam byl, tak jsi si říkal, no tak sam bych nemusel.
2: Černý most. Tady na Černý most.
1: Jo, tam nemusíš.
2: Tam bych nemusel. Ale taky jsou tam lidi, to zase jako já vím, že se nedá nic.
1: Ne, já jsem teď myslel nějakou cizinu.
2: Ano, já
1: cizinu třeba. Myslel jsem nějaká Sibiř třeba, nebo něco takového.
2: Ne, tam jsem nebyl, ale mluvil jsem o té Aljašce, tak tam taky se mi to tam zrovna teda nezdálo až tak, ale tam asi spíš teda ta příroda, a to my jsme nebyli, takže tam to je takové skromné, malé, zima je tam a to já rád nemám.
1: Nemají rád zimu?
2: Nemám. Já jsem narozený ve Lvu. Takže asi to nějak souvislí, že spíš jako když to sluníčko.
1: No tak, jasně, no to je srpen, že jo?
2: Červenec,
1: no viděl jsem srpnovej, no tak to přesně taky, no. Ale já občas jako do té zimy, ale jenom proto, pro ten kontrast, jako jo. Ale prosím tě, u nás tady v Česku je taky nějaká lokalita, kam jezdíš rád třeba?
2: No určitě jezdím rád na chalupu, na Rakovnicku. Tak tam už taky už já jsem 35-40 let jezdím, takže tam mě to taky připadá tak, jako takový druhý domov, i když už to 8x vykradli, tak jako se trochu odcizilo. Nechápu, co tam pořád hledají, teda, protože samozřejmě tam nic takového není vzácného. A jak si poničejí, že ty dveře vylomějí a v okna rozbijou a no, tak je to velmi nepříjemné, ale tak uvidíme. No.
1: Asi pravděpodobně nejenom tobě se tam líbí. Tak. I osmkrát se tam líbilo ještě zlodějům. No.
2: Tak.
1: Už tam nechoďte, kucí, nic tam
2: není. Ne, není tam nic.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já pokud vím, tak Vlastimil Harapes nikdy do politiky nešel. Víš, že si nedělal do politiky?
2: Ne, dokonce mě třikrát už mě vybízeli, abych se stal senátorem, ale nějak...
1: A nepojíš do toho?
2: Ne, vůbec mě to nenáká.
1: Ale dobře, jak si v reálu určitě ne, ale teď si představ hypoteticky, kdyby si měl pravomoc, dokonce, já ti dám větší pravomoc, než bys měl jako senátor, světovýho prezidenta. Co by si zařídil první?
2: To jsi mě zaskočil tou otázkou a to je, já myslím, že bych to musel promyslet, protože vím, že někdo prohlásil, že není třeba pěstovat mnohoučenost, ale přemýšlivost. A myslím si, že třeba si včetně mě, že málo přemýšlíme, a že hned jsme nespokojení, jak to jde, tak prostě se to ne vždycky líbí, ale nikdo nejde po té podstatě, proč to tak je. A tak, jak jsem byl veden vždycky, že člověk má začít od sebe, na sobě hledat chyby a pak teprve na těch druhých. Takže spíš se držet asi, kdybych musel být tím vládcem světovým, jak říkáš, tak se držet těch hlavních zásad slušnosti a třeba dneska se moc nic neví o pokoře, že a o skromnosti a o noblese, takže to by bylo spíš takto, ale to patří asi k tomu věku našemu, to nejenom, ale i tvojemu, nejenom mému, takže k tomu člověk dochází asi až v tom pozdějším věku, i když si myslím třeba, že já také jsem ve spojení se speciální olympiádou pro mentálně postižené občany, že už 20 let teda. A právě také jsme jako absolvovali řadu těch olympiád v zahraničí. A oni mají takovou jednu, určitě většina těch lidí má jednu vlastnost, kterou máme společnou, teda já s nima. A to je, že vůbec nevíme, co je závist. A to si myslím, že toho, kdyby se lidé zbavili, hlavně u nás tady v Česku, tak to by bylo ohromné, protože závidět někomu, že má zámek třeba, jo, tak protože si nedovedou představit, co to je za starost, že jo. Já bych to nechtěl ani za nic, mě stačí ten dům, kde bydlím, a potom ta chalupa, kterou vykradli, jak jsme o tom mluvili 8krát, tak ještě mít ten zámek na starost, který ty můžou vykrádat taky dnes a denně a tak dále, že jo, a něco opravovat. Vlastně jsem si vzpomněl na staré francouzské přísloví, jsem čet, jestli ho neznáš, že bylo to o orlojích, jo, protože u toho orloje vždycky musel být člověk, který ho pořád jako ošetřoval, protože byl poruchový strašně. Takže udržovat orloj, opravit starý dům a vyhovět mladé ženě jsou práce, které nikdy nekončí. Jo, takže si myslím, že kdyby jenom těch přísloví a tohle všeho, co existuje, kdyby si to, já mám rád a citáty, že někdo jak si dovedl sformulovat několika slovy přesně, že tam se nemusí jak si ohovořovat doširoka, tak to je bezvadný, tak by to bylo skvělý, tak bych nařídil, že všichni lidé se musí učit citáty.
1: Ale jenom takový ty vlídný, elegantní.
2: No tak všechny to, ty moudrý, ne vlídný, moudrý, hlavně moudrý.
1: Hlavně moudrý.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: No, teď si nám hezky připomněl s Leonou Machálkovou, že nastal čas loučení, no že už máme přece poslední povídání. Vlastně Hrabes takhle hezky zpívá v Popelce, kterou vřele doporučuji, abyste navštívili.
1: Kterou vytvořil Jindřich Šimek, režisér a autor teda scénáře a vůbec toho projektu, a muziku složil Petr Malásek a slova Václav Kopta. Ano. Těch písniček teda.
0: Jedno slavní jméno vedle druhého. A vlastně Hrabes hraje krále.
1: Ano.
0: Ano, ano.
1: A zpívá.
0: A zpívá, samozřejmě. No, prosím tě, když jsme u těch men, tak ještě jedno jméno mě vytanulo na mysli, nadace Zdeny Frýbové, která se stará o opuštěná týraná zvířata. Ještě pořád jsi tam?
1: No, bohužel paní Zdena Frýbová zemřela, předloni, myslím, to bylo, takže nějak se to, myslím, že zrušilo, nebo vyměnili členy, nevím, už tam teda já nefiguruju, ano.
0: Ale pejska máš pořád.
1: A ano, před těmi 13 lety jsem si přivedl právě z Měcholup, z toho útulku. Tam jsme byli v takové místnosti, taková jakoby karanténa, a tam měli takový dva pejsky a tyhle ta potvora se ode mě nehnula, a předtím mě zrovna teda pošel ten můj pes 18 let, bylo Zorce, taky voříšek takovej. A Hana Talpová říká, no to si musíš vzít, to přece tady nenecháš. No tak jsem jí teda přivez domů, neodolal jsem, a to byla v takovou sobotu, a ve čtvrtek porodila 5 štěňat.
0: Jejda.
1: No, to bylo opravdu zábavné.
0: To jsi netušil.
1: Že jsem měl 6 psů na jednou, nejedno. A co se může stát všechno?
0: A co si s tím dělal?
1: No, tak jako...
0: Rozdal.
1: Pan doktor mě od toho, jak si s tím pomohl, doktor Sedlář z Jinonic, že dal 4 ty pejsky, tam je nějaké feně, které se narodily mrtvá štěňata, jedno jsme ji nechali, teda týhletý Albě, a ona byla vzorná matka, opravdu úžasná, a vlastně to byl takový pes, teda syn její, a nedávno vzala si ho jedna kolegyně v divadle, tam jsem ho přivedl a říkal jsem tak, a jestli si ho někdo neveme toho psa, tak ho budu muset uškrtit nebo utopit, nebo prostě, že to prostě, to já
0: si,
1: nemůžu mít.
0: Jsi takhle vyhrožoval, tak, ale přitom si měl určitě prsty křížen.
1: A tam, ne, to nemůžeš, přece to nemůžeš. Tak si ho vem, a je to tak, jako takhle, jsem ho takovýmhle způsobem.
0: Brutálně
1: jsem ho udal, teda. Ne, ale měli ho hrozně rádi, právě od Dáši Špryslový, právě ta rodina, a nedávno taky vlastně pošel, takže vlastně Alba ho přežila. No, měl rakovinu.
0: Kolik je Albě?
1: Albě je 13.
0: Bože, no, nevím,
1: a bože, pořád nevím. Je veselá a krásná.
0: To je dobře.
1: No, blondýna prostě taková. No.
0: Veselá, krásná, to má po tobě.
1: Jo, asi, tak to je vždycky ten pán a pes, že
0: a, co si jako, podobně,
1: ten tandem, ano, že, aby ano. Jsme zůstali u tandemu.
0: Vidíš to, to jsi mě připomněl, že jsme v tandemu vlastně, ale bohužel tandem už končí, a já věřím, že vás pobavil hlavně jeho dnešní host Vlastík Hrabes. Vlastíku, já ti přeju, ať se ti daří ve všech tvých současných rolích, ale i v těch budoucích, pochopitelně, protože u těch lidí jenom nezůstaneš.
1: No, jestli pro aktivní. Tak staré lidi ještě něco bude.
0: To by se zdivil, to by se zdivil.
1: Jo, pořád ti nabízej, ano.
0: Furt něco nabízej.
1: No tak ty vypadáš jako král, ty vousy a vlasy.
0: Ano, poděšení na mé straně, ano. To samozřejmě to samý se týká tebe. Tak, prosím tě, ať se ti daří, hezký Vánoce ti přeju a všecko dobré do nového roku.
1: Tež,
0: kterým se doufám zase uvidíme.
1: To doufám, vždycky tě rád uvidím, jsme se viděli několikrát v televizi, také přeju všechno krásné, nádherné Vánoce, šťastný nový rok a samozřejmě všem posluchačům.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejíje, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Tak tuhle pravdu o životě řekl český herec, dramatik a spisovatel Jan Werich. Uvedla dnešní pořad Muziky muziky s písněmi o víně. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Zahrála nám mistříňanka, písnička se jmenuje Kdyby víno nebylo, napsali ji Marie a Drahoslav Volejničkovi, zpívali Vojtěch Račický a Zdeněk Baťka. A protože slavný herec Charlie Chaplin prohlásil, že civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno, zůstaneme ještě chvíli na Moravě. Moravěnka má další píseň o víně, jmenuje se Víno, vínko, vínečko, je od Václava Smoly, zpívají Jožka Šmukař a Jiří Helán.

Další písničku o víně přidala Golčovanka. Napsali ji William Béreš a Jaroslav Hájek, zpívali ji Zdeňka Grosová a Tomáš Kotěra, zakladatel Golčovanky, který se v roce 2014 odebral do nebeského angažmá. Hezkou poznámku o víně učinil československý básník a nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert. Vzpomínal, víno se měl rád a neváhám tvrdit, že je to nápoj, který dělá zázraky. O víně ví lecos i Zdeněk Baťka, moravský autor mnoha písní. Jednu z nich nám společně s Boženou Baťkovou za doprovodu Jižanů, vynikající dechové hudby z jižních Čech, zaspívá. Jmenuje se Víno voňavé.

I tahle písnička, stejně jako ta předchozí, se jmenuje Víno voňavé, jenže tahle je od Václava Maňase mladšího a Julie Běhůnkové. Zahrála nám ji Valaška z Valašských klobouků. Na víno se každý dívá svým okem. Například italský matematik, fyzik, filozof a astronom Galileo Galilei zhodnotil, že víno je světlo spojené kapalinou. A český spisovatel Karel Čapek se přiznal. Mýval jsem kdysi přání, abych během života ochutnal všechna vína, co jich zde roste. Tak jako jsem si přál poznat všechny země, co jich ve světě naděláno. Ani jedno, ani druhé se mi nesplnilo, ale od té doby, co jsem poznal odbornou terminologii znaků vína, mívám pokušení vymýšlet dokonce nové druhy vín. Tolik o víně Karel Čapek. Další písničku přidá Valaška, je od Václava Maňase mladšího a Zdeňka Křenka. Jmenuje se Víno je nejlepší.

Mistříňanka a písnička od Zdeňka Gurského a Miloslavy Gurské o vínečku, které dozrává. A je tu ještě jedna píseň o víně, napsali Ladislav Prudík a Vladimír Salčák, hraje Šohajka s kapelníkem Vojtěchem Ducháčkem. Jaroslav Kopejtko se loučí, ať se vám rádio vašeho kraje dobře poslouchá všude tam, kde právě jste, možná ve Verušičkách, Čichalově, Žluticích, anebo v Chyši. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Každý člověk nějak začíná. A pokud je později ve svém oboru úspěšný, není bez zajímavosti povšimnout si právě jeho začátku. Ti, kteří hráli nebo hrají na housle, určitě poznali etídu ze Ševčíkovy houslové školy. Potýká se s ní každý, kdo chce ovládnout hru na zmíněný hudební nástroj. A Ševčíkovou houslovou školou vlastně začínal svoji muzikantskou dráhu i Gustav Brom, dirigent světoznámého orchestru, který přes 50 let nese jeho jméno.
1: Ano, vzpomínám si, to mě bylo 8 nebo 9 let, to jsem byl tehdy v děcáku ve Verské Bytýšce a na Ježíška jsem dostal housle a měl jsem štěstí, že tam byl velice dobrý učitel hudby, pan Baumann, to jméno nezapomenu nikdy, který mě proto tak zapálil, že vlastně, když mě bylo 10, tak už jsem hrál na takové dětské besíce Schumannovo snění. No a pak, když už máma se postavila na nohy, protože otec zemřel, když mě bylo rok, tak jsme k ní už přijeli do Kroměříže, kde už měla ten svůj byt a šel jsem na gymnázium a vedle gymnázia byla hudební škola Moravan, kterou jsem u toho dělal a za ty 2 roky, co jsme byli v Kroměříži, jsem absolvoval celého Ševčíka. A pak jsme se odstěhovali do Brna, no a to bylo pro mě jako New York, no a všecko bylo pryč, housle, všecko jsem zapomněl, co, no. Pak se stalo to, že najednou v polovině 30. let jsme uviděli první zvukové filmy a byli jsme tím tak fascinováni, jak těma kapelama a tím swingem, asi jak v 60. letech mládež Beatlesama, jo. A tak najednou jsme se na škole domluvili, kdo umí na něco hrát a má nějaký muzikantský zážitek, že bychom si udělali studentskou kapelu.
0: A vy jste uměl hrát jenom na housle do té doby,
1: jenom na housle. My jsme měli totiž jednu výhodu a to je škoda, že to není do dneška tak, pojďte se. Já jsem vždycky myslel, že budu inženýr. A reálka to byla na Antonínské, kde hlavní předměty byly matematika, deskriptiva, sférická trigonometrie a tak dále. A přesto jsme měli 2 hodiny hudební výchovy. A měli jsme fantastického profesora, pana profesora Tomaštíka, po válce ředitele konzervatoře taky, který nás dovedl tak zapálit pro muziku a tak nás vychovával, že já myslím, že to dneska na školách chybí. No když jsme si zakládali tu kapelu, tak byl to právě profesor Tomaštík, který si mě velice oblíbil a u jednoho nástrojaře mě poradil, abych si vypůjčil klarinet. Na první hodiny mě poslal ke Krtičkovi, jo. Pak jsem si půjčil i saxofon, protože to bylo nutný. No a Krtička mě dal první základy, profesor Krtička, no a začali jsme cvičit jako kluci, no. Bavilo nás to ohromně, jenomže potom přišla válka.
0: Takže to na škole to byl vlastně ten orchestr Air Boys se jmenoval.
1: Air Boys, ano. No a teď na škole tam byl profesor Obertlík, který vedl takové protiletákové akce proti hitlerovské. No a já, když jsem rozšiřoval ty letáky, tak jsem byl zatčen 2. června v 39. a 3,5 měsíce jsem poznal, co jsou kasemati na Spielbergu a podobně.
0: Maturitu jste vlastně neudělal?
1: No, dodělal, ano, to mě kantoři všichni jako pomohli, co to, tak jsem dodělal maturitu a vysoké školy byly zavřené.
0: Takže jste se nemohl
1: tak se nedalo vnitřený. Študovat. Tak já jsem sehnal ty kluky, že já kluci, tak když nás to baví, tak pojďme dělat muziku. No, rozepsal jsem různé dopisy a najednou jsem dostal odpověď z Rožnova pod Radhoštěm, z hotelu Radhošť, že začíná sezóna 15. června, aby jsme tam teda nastoupili. Tak jsem kluky sehnal, zkoušeli jsme předtím takové 14 dní pořád denně. No a šlo nám to, pak jsme tam teda odjeli a to byl vstup do profesionálního muzikantského života.
0: Takže to bylo vlastně 15. června roku 1940.
1: 40,
0: a tehdy vlastně hosté a návštěvníci hotelu Radhošť v Rožnově pod Radhoštěm ani netušili, jak vlastně, jaký historický okamžik se odehrává tedy pro vás.
1: No to já jsem netušil taky.

0: Když jsem teď poslouchala vaše vyprávění, dalo by se, pane Brome, říct, že ve vašem životě bylo vlastně dost šťastných náhod, že jste měl štěstí?
1: To je pravda, musím to zaklepat hrozně. Pač pojďte se, třeba po válce jsem představil celou kapelu a začali jsme, pak byl ohromný úspěch ve Vltavě v Praze v kavárně, kde už jsme dostali nabídku do Švýcarska. No to se natahovalo, mezi tím byly různé angažma, pak jsme nastoupili do Bratislavského rozhlasu jako kapela před tím odjezdem do Švýcarska, než se to vyřídilo. No pak jsme odjeli a potom, když končilo tamto angažma, tak rozhlas Bratislavský pořád chtěl, abych se vrátil. Tak jsem tam představil tu kapelu a jeli jsme dál. Ale krátce na to zemřel Stalin a všecko se to začalo obracet. Najednou pak jsme mohli začít hrát to, hele, u nás se dohromady nesmělo nic hrát. My jsme pro sebe studovali Dixieland, věděli jsme, že pokul jazzu už byl West Coast a to ty směry, ale to jsme nesměli hrát v kavárně, ale cvičili jsme to pro sebe. A najednou se to uvolnilo potom, že už jsme to mohli hrát. Teď nás slyšeli Němci a hned nás koupili na Lipský veletrh. A tehdejší, to bylo Hau, ředitel Maleček, mě říká: Gustave, tak my vám to schválíme, pojedete vlakem, pasy dostanete v Praze. Přijeli jsme do Prahy, pro kapelu donesli pasy, pro mě ne. 10 minut před odjezdem vlaku přišli dva pánové s mým pasem, to byl můj osobní doprovod do Lipska. No úspěch byl obrovský tam, neuvěřitelný úspěch, to jsme sami nečekali. Teď jsme se vrátili, no a ten ředitel Maliček mě pak volá: Gustave, děkuju, bylo to všecko v naprostém pořádku, přijeď ale okamžitě za mnou do Prahy. Já jsem jel do Prahy tedy vlakem a on mě říká: prosím tě, vyřiď si v Brně svoje záležitosti. A dal mě přečíst kádrový materiál, který se nesměl číst tehdy ukazovat, kde bylo doslova napsané o těch komunistických různých odborářů. Člověk, který mnoho žádá a málo dává našemu lidově demokratickému zřízení, nedoporučujeme, aby někdy opustil hranice republiky a tak dále. Já jsem to přečet, poděkoval jsem mu, jedu vlakem do Brna a vylezu z nádraží a tíhle stavní odboráři šli ze schůze. Gusto, už jste se vrátili, to víš, že jsme ti to museli doporučit. Mně se obrátil žaludek, ale už jsem byl chytrej. Jsem říkal: tak vám děkuju, chlapci, a šel jsem pěšky na Kotlářskou, kde jsme bydleli, abych se z toho vyvětral. Takže... A tehdy jsem řekl kapele: hoši, my to můžeme probojovat a prožít jedině tak, když budeme dřít a musíme být nejlepší. Pokud se to podaří nám v republice, aby jsme se dostali mezi nejlepší v Evropě. A stalo se až to neskutečné, že parta kluků z Brna, která nikde neměla podporu od nikoho, dokonce když jsme v 60. letech začali dělat jazz, tak nás z Brna vyhodili. I z rozhlasu chytli nás ostraváci, jo? Že jsme se dostali na 7. místo světového žebříčku, což je absurdní, jo? Dneska se mně to zdá jako neskutečné.

0: A letos v červnu vlastně bude mít vaše kapela už 51. výročí vlastně svého trvání. Takže myslím, že pomalu se blížíte rekordu, který zatím drží Ellingtonův orchestr, to znamená, myslím, 52 let. Myslíte, že je předčíte?
1: No tak dneska je tak komplikovaná situace, že nevím. Opravdu nevím.
0: Jak se vám ale vůbec podařilo tu kapelu tedy tak dlouho udržet pohromadě? Protože přece jenom léta běží, lidé se mění, mění se obsazení, mění se vlastně, musíte se přizpůsobovat i určitým nárokům, tedy muzikantským. Jak se vám to podařilo dosáhnout?
1: Podívejte se, když něco vedete, tak si musíte v prvé řadě uvědomit, že úspěch je záležitostí všech, neúspěch je záležitostí vedení. A já, když to šéfu, tak musím mít sám takovou disciplínu, abych byl vzorem těm ostatním. To se nedá nic dělat. Chceš být v té kapele, chceš mít nejlepší podmínky, já jsem odpovědný publiku, pořadatelům, vedení a všem, čili tu zodpovědnost musím mít. A profesionalismus, to je hrozně tvrdá záležitost. Tam nikdo neodpustí nikomu nic, víte? A je to tvrdá práce. Nejhorší je, že když docílíte úspěchy, tak potom je důležitý zůstávat nohama na zemi. Až musíte počítat i s tím, že čím větší máte úspěch, budete mít i nepřátele. Jak mě kdysi, pan Verich, když jsme seděli v internetu, já jsem byl na něco naštvaný a říká mu to, on říká, hele, mladý, zkrachovaných a závistivých se straň a vůbec se s něma nedávej do debaty. Až to budou vždycky nepřátelé každého, komu se něco povede. A měl velikou pravdu. Závist, já to říkám, to je nemoc, horší jak rakovina, to zžírá ty lidi, mě jich snad až líto, těch lidí, až oni se žarou sami v sobě. Ale já bych jim poradil, jak se z toho vyléčit. Nejsem lékař, ale mám jeden recept. A děláte, co děláte. Snažte se ve svém oboru patřit k nejlepším. Až se vám to podaří, tak najednou zjistíte, že vám to zabere tolik času, přemýšlení, roboty, že vám ani vteřinka času nezbyde na nějaké přemýšlení, protože ten druhý má víc a nebo je na tom líp. A budete vyléčeni, že je to jednoduché.
0: Takže tady tu metodu jste vlastně uplatňoval i ve vedení orchestru?
1: Ano. A kdo to nechtěl pochopit, tu tvrdou práci a to všechno, víte, tak musel pryč. To se nedá nic dělat, protože v profesionalismu vám nikdo nic nepromíne.

0: Ve vašem orchestru vždycky byly velice silné individuality, ale přesto to nebylo nikdy na úkor samotného orchestru. Jak se vám podařilo právě skloubit tedy ty silné individuality s tím orchestrem, protože přece jenom snahou každého, pokud je zvlášť dobrý, tak je vyniknout. A jak jste to udělal, aby prostě to nebylo na úkor toho orchestru?
1: No, když já jim dávám vyniknout, jazz je solistická záležitost. Proto všichni ti, kteří umí, tak hrají sola, které při každém koncertě představují. A pak já jsem vždycky sledoval to, abych měl v kapele co nejvíc komponistů a aranžérů, aby jsme hráli svoji vlastní muziku a měli svůj sound, jak se říká. No a potom skloubit charakterově tyhle ty kluky a daří se to. Pojďte se, Navrátil je u mě od 48. roku, dnes už je mu taky 62. Hnilička od 54. roku. Pepíka Udes od 57. roku a další, jo. Pak už přišly ty mladší generace a teď byl problém, my jsme vlastně dneska orchestr tří generací. Ti staří pánové, kteří jsou tak od těch 10 let mladší jak já, potom je střední generace, kde už patří i můj syn, který hraje 20 let v té kapele, a pak ta nejmladší.

0: Když jsme tedy hovořili o tom, jaké jsou příčiny toho, že se vám vlastně podařilo udržet kapelu, podařilo udržet orchestr tak dlouho pohromadě. Nebylo také jednou z příčin to, že vlastně členové té vaší kapely měli možnost hrát po boku velice slavných světových muzikantů?
1: To samozřejmě, a od nich se taky učili to, co já jsem vždycky říkal. Všechna sláva, polní tráva, zůstávat vždycky i při úspěchu nohama na zemi. A když jsme poznali ty největší světové hráče, tak to jsou tak normální lidé. Dívejte se, ty 60. leta, my jsme slavili tehdy 20 let kapely a to byl s náma klarinetista Edmond Hall. Dlouholetý vlastně klarinetista Louise Armstronga. No, my jsme zažili s ním takové nádherné věci, že třeba, pojďte se, já jsem řekl zkoušku ve 3 hodiny, to se stalo ve Zlíně, myslím, na Společenském domě, a já vždycky jdu tak 4 hodiny dopředu a to se mě vždycky vyplatilo, že se snažím být pár minut před tam. No já přijdu a Edmond, který to vůbec nepotřeboval, už tam sedí a rozcvičuje se. Jsem říkal, co tady děláš? No to už říkal ve 3, tak já už se rozcvičuju. Rozumíte, to je přístup a takového hráče, před kterým Čech dál klobouk dolů. A nebo při koncertech, mu tehdy bylo 60. Ta vitalita, z jakou on dovedl strhnout všechny hráče, ta poctivost, ta držina, no to je enormní. To jsem vždycky říkal, to bych chtěl mě tuto vitalitu, až mě bude 60. No já nevím, jestli se mě to podařilo, nebo ne. A nebo krásný případ, představte si, měli jsme koncert v Praze a Edmond tady byl ze svojí paní. Tak ho jako Američana s manželkou ubytovali v Ambasadoru a nás kapelu, no já jsem v Praze v tak strašném hotelu ještě nebyl. Na Žižkově jakási ratejna. No já jsem klel, jak to, a najednou, než jsem rozděloval pokoj a nadával, se přiřítí taxík a do schodu, to bylo takový schody do té recepce, s kuframa se žene Edmond Hall s paní. Já jsem říkal, co tady děláš, prosím tě. Stud mě pol. Říkal, ne, tam, kde bydlíš ty s kapelou, tam bydlím i já. Takový ohromný.
0: Začne uvěřitelný.
1: No, a řekněte to některé té hvězdičce dnešní. Jo, to je absurdum.
2: Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám. Teď nejlepší v celé Napoli je Marie. Oh, aha. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

0: Jestli dovolíte, já mám ještě takovou jednu osobní vzpomínku. Já jsem se s vaším jménem vlastně setkala poprvé, když jsem chodila do tanečních, no už je to tady taky dost dlouho. A tehdy mezi naše nejoblíbenější písničky patřily Krokodýlí slzy a Tina Marie. Ale já se ptám, víte proč? No. Protože když jste tedy šéfem kapely, tak to vlastně má i svoje stinné stránky. Zřejmě se tedy k aranžování, ke tvorbě nových písniček a k té vlastní skladatelské práci a vůbec tedy ke hraní nedostanete. To je asi rub té šéfovské
1: ne,
0: práce.
1: To máte pravdu, pojďte se. Já pokud jsem hrával jako ještě saxofon, klarinet s klukama a tak jsem, pač profesor Tomaštík si mě vzal do práce i po válce potom v harmonii a ve skladbě, tak jsem psal spousty písniček, ať už to vlastně ní ve dvou plákrása, světel matiny, vitaminový Charleston večerní a tak dále, jo. Všem, když potom jsem se rozhodl jít úplně na svobodnou nohu, že chci být pořádným šéfem, tak to aranžování, komponování

0: cvičení, no to vám zabere tolik času, že bych se nemohl věnovat tomu šéfování, protože to je úplně jiná profese. Víte, být vynikající muzikant je senzace. Ovšem být dobrý šéf, ono to je jiná profese, to se nedá nic dělat. To všechno se musel dát stranou, spíš se musel dohánět jazyky ještě. Protože já sice francouzštinu jsem ovládal, pak jsem maturoval z francouzštiny, němčinu tam mě nedělá vůbec problémy, institut jsem dělal, abych prostě měl ty anglické základy, to je důležité.
1: Ale já se stejně vrátím ještě jednou k té otázce, není vám to třeba někdy líto, že tady se musíte věnovat jenom šéfování a starostem o kapelu a už nemáte tolik času na komponování, na aranžma?
0: Podívejte se, líto, nelíto, jednou jsem se musel rozhodnout, dvěma pánům nelze sloužit. Chcete-li dělat něco pořádně, tak se musíte zaměřit na tu věc, kterou děláte, že jo. Protože to je nejen dirigování, ale zkoušení a tohle management a všechno okolo. Nakonec je ve světě zvykem, že bandlídři si uvádějí svoje pořady, čili já jsem si to musel taky osvojit a to je jiná funkce, to se nedá nic dělat.

0: Pane Brome, jaké jsou vaše pocity, když si tedy stoupnete před kapelu, než začne hrát?
1: No pojďte se, ty pocity, to je můj život vlastně. 51 let jsem zvyklý stát na pódiu a jezdit s kapelou po světě. A mohu vám říct, že byly momenty, kdy jsem měl horečky 39 a přijdu na pódiu a na to úplně zapomenu. Prostě tam jsem úplně mimo jiný člověk a slyším jenom tu muziku a soustředím se přesně na výkon kapely, na to, co mám dělat.
0: V čem si myslíte tedy, že to tajemství, jak se stát ve svém oboru úspěšným je?
1: Pojďte se, mě třeba vytýkali moc v těch 50. letech, že my jsme cvičili podle amerických kapel všecko a hrali jsme vlastně kopie. Ovšem, pokud já jsem se chtěl do toho dostat, tak jsem říkal i mým klukům kolem mě, hoši, my to musíme do sebe vstřebat, než začneme dělat vlastní tvorbu. Já vím, že tehdy kritikuje furt, že hraje jenom Američané tohleto a toto, že hrajeme kopie, ale vyplatilo se to, poněvadž až to u nás bude pulzovat a máte to v krvi, tak můžete tvořit vlastní jazz, pač ono je to americká muzika, černochu, že? A my jsme začali vlastní jazz až v roce 60., když bylo 20 let kapely. To byl můj plán, že 20 let kapely oslavíme vlastní tvorbou. Můj velký takový vzor jako šéfa byl Stan Kenton. A ten řekl krásný výrok jednou. Kapela je tehdy kapela, má-li jedno srdce a jeden puls. My když dostaneme do kapely třeba nového člena, tak ono to měsíc, dva trvá, než se zažije, než začne dýchat s náma, tepat s ostatníma.
0: A o to se vlastně snažíte celých těch 51 let.
1: Ano.

0: Zbývá dodat, že právě dnes má Gustav Brom 70. narozeniny. Určitě jste si povšimli, že sice začal vyprávět o svých muzikantských začátcích, pak ale věnoval více pozornosti svojí kapele. A to není náhodou, protože, jak tvrdí odborníci, Gustav Brom a jeho orchestr jsou jedno tělo a jedna duše. To, že tento orchestr září jako stálice na nebi jazzové a taneční hudby, je však především zásluhou pana kapelníka nebo šéfa, jak mu ostatní říkají. Právě díky Gustavu Bromovi nestrácí tato kapela svoji jedinečnost. Ale to není jen můj názor. Potvrdil ho i dramaturg a producent orchestru Max Wittmann.
1: Jedinečnost takového tělesa se dá posuzovat mnohými faktory. Ono se řekne výborný orchestr a vynikající těleso a špičkový ansámbl a já nevím, sedmý nebo osmý nejlepší big band na světě. Ale mnoho lidí by mohlo říct, podívej se, i takových kapel tady v Evropě máme, já nevím kolik, že v Praze a v Mnichově a v Rakousku, ve Francii, v Anglii a tak dále. Ta jedinečnost toho Bromova orchestru spíš spočívá v tom, že to je kolektiv držený nezmírně přísnou rukou a přísnou rukou, která jaksi především dbá na to, aby ta kapela pracovala pravidelně a denně. A já tvrdím a budu to tvrdit vždycky, že kdokoliv z nás si může postavit orchestr složený ze špičkových hráčů a nikdy to nebude hrát tak, jak to hraje tomu panu Bromovi. A to právě proto, že ti lidé spolu sedí desítky let vedle sebe, umějí spolu dýchat a ví přesně, jak kdo co frázuje. V tom je ta síla. Já bych se chtěl zmínit ještě o druhém faktoru, který ten orchestr reprezentuje a svým způsobem charakterizuje, a to je tvorba. Ta kapela nehraje v typickém big bandovém obsazení, to znamená 4 trumpety, 4 trombony, 5 saxofonů, tak, jak bývají ty big bandy ve světě. Oni jsou menší, oni mají 3 trumpety, 3 trombony, 4 saxofony a přesto to těm aranžérům a těm komponistům, kteří pro tu kapelu píší, zní tak, jako kdyby to hrál ten velký band. To je druhá taková krásná věc, která potkala, myslím si, po té dobré stránce to těleso, že pan kapelník se dokázal obklopit vždy těmi nejkvalitnějšími lidmi. Takže nejenom ta souhra, ale i ten tvůrčí potenciál, protože nejméně 5 lidí z kapely skvěle píše a skvěle aranžuje. A píší tak, že to zní, jak když to hraje skutečně plný big band. Ale o tom by se dalo mluvit skutečně ještě velmi dlouho, takže v čem spočívá kvalita tohoto tělesa? Je to především v síle pana kapelníka a potom v síle osobností, kterými se obklopil.
0: Takže, milý pane kapelníku, k vašemu jubileu už zbývá jen popřát vám to nejlepší a hodně zdraví, což činím za všechny vaše posluchače. A ještě něco. Před více než 50 lety jste se chtěl stát inženýrem a stavět mosty. Ale svůj cíl z mládí jste vlastně splnil, i když jiným způsobem. Což není dobře interpretovaná jazzová a taneční hudba také pojítkem mezi lidmi, mostem od člověka k člověku.

0: projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

0: Událo se to v mezičase, který se tady v té krajině do kalendáře nepočítá. Z hotelů a chat odjeli sněhoví hosté a kdo je zdejší, vyspává si jezevci. Nazvěme ten čas podle hotelového kalendáře časem vypitých lahví, neboť pauza mezi zimní a letní sezonou je tady mokré a zamlžené nic.
1: Ach jo.
0: Proklejte chraptivou kukačku, která z hodin odkukává čas, a přetáhněte peřinu přes uši, budaři a číšníci, můžete se konečně vyspat. A do toho ticha a slasti najednou údery.
1: Že jsem čert nese bábu. No jo, ale nebyla tu dlouho.
2: Sousede, půjdete mi s kozou.
1: Cože? Teď?
0: Správce zapátral v paměti. Je na tohle podle bábina kalendáře čas?
2: Ne, kvaškojk, Antonoj.
0: Za rok správcování naučil se slyšet v řeči chalup. Poznal, že vyslovila Vašek s malým a Anton s velkým počátečním písmenem. Kvaškoj se chodí na kozí námluvy, k Antonoj pro dobré slovo.
1: Ale proč k Antonoj s kozou?
2: Aby jí našel kalí lidi proto a bez meškání.
1: Hned, jen co se obléknu. Co tak najednou? Kdyby se bába chystala marodit, uvázala by sváteční šátek a sjela by dolů do městečka k doktorce.
0: Poseděla by mezi lidmi v autobuse, v čekárně, v lékárně, v hospodě na Polévce. Pochválila by, že jí toho paní doktorová napsala kolikero na všechny její nemoci.
1: A doma by pilulky a kapky uložila do šuplíku k relikvím. Tak proč tedy? Ale když chce, aby se jí moudrý lumák postaral o kozí budoucnost, tak to je s bábou zle.
0: Sáhl ke hřebíku po klíčích od garáže.
1: Natáhnu boty a svezu vás dolů, Aneško. Nebojte se, cesta je protažená.
2: Nepotřebuju dolů a klumákoj nahoru je cesta rozmoklá, neprojedete.
1: Nejdřív vás svezu dolů k doktorce a potom odvezu nahoru kozu.
2: Nemaťte pořádek, o mě se postará už.
1: Kdo?
2: Bílá Ančka.
1: Matičko.
0: Cítil, jak se mu zúžil dech.
2: Koza se musí vydojit a já mám pařád tuhej.
0: Bábina ruka skutečně připomínala posmrtně skřívený slepičí pařád. Měl pocit, že smrtka se zmocnila nejdřív bábiných rukou. Z tváře trčely bábě nos a brada jako prožloutlé výstupky.
2: Nazujte boty, vemte kozu. Kolomotákem neprojedete, je tam mazanice. Jo, nebo škalíza, to byla dobračka. Tahle ta mercha se musí táhnout a sterkať. Muskej s ní bude mít tanec. Obujte na tu rajtaraj holští blata.
0: Napadlo ho, že bude mít bílá Ančka s bábou taky rajtaraj.
1: Myslí na smrt a ještě komanduje.
2: Slepice roznesete potom.
0: Ucítil na svých zádech pytel zmítajících se slepic a vzbouřil se.
1: Poslyšte, Aneško, posloužím, ale ne pěšky, nebudu lidem pro kašpary chodit po horách jako Antoušek s pytlem.
2: No.
0: Představil si sám sebe, jak táhne a strká kozu kopcem vzhůru a otřásl se.
1: Pěšky, jen přes mou mrtvolu.
0: Vyjelo mu to zuby ani nechtěl, ale Aneška naštěstí neslyšela.
3: Když posílá koziště z domu, je s Aneškou konec.
0: Tak usoudil moudrý Anton Lumák a začal schánět dohromady svou doktorskou živnost.
1: Tohle žlutý je na revma?
3: U Anešky je to lék na tesklivec. Čekala na Velkonoce svý lidi a žádnej nepřijel. Moc schánění a starání nadarmo. Teď kouká na pelný mísy a čte z nich, že už je těm svým nepotřebná. Jen aby jsme dali dohromady sedmero.
1: Sedmero?
3: Těch, co Anešku ještě potřebujou, protože zlatojánský mazání zahání tesklivec, jen když pomaže maroda ruka někoho z rodu, a nebo aspoň ze sousedstva, když jsou svoje lidi k nedovolání.
0: O tom už Robert něco ví a má s tím své zkušenosti. A tak jen mlčky pokýval hlavou.
3: Soused je někdy víc než strejc či kmotér. Zatím byste, Anešce, tu službu udělal ví, než by přijeli svý lidi, kdyby se pro ně napsalo.
0: Správce rozuměl, že je už podruhé přibírán do obřadu v nouzi nejvyšší. Medicína by dala na takový případ razítko periculum in mora, nebezpečí z prodlení. Ale to už odjížděli k aneštině chalupě, jako by honili bycha.
3: Musí se to podchytit, pokavat je to ještě jen černý tesklivec, protože kdyby to byl žlutej...
1: Co by bylo?
0: Byl zvědav, jaké vysvětlení podá lumák. Aneščino už znal.
3: Černej napadá na duši tenkrát, když jednomu ublížili. Pakli se ale zjevuje člověku, že ublížil on sám, to už zachvátí mysl žlutej tesklivec a z toho je těžký vysvobozování.

0: Anežka neležela v posteli, jak by se slušelo na hospodyni, která už dala z domu kozu. Seděla na stoličce, vysloužilé dojačce, u kamen a přikládala na oheň botu po botě z koše starých škrpálů. Třeba by noví lidé škrbály darebně vyhodili a podešvová kůže může ještě vydat teplo v kamnech. Moudrý lumák pokýval hlavou. Sluší se uvařit hostům čaj s rumem a taky je třeba uklidit.
1: Nůše jsou bitevný.
0: Anežka otevřela dveře do komory. Stály tam srovnány košíky podle účelu, jak šel rok. Travné koše, nůše na klestí, košíky na polena, na brambory, na vajíčka, česáčky na třešně, na jablka, proutěná ošatka na chleba i pletené desky na sušení hub.
1: Tuhle ten má víko a poslouží na slepice. Slyšíte, sousede? Slepice se vracejí ke kukani. Kdyby se dali blízko, zanášeli by hospodyni naspátek do bejvalýho kurníku. Slepice se musí stěhovat daleko přes kořeny.
2: Tak já jdu s těma slepicema.
3: Tak zlý to ještě není, Anežko. Kam pak by soused jezdil teď se slepicema přes kořeny, když budeme zažehnávat tesklivec?
0: Lumák vytáhl zázračné mazání, ale Anežka ho zarazila.
1: Počkat, Anton. Zažehnávat tesklivec platí na muský plemeno, to jsi nevěděl.
3: Ba ne, ten sedne ke stáru na každýho.
1: Jenže dědek hledá sedmero rukou pomocných, aby se vzchejtil. A bába ví, kdy se uklidit a nic si nenamlouvá.
2: Ale Anežko...
1: Všecky moje si stojí na svých nohou, buď za to pánu bohu chvála. A se mnou by měli jen meškání a výdaj.
3: Vaří se voda?
2: No jo...
3: Škerbáli hicujou. Jo, tenkrát bývala ještě poctivá kůže.
0: Ale Anežku to ani nezmátlo, ani nezadrželo.
1: Čaj s rumem bude potom. Jináč vlašky přijdou Paulíně, kropenatý do podlomu a tyhle dvě bílí, černá kvočna je nechtěla pro bílý peří, darmo jsem je omourala sazema. Inu jsou zvyklí, aby se na ně promluvilo.
0: Lumákovi věnovala Anežka CK vojenský kufřík. Podobal se rakvi, po dřevě, tvaru, barvě, letopočtu. Po jménu padlého vojáka i po obsahu. Byl plný dřevěných ručiček a nožiček a mezi nimi ležela poloobarvená větší hlava se strnulýma bledě modrýma očima.
2: Oh, a hlavička bez tělíčka a tělíčko bez hlavy.
1: Myslela jsem... Až přestane Kouteckýmu oučinkovat zlatojánský mazání a ruka nebude mocná prásknout bičem, aby měli persty přece nějakou páračku.
0: Tak náhradní díly k dřevěným krakonošům přešly z kategorie obživy do kategorie prostředků psychoterapie.
1: A potom, Anton, zabij kočku. Kočka se drží baráku a ten bude prázdnej. Hladověla by.
3: No jo, nejlíp zastřelit, aby nepustošila v háji. Jenže čím? Pytláci vymřeli a hajnej sedí v kanceláři.
2: V chatě máme hodně zbytků, tak snad...
1: Starost o kočku přenechte, lumákoj. Protože vy budete mít co dělat s loukou.
2: S loukou? Já? Proč pak já? Já přece nechci nic dědit, já přece... Já mám smlouvu s podnikem na jeden rok a než se bude sušit seno na vaší louce, tak budu za horama.
0: Oba starci se na sebe podívali a pak na mladého napůl s otázkou, napůl s výčitkou. Byli z jiného pořádku a smlouva na rok života se jim nelíbila. Jestli se tu budou hospodáři střídat po rozumu smlouvy na rok, čeká louku u chaty osud sirotků, co chodívali po střídě od čísla k číslu a nebyli ničí.
2: Vzal jsem to správcování s údržbou chaty tady na rok, když jsem vyletěl od státnice. Když jsem propadl, no. Učil jsem se, tu bylo tu víc klidu a nakonec to přece jenom dobře dopadlo, tak špatný to tady nebylo. A co budu dělat dál, to já ještě nevím, třeba to tady za mě vezme někdo druhej.
3: Jenže je to život jak z kopři v plot.
0: Starý lumák nemyslel život toho mladíka. Myslel... Život louky. A Až vyjdeš, panáčku, z chalupy, hodíš dědictví po Anežce pod kůlnu a kopneš do řetězu. Bota ti odhrne sníh a uvidíš chomáček loňské trávy, jenže seš slepej a neuvidíš, že na tebe spod sněhu kouká Louka. Protože Louka není podle Horáka místo na deku a na válení, ale živobytná pospolitost trav a bejlí. Louka, sirota po Anežce, by neměla chodit po střídě, ale měla by vstoupit s někým do dělného svazku, neboť v Aneščině odkazuje i přání, aby se ti dva, člověk a Louka, spolu srovnávali k obapolnému užitku.
1: Děti jsem vypravila do života. Slepice roznese soused do podáje a k Paulíně. Lumák umístí kozu i kohouta. Jen s tou Loukou, s tou bude těžká alterace. Děti i sousedi mají každý dost svýho. Lumák je věchýtek. A osoba z Kernapu, ta možná napíše pozvání na schůzi, ale sotva by vzala do ruky hrabiště. A soused, když má teď mysel odejít, ten se na Louku neuváže.
2: Pro trávu, která poroste neposečená Anežce nad hlavou, Anežku nebožku už přece hlava bolet nebude. Tak co?
3: Jo, Louka, to je dědictví, sousede.
0: Lumák měl pravdu. Louka je dědictví. A dědictví není jen záležitost u notáře, věc přepsaná z jednoho jména na druhé. Dědictví je ten kousek člověka, který tu po něm přetrvává. Kousíček bytí, jenž přesáhne čas, vyměřený člověčímu životu. Dědictví je tolik, co kousíček nesmrtelnosti.
2: Takže Anežka takhle neumře beze zbytku. Zůstane tu strašit zakletá v louce, o kterou bude mít starost a pro kterou nebude mít klid, jenže Anežka si nezaslouží, aby strašila. Měla by mít klidný spánek v rodné zemi, takže vlastně ona nemůže odejít. Nemůže, i kdyby po sobě spálila všechny střevíce a harampádí. Nemůže odejít, dokud si to nevyřídí s Loukou.
3: Vždyť ty ani nemůžeš odejít, Anežko.
0: Chtěl říct, nemůžeš mi odejít. Zůstal bych tu úplně sám.
3: Ukládají se pod dern jeden za druhým. Všichni mí vrstevníci, spolužáci, druzi. Dokud je v záhouští Anežka, můj čas trvá. Nemůžeš, důče milý, pokud se to nevyřídí s Loukou.
0: Měl zkušenosti léčitele a věděl, jak zahovořit, aby mu marodi rozuměli.
3: Zůstavila bys synům velikou starost. Jak pak, kdyby jim výbor poslal cedulku, dostavte se ve věci.

0: soudit.
1: Aneško, ani pánbu, ani zákon.
2: Protože ani pánbu, ani císař pán nikdy neskusili, co to je bejt druhým na obtíž. A z toho já umřu.
0: Aneška se podívala k oknu. Až popálí zbytečnosti a krámy, stačí nezatopit a otevřít okna, vpustit sem mráz a temnou věčnost.
1: Aneško, počkej!
2: Nemůžu, Anton. Když už jsem dala z domu kozu, teď nemám mlíko ani pro kočku a do konzumu se už nedohrabu. A ke všemu tejdě slyším na půdě mňoukat kůťátka. Nahoru nevylezu, abych to ukrátila svejma rukama.
1: Ne, Aneško, tohle to nemůžu, co ty žádáš. Nejsme s Bílou Ančkou, přátelé.
0: Babka přiložila do kamen hraničku pohlednic s přáním veselých Vánoc a prohrábla popel.
2: Co mám tu motauku, už nemůžu na půdu.
0: Lumák vstal a hledal, čeho se v téhle chalupě chytit, aby tam zbudoval obrané postavení ve jménu života proti smrti.
1: Ty nůše a košíky, sousede, jsou bitevný, stály by dnes kůpu peněz a ani nejsou tak kalí k dostání. Mohli by se vám, sousede, hodit a Aneška by měla u vás předplacený obědy a někdo by jí snad pomohl tady poklidit. Aspoň pro ten čas, co tu budete. Víte, držali jsme vás za svýho, když jste si tady koupil pec.
3: Pec.
1: Ačkoliv nevím, jaký je v tom rozum koupit pec bez chalupy. Třeba jste s tím ledaco zamýšlel.
3: No, mně se líbila.
1: Ale byl jste už drobek jakoby ze zahouště, jak poudám. Držali jsme vás za svýho.
3: Držali jsme vás za svýho.
0: Řekl mu kdo vůbec kdy podobnou větu ve světě, z kterého přišel?
2: Dobře, že jsi vzpomněl, Anton, na tu pec.
0: Hrabala se od stolu k svému loži.
3: A seďte, Aneško, proč nesedíte?
0: Spod slavníku vytáhla spořitelní knížku a z ní dvě založené pětistovky.
2: Jestli jste si to s tou pecej rozmyslel, když jako půjdete votať, když jste už možná inženýr nebo doktor.
0: Mladík však po penězích nesáhl, i když vytáhl náprsní tašku.
3: Aneško, s tou loukou, možná, než budete mít nějakou jistotu, pronajal bych si ji u vás.
2: Pronajal?
3: Ano, vaši louku, váš kopec. Pec a harmoniku už mám, tak ještě louku

Když se s touhle babkou viděl poprvé, měl pocit, jako by mu mohla splnit tři přání. Teď tedy on tři přání naplnil. Koupil a zaplatil tři úplné nesmysly. Harmoniku, pec a louku. Pec jako princip tepla a domova, louku jako princip zakořenění někde na tváři země, harmoniku jako princip práva na trochu radosti a potěšení. Z hlediska lhostejného světa, ze kterého na rok utekl, koupil tři úplné nesmysly. A nebo naopak, naplnil tři zářivě krásná přání, trojí základní touhu člověka. Patřit někam, být něčí a být tomu všemu rád.

0: Thriller, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

dan, ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání

0: Ich will was wie Dani. Magdalena.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 20. červenec roku 1941 měl v rodném listě zapsaný textař, zpěvák, muzikant a divadelní autor spjatý s divadlem Semafor Jiří Grossman. V těchto dnech si připomínáme 85. výročí jeho narození. Zavzpomínat na jednoho z členů autorské dvojice Šimek Grossman můžete na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Naši dnešní dvoranu otevřel Jirka Grossman jednou z nejstylovějších nahrávek, které naspíval v dobách spanilé jízdy country beatu Jiřího Brabce. Jmenuje se Až tě náhodou potkám, stejně jako komplet 3 CDček, který se nedávno objevil mezi novinkami.

0: Jirka Grossmana, jedna z jeho prvních písniček s country beatem, své banjo odhazuji v dál, jejíž působivou melodii má na svědomí jinak autorsky poměrně lenivý Jiří Brabec. Převážná část Jirkových textů, které dnešní dvoranu hravě naplní, vznikla v dobách jejich úvodního společného angažmá v Semaforu. Jeho členem se prakticky ve stejné době stal Pavel Bobek.
1: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: Pavel Bobek, Ruby, Nechtěj mi lásku brát a český Johnny Cash, Ladislav Vodička, Je to zlé, společně z roku 1970. Zajímavým a naprosto neobvyklým, ale zásadním způsobem ovlivnil Jirka Grossman později mimořádně působivou písničku Blizzard. Na začátku její české verze byl text Honzy Vyčítela, k němuž Jirka dopsal závěrečnou sloku a v polovině dubna 1967 sám naspíval.
1: Blizzard s vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen 10 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

like Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Přibližně ve stejné době se Jirka Grossman zamiloval do hravých písniček zámořské country hvězdy Rogera Millera a k obrazu svému přetavil písničku o lokomotivě číslo 9 na Podzim, podzim přichází.

Všichni jste nepochybně poznali Evu Olmerovou a Čekej tiše. Rozhlasová nahrávka vznikla s country beatem v říjnu 1968 a záhy se stala nejúspěšnějším snímkem jejího celého katalogu. Na rozdíl od většiny vrstevníků byl Jirka Grossman velkým milovníkem swingu. Tak třeba v roce 1972 naspíval rock'n'rollový král Mickey Wolek s Monikou Hálovou jeho text na písničku Swingin' on a Star, kterou už v roce 1944 proslavil ve filmu Going My Way, Bing Crosby.

Jirka Grossmana další výlet do plání swingu, tentokrát pod názvem Bez cíle bloumat za texaským countrymanem Floydem Tillmanem, jehož písničku I Love You So Much It Hurts vynesli legendární Mills Brothers do výšin klasiky. Odtud dokázal Jirka lehce přestoupit do aktuálního country vlaku 60. let a nebyl z toho ani trochu spletenej.

Jedna z nejpůsobivějších nahrávek celého katalogu Nadi Urbánkové Tobě náležel čas z roku 1970 z repertáru tehdy suverénně kráčející country superhvězdy Tammy Wynettové. K úspěšným textům Jirky Grossmana rozhodně patří i jeho Ztrácím svou lásku. Písnička slavná nejprve za mořem, pak díky tomu Jonesovi v Evropě a nakonec i u nás díky Milanu Drobnému.

Hezká řádka písniček Jirky Grossmana se zachovala pouze v nahrávkách ze zkoušek či představení v divadle Semafor, které naštěstí a vzorně dokázal archivovat pan Bohumil Paleček. Díky tomu se zachránila i doslova báječná verze balady o stopaři Jimu Bridgerovi, která vznikla dřív, než ji jako Blízko Little Bighornu proslavil Michal Tučný.

Jirka Grossmana Vzdálené bubny, jinak slavná countryovka Cindy Walkerové Distant Drums z katalogu Jima Reevese. Stejně jako všechny další snímky dnešní dvorany z čerstvé třídílné kolekce Až tě náhodou potkám, kterou tvoří celkem 67 písniček z texty Jiřího Grossmana. Pochopitelně mezi nimi nechybí ani Drahý můj.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a Drahý můj, který se objevil na našich deskách na podzim roku 1967, tedy 14 let po mimořádně úspěšném zámořském originálu A Dear John Letter. K téměř neznámým písničkám kompletu A ještě náhodou potkám patří rozhodně ústřední melodie filmové kovbojky legendárního Johna Wayna North to Alaska v dokonalé živé nahrávce Pavla Bobka.
1: Hej, tak po

Pavel Bobek s orchestrem Groš a Pojď na Aljašku v živé nahrávce z představení roku 1973, kterou bohužel Jirka Grossman nikdy neslyšel.

Dnešní dvoranu, naplněnou výhradně písničkami nového třídeskového kompletu A ještě náhodou potkám, uzavřel báječně loudavý kůň nezapomenutelného Jirky Grossmana. Přeji vám hezký zbytek dnešního dne, neméně zdařilou neděli, ať se vám dobře vede a ani chvíli neprší. A už teď se nesmírně těším, až se s vámi za týden opět sejdu s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého. Tak nezapomeňte, příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na dvojce Českého rozhlasu.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Haló, haló, hlásí se Honza Macoun z jihu Čech do Prahy. Zdravím na technické pracoviště Lukáše Kamena. Zdravím i vás pátečně večerně naladěný na vlnách Českého rozhlasu. Tady je společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Krátce po 23. hodině noční linka, 2 hodiny povídání na dané téma. A doufám, že vás dnešní téma, kdo jste nesosali, cože se to dneska bude vysílat na vlnách Českého rozhlasu za téma, no tak rád vám představím, že se vydáme do podzemí, protože pro mě je v životě zásadní být někdy v podzemí. Ta nádhera a ta tma, co by se dala do pytlů dávat a prodávat. Tak vítejte a příjemný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vysílání Českého rozhlasu, vysílání páteční noční linky z jihu Čech. Ještě jednou zdravím a pojďme do podzemí. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já se na vás moc těším.

S láskou pro vás, noční linka Českého rozhlasu, tady Honza Macoun, jižní Čechy taky nekoušou. Budu moc rád, když se dovoláte na téma dnešního vysílání nejkrásnější podzemí. No, schválně, kde jste byli v podzemí, který důl vás ohromil, která jeskyně vás dostala, nebo líbilo se vám někde v metru, navštívili jste katakomby a že je máte za bukem, ale prosím vás, že jste se tam byli podívat naposledy před 30 lety, ono se asi nic moc nezměnilo v tom rozprostření, ale jsou tam stále a takovou věc to přece musíte vidět několikrát za život. Jako Pražák národní, jo, tak moudré řeči nechávám stranou. Už vás některé slyším, no jo, chytrej z Prahy, hraje si na to, že ví a přitom sám v tom národním nebyl. Zkrátka,

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Od koho tady mám příběh? Hned na otevření dnešního vysílání něco textového. Maruška z Třebíče mi napsala, a co konkrétně? No, byla jsem kdysi v punkevních jeskyních a dodnes si pamatuju, jak na mě zapůsobilo to ticho. Člověk jde pod zem, kolem je chlad, skála, kapky vody a najednou má pocit, že běžný svět zůstal někde daleko nahoře. Nejvíc mě dostala plavba po podzemí. V říčce seděla jsem v lodičce a dívala se na stěny kolem sebe, no nikdo z nás skoro nemluvil. A to je co říct, protože naše rodina běžně nezmlkne ani u oběda. Bylo to krásné, ale zároveň trochu pokorné. Uvědomila jsem si, že příroda si takové věci tvořila tisíce let a my tam přijedeme jen na pár minut jako návštěva. No, ale tady bych já ještě dodal. Já jsem dělal průvodce, a to v Kateřinské jeskyni. Maruško z Třebíče, no, vy si tam tak přijdete. No, zaprvé, vy se tam v létě příjemně ochladíte, no a o tom mechu, který tam zkrátka si žije svým životem, který tam vlastně roste nebo vzniká, šíří se, tak dobře, za to můžeme my, ale tak to se dá oškrabat a můžeme jet dál, ne?

0: Nejkrásnější podzemí, no, které pak to je podle vás? Tady u nás, anebo je to v zahraničí? A co konkrétně? Halo, halo, kdo nám volá?
1: To vypadá, že já jsem úplně vymetačka jeskyní.
0: Jo.
1: Ale ne, že bych to dělala úmyslně, jo, že? Ale vždycky byl nějaký zájezd a tam byla jeskyně a na školním výletě, takže jsme byli v Českém Krasu, Koněpruské jeskyně, kde jsou ty krásné růžice, v Moravském Krasu, kde jsme jeli po řece Punkvě, v Dobřinských jeskyních na Slovensku. Potom
0: krása, jenom poprosím, ale vymetačko, to, halo, halo, vymetačko jeskyní, velmi vás poprosím, no. Ještě kdo nám vlastně volá, já to nevím.
1: Marie Dobříš.
0: Ježiš, já vás nepoznal. Já vás.
1: Tak, hele, víte, já co vás. Jsem tam chtěla říct, ale kdybych měla říct, která byla nejkrásnější, tak je to hloupý, ale já řeknu nejvíce mi líbila slovinská jeskyně, ta Postojanská jáma, nebo Postojná jáma.
0: Tam byl vláček.
1: Byl. Ano, protože mi právě, protože asi teda mám takovej sklon k lenosti, tak se mi hrozně líbilo, že se tam jelo tím vláčkem.
0: No to si představte, že moje kolegyně Soňa Jindrová, milovnice všeho dopravního, ale taky i všeho podzemního, která se vrátila teď z dovolené, tak právě byla ve Slovensku a právě si brousila s rodinou zuby, že by šla tady do této jeskyně na ten vláček samozřejmě a za tou krásou, ale spíš za tím vláčkem si myslím, jaký znám. A přijeli tam a zase se otočili na podpatku, jak se říká, a jeli pryč, protože bylo vyprodáno na několik dnů dopředu, takže je mi to za ní líto, ale věřím, že to musí být velká nádhera teda.
1: Tam jsem byla dokonce dvakrát. Jednou v Jugoslávii, když jsme byli, tak to patřilo k Jugoslávii a pak teda s cestovkou jsme byli ve Slovinsku, tak to asi měli zase zajištěný, objednaný, no, takže jsme se tam dostali.
0: To teda krásná práce, teda nevytahujete se mi, že ne?
1: Ne, všechno pravda, všechno pravda. A nejmíň se mi líbila ta chýnovská, jako tam vlastně skoro nic není, no.
0: Jako tady u Tábora.
1: Tady u Tábora, no. Byl jste tam?
0: Jo, jo, mám tam, to tady odtud, co by kamenem, ano.
1: No, jo, tak teď, jo, kde jste teďko?
0: Teď z jihu Čech, zdravím. Tak,
1: no ne, jako chýnovská jeskyně, že
0: to je u Tábora,
1: já poznám Křezimíř, Borotín a tyhle ty, pláž tam otuž byl můj manžel, tak si to tam hezky, užívejte. A nevytahovala jsem se, to jsem všechno viděla.
0: No já no, samozřejmě protože vám to věřím a taky trochu závidím no. Teda. A než,
1: hele, ale
0: já bych
1: jenom ještě s váma chtěla projednat ty silné jeskyně. Víte, čemu moc já tomu nevěřím, jo? Že se leckde v kdejaké vesnici udělá nějaká jeskyně a pak se tvrdí, že to je silná jeskyně. Já nevím, jestli tam tu sůl navezou. Tam jsem se ještě nedostala, protože mám obavy, že kdybych si tam lehla, že už se nezvednu z země nebo z toho lehátka, no.
0: Helejte, ale já tomu taky úplně dvakrát nevěřím, ale zkusím teď něco najít rychle na internetu a povím vám to za chvíli. Půjde to?
1: Tak to jste hodné.
0: Protože jinak, dobrou noc, taky zdravím, děkuju.
1: Dobrý, mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Naschledanou tady, já samozřejmě zjistím ty informace, to mě to taky zajímá, ale myslím, že jsem zavadil někde o informaci, že to není úplně až tak jakože zdravotně neprokázané, ale nebyly asi nějaké dvakrát velké studie na to dělané. A jestli vůbec, ale klasické solné doly, kde se léčí, to ano. A to jsem třeba viděl, a to bylo na Ukrajině, v Solotvinu. No to bylo boží, vám řeknu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dneska se vás ptám na místa podzemí, která ve vás něco nechala. Tak nemusí jít úplně jen o slavné jeskyně nebo historické doly. Může to být vlastně i stanice metra. Víte co, u té se zastavíme. Stanici metra mají v repertoáru, prosím vás, v Brně není metro, to vím. Takže Praha, Jiřího z Poděbrad a Jarek Nohavica.

Ty, hospodě, brat. Praha v 6 hodin, ještě srdce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří, hospodě, brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem, já vlevo, ona vpravo,

úspěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno a schody jedou a nechtějí stát. Na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní.

0: Noční linka. Ta dneska otevírá téma nejkrásnější podzemí. Tak pojďte se pochlubit, kde jste byli. Chlubení v dobrém je vítáno. Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Tu Stopka Marian.
0: Ano, zdravím vás ve vysílání.
1: Ano. Jsem vášní rybář, která momentálně sedím na Lipně a ináč počúvám rád vašu noční linku. A
0: co
1: chcem povedať o podzemí, som bývalý baník. Pracoval som na rude v Banskej Štiavnici a tam tretí obzor bol 1200 metrov pod zemou. A čo chcem povedať, keď sme robili aj odstrely, tak tie kamene, ten kremeň, to bola voláčo nádhera, keď sa to bagrovalo. A tie kremene, to boli v podstate krásne svetlé špice a vnútri bola fialová voda. To sú tzv. Polodrhavkami. Takže chcem len toľko... Prosím?
0: Jen sa musím doptat... Kdy jste tam dělal, v jakém období vašeho života, kolik let?
1: Já už mám 70 rokov a jsem tam fáral v období.
0: Na rybách se zapomíná, to nevadí. To nevadí, ale prostě bylo to.
1: Já vám povím, v 75. roku jsem se vyučil jako elektrikář. A robil som banského elektrikára, potom som fáral, normálne som robil na čelbe, takže to bolo zhruba v rokoch 78 až 93.
0: To v té době samozřejmě, co nás teda učili na základní škole, tak lékař, učitel, ale především havíř, to je extra třída.
1: Po vašom po česky havíř a u nás po slovensky baník.
0: Baník. A teď by se to dalo ještě spojit s Ostravou u jednoho fotbalového klubu jako takové zvolání, ale to si odpustíme, protože to vlastně je sprosté. Takže děkuju pěkně, ať se vám daří. Chytil jste něco vůbec?
1: Jsem pochytal dneska asi 10-12 kaprů.
0: Takovýhle kaprů.
1: No, od 55 do 68, ale ja som ten typ človeka, chyť a púšť, ja to púšťam.
0: Taky bych byl přesně to samé, co vy, páčer by mi smrdí a nemusím. Ne. Ale asi je to vášeň, probereme to zase někdy příště. Moc děkuji, ať se daří.
1: Já rybářím od 6 rokov, čiže už 63 rokov rybářím, tak už mám volačů za sebou.
0: Tak fajn, ať se daří, dobrou noc a pěkné rybí si.
1: Děkujem, že jsem se dovolal. Děkujem, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ať máte rybí sny, no teda co mě to napadá, no ale Honzo, to nepochopíš, ten, kdo chodí na ryby, tak to je něco. To probereme příště, mě to něco zajímá, protože já jsem to něco úplně neodhalil, ale asi v tom budou ty tři pytlačky a tři pády do vody. Pojďme do podzemí. Víte, že máme podhlednu, to je docela taky sympatické, ne rozhledna, ale podhledna. Máme taky mnoho jeskynních tajemství, máme hornické podzemí, jak jste sami slyšeli. Víte co, udělal jsem si takovou hitparádu 10 nejkrásnějšího podzemí a já vás s tou desítkou seznámím, ale chce to chvilku do času. Jdu zatím během písničky sosat vaše příspěvky, které jste už odeslali do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, pěknou noc.

0: Když se řekne krásné podzemí, většina lidí si vybaví jeskyně s průvodcem, vstupenkou a zákazem sahat na krápníky, jenže u nás existují i místa, kde se dá podzem nahlédnout volněji a nejde o lezení do opuštěných štol ani za mříže. Já třeba mluvím o místech, která jsou přístupná, bezpečně, legálně a přitom mají silnou atmosféru. Myslím, že vy místní, ale i přespolní budete se mnou souhlasit, že jedním s takovým místem, nebo jedním z nejhezčích příkladů je vlastně jeskyně Šipka ve Štramberku. Volně přístupná a není zajímavá jen tím, že člověk vstoupí do skály, je to také významné pravěké naleziště. Když tam stojíte, nedíváte se jen na kámen, stojíte na místě, kde lidé hledali úkryt už před tisíci lety. To podobným místům dává úplně jinou váhu. Kdo nám volá jako další? Tady noční linka Honza. Halo, halo, slyšíme se? Neslyšíme se. Tak kdyby byl telefon... Ano, už se slyšíme. Halo, halo. No ano, jsme ve spojení. Kdo pak jste a odkud jste?
1: Dobrý večer, Jarda Knovíz.
0: Zdravím do Knovíze. Máte tam nějaké podzemí? No vy jo, vlastně. Knovíz jo.
1: Tady nedaleko jo. Akorát ve Staném bylo podzemní. Však ty jako na vodu, ale jinak už to nefunguje, jako nešlo to.
0: Dávno. Prý se to nevyplácelo.
1: Ano, přesně tak. Že tam bylo moc slaná voda.
0: Vy tam máte něco společného s tím podzemím? Vy konkrétně pracoval jste?
1: Ne, naštěstí ne. Já akorát volám ohledně podzemí, ohledně jeskyní nebo takhle, tak s manželkou jsme navštívili už dostatek jeskyní v Čechách, na Slovensku hlavně. Ale byli jsme minulý rok na Gibraltaru a v jeskyni a něco nádhernějšího jsme zatím ještě neviděli. Teda. Je to fakt nádherný.
0: Tam jsem byl minimálně třikrát a vůbec mě teď nedochází, mimo teda samozřejmě ta hlavní skála, že jo, která, tak ono se dalo jít i dovnitř, tak jsem asi skončil jenom u toho kafe a duty free, nevím.
1: Tam je potom takový sál velký a jako stvoření té jeskyně nebo prostě toho té země, jako takhle. Je to jako nádherně udělaný, jako všechno.
0: To věřím, ale vůbec nechápu, že jsem o to nezavadil, protože kdybych to věděl, tak se tam určitě zastavím, to si nenechám přijít ujít tuhle tu příležitost. A tam se hrály koncerty, jestli vám teda dobře rozumím.
1: Ano, taky oni říkali, že se tam občas dělají koncerty a takovýhle věci. A my právě jak dneska, jak je tady to téma, tak jsme se zrovna s manželkou bavili o tom, že bychom se měli znovu vydat, protože my jsme byli v Malaze a tam jsme si půjčili automobil a jeli jsme na ten Gibraltar se kouknout, protože jsme slyšeli o těch jeskyních, tak jsme tam jeli se kouknout a nelitovali jsme a jeli bychom tam znovu.
0: No tak teď už lituju já, protože jsme měli úplně stejný průběh, to znamená půjčit auto, odjet, poplatit dálnice, ano. A dojet na parkovišti před Gibraltar, pokochat se tím, jak přistávají a vzlétávají letadla, to jste doufám taky viděli, pak z toho údivu jsem si asi fakt zavařil hlavu něčím úplně zbytečným a drahým, taky vám to tam přijde drahé v tom Gibraltaru?
1: Já nevím, my jsme tam moc nekupovali, my jsme kupovali na španělském území, a tam na tom britském už radši ne, jako, ale zase jdeme tomu stupenka na ten, do té jeskyně nám to připadalo stejně drahý, jako jdeme tomu na Slovensku, jako. Takže nevím.
0: No, je fakt, že levnější to je na té španělské straně, ale teď jste mi připomněl jednu důležitou věc. Byl jsem se podívat v podzemí v Londýně na jedné opuštěné stanici metra, která je vlastně mimo provoz, ale natáčí se tam vesele, spousta filmů se tam točila, ale, to jsem ani tak nechtěl říct, ale v Londýně funguje takzvané muzeum pošty. A tak jako u nás je potrubní pošta v Praze, zavedená pod Prahou, sice už nefunkční, ale je, tak tam, i když dnes už se to takhle nepoužívá, tak je podzemní metro vlastně v uvozovkách, podzemní vláčky, které jedou vlastně pod Londýnem a spojuje hlavní pošty a vláčkem se tam dřív dopisy a balíky přesouvaly takhle po kolejích a je z toho udělaná nádherná exkurze, takže když zavítáte někdy do Londýna, tak se pokochejte i tam.
1: Je to pěkný, já momentálně dělám, pracuji v metru v Praze, takže, takže já toho podzemí mám dost.
0: Jo, chápu, chápu, chápu. Která trasa?
1: Ačko.
0: Už se ví, co tam smrdí na těch stanicích.
1: K tomu se nebudu vyjadřovat.
0: Dobře, tak pohleďte za mě to metro, tu soupravu. Já je tak zbožňuju. Já vím, vám to asi nic moc neřekne, ale moje srdéčko plesá. To víte, šoto člověk je šoto člověk. Ať se vám daří hlavně bez nehod a vůbec, ať vám lidi nepadají tam, kam nemají.
1: Ano, děkuji moc. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná, že pan posluchač nejen, že zavítal do našeho vysílání tím, že slyšel, že máme takové čmakové téma, ale ten Jarek Nohavica, co? Stanice Jiřího Spodě Brady, to je vaše stanice, zelená stanice, vymazlená stanice, hluboká stanice. No nic, popojedeme dál k písničce a potom prosím, případně zase někdo další, času máme dost, nejkrásnější podzemí, už jsme měli metro, Krápníkové jeskyně, jeskyně, kde nic není, omlouváme se, kousek od Tábora do Chýnova, ale třeba jsme byli vlastně i z mé strany v muzeu pošty v Londýně, ale můžeme přidat i další místa. Co říkáte?

0: 23:50 aktuální čas. Haló, haló, kdo nás poslouchá v Plzni, představte se nám.
1: Je tady Věra z Plzně.
0: A zdravím.
1: Vy mluvíte o jeskyních, o metru, ale Plzeň, ta má tři poschodí sklepů. Ten třetí je zatopený. A my tam chodíme s vnoučatama vždycky na prohlídku. No, tak když tam přijdeme, musíme si vzít helmu na hlavu, protože někde ty sklepy jsou takový ouzký, některý jsou široký a teď jsou tam různé výklenky a tam jsou vystavené věci, které se tam našly.
0: A to je kde, prosím, pěkně, jenom aby jsme měli trochu představu?
1: No.
0: Kde konkrétně to je? Jak se tam dostaneme? Jak se tam dostaneme, aby jsme věděli? Protože úplně to nebylo zřetelné z toho povídání.
1: No, jak se tam dostaneme? No, jak je Pivovarský muzeum, tak tam se prodávají lísky a vždycky se tam musíme... Jako oni tam pouští asi jenom po 20 nebo po 15 lidech.
0: Ano.
1: A je tam člověk, který provází.
0: Jo. Tak jenom abych to teda si to spojil i já, jestli jsme byli v tom samém podzemí, tak to je v rámci pivovaru.
1: Ne, to je podzemí pod celou Plzní.
0: Jo, tak to je ještě něco jiného. Tak to jsem taky ještě nezažil, neprošel, ale v podzemí pivovaru tam jsem byl.
1: To je tak krásný, protože tam jsou troje sklepy, jako tři poschodí. To třetí poschodí je zatopený, ale dá se tam každým rokem vždycky tam obnoví další trasu, že to tam vyčistí a udělají to tak, aby se tam mohlo chodit. Takže to jdete od pivovaru, jako to není jako přímo z pivovaru, ale je to jako od náměstí, tam se prodávají lísky, tam přijdete, no a teď vás provází prvním poschodím, druhým poschodím, no ale do toho třetího poschodí se nedostanete, to je zatopený. No a jsou tam různé studny a jsou tam taky výklenky a v těch výklenkách jsou předměty, které se tam našly, protože vlastně Plzeňáci v tom 16. 17. století, tak ty to vlastně měli jako ukryty, když byly ty nájezdy. Vlastně Plzeň nikdy nebyla, byla obležená, ale nikdy nebyla jako vypálená. Vždycky se ubránila. No a takže oni... Je to tam moc pěkný, krásný, jsou tam různé studny a lidi to měli jako na potraviny, jako zásobárny potravin. No a pak tam teda taky tam házeli různé věci, že jo.
0: Já už jsem to dohledal, i plzeňské historické podzemí bylo pod plzeňským centrem budováno už od 13. století. V současnosti ten labirint prohlídkového okruhu je dlouhý asi 800 metrů, seznamuje s návštěvníky historii i funkcemi podzemí. Ta prohlídka se vždy absolvuje s průvodcem. Během prohlídky poznáte život pod městem, odhalíte tajemství autentických nálezů i záchoutí a díky exponátům, vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel Plzně.
1: Pokud vám
0: bylo víc než 18 let, získáte na prohlídce takzvanou pivenku, za kterou ve vybraných plzeňských restauracích můžete ochutnat jistého ležáka. Nevím, co to je, ale hlavně, že se točíme.
1: No, ale je to tam strašně pěkný. No, děti mají úplně vybalení v oči, protože no, je to moc pěkné, ale některé ty chodby jsou teda tak úzký, že každý dostane helmu, aby se tam neurazil hlavu.
0: No, tak zrovna ta helma je to nejmenší, co bych si mohl na sebe dát. Už jsem se vylekal, že se svojí prostorovou šířkou bych se tam nevešel do té chodby.
1: Ale jo, vešel, je to tak udělaný, že tam jdou, no. A tak pro fajn. Děti je to úplně úžasný. A oni teď to prodloužili ještě až pod radnici a ještě, jak je Dominikánská ulice, tak ještě k té Dominikánské ulici je to. Takže to je každým rokem je tam vždycky prodloužená pár metrů nebo...
0: Dobře. Děkujeme za pozvánku do Plzně, ať se vám tam daří a jestli děti zlobí, třeba je tam ztratíte na trochu delší dobu, oni potom dají pokoj a budou hodnější. Teda pokud, a pokud jsou hodný, no tak nevím, no co s nimi. Zkazit je pivenkou, to nedokážu. To mé stučnělé srdce by nedokázalo.
1: Ale je to tam moc pěkný a kdo se dostane do Plzně, ne jenom do pivovaru, ale do toho podzemí, tak to teda je lepší, no tam je to takový moc pěkný, no.
0: Děkujeme, dobrou noc, ať se vám daří a pěkné dny.
1: Já vám taky a nasledanou a dobrou noc.
0: No máme tady dost možností, jak strávit čas pod zemí. A nebo třeba jednou jsem vám byl v dolech, a to myslím, že pro pana posluchače, který nás poslouchá teď, rybář, co volal, hned v úvodu vysílání, máte to taky, co by kamenem dohodil. Ale vlastně ani nevím, jestli ty prohlídky se tam ještě dělají. Pamatuji si, a teď snad to řeknu správně, Český Krumlov za krásami Českého Krumlova, to mě až tak úplně nebralo, ale ten místní grafitový důl, ten za to stál, ale už je to asi 15 let, možná 20 let. Ještě to byl důl, tuším, v provozu, ale jestli funguje dneska, asi ne. Ale dejte, když tak případně vědět, jako podzemí, kam se dojelo vláčkem, sice to byla jeskyně, dobře, no, ale pro mě podzemí, když není vidět, ale to bylo zážitek nad zážitky, teda řeknu vám.

0: Posloucháte vysílání Noční linky, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, a to dává dohromady proud příběhů, a tentokrát z podzemí. Noční linka je tu pro vás i s další hodinou toho nejkrásnějšího podzemí. Tedy byli jste? Bojíte se? Tajemno ano, ne? Kam byste se rádi vrátili? Nebo kam vás to nalákalo? A vůbec jste s tím duševně v pohodě v podzemí, protože někomu se mohou klepat kolena. Každopádně můžete přemýšlet, ale raději hovořit. Telefon 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz a řekněme si na rovinu, když budete Jakubem, tak vám přeji všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás. A budeme to mít jako zabité dvě mouchy jednou ranou. No a neuvěřitelný bonus, to by byly tři mouchy jednou ranou, kdyby se mi ozval nějaký Jakub Beránek, protože Beránkovi dnes slaví příjmeniny. Tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Noční linka právě teď, taky i s písničkou, během které už můžete proudit se svými telefonními vlnami až do pražského studia, kde na vás čeká Lukáš Kamen.

0: Kdo má raději historii měst, může zamířit do Znojma, Brna, Plzně nebo na Pražský Vyšehrad. Znojemské podzemí patří k nejrozsáhlejším historickým podzemím systému ve střední Evropě. Brno má labyrint pod Zelným trhem, kostnici u svatého Jakuba i kryt. Plzeň nabízí, a o tom jsme mluvili před chvílí, historické sklepy pod centrem. Vyšehrad zase kasematy se sálem, Gorlice, podzemí v Česku, tak není jenom o jednom typu na výletu, je to vlastně takový směs, nebo taková směska přírody, techniky, historie a lehkého mrazení v zádech. Tak pojďme dál, kdo vítá nový den, ale se stejným tématem. Nejkrásnější podzemí, tady je Honza.
1: Dobrý den, zdravím Matěj, Praha.
0: Ano, zdravím Matěj, povězte, jste podzemí jako ryba ve vodě?
1: No, já spíš jako v Krkonoších, ale tam jsou vlastně krásné skály a různě takové jako bývalý doly. No.
0: Mm-hmm.
1: Ale teď vy jste mi připomněli tím pořadem vlastně, my jsme původně z Moravy, jako.
0: Mm-hmm.
1: A tam vlastně, to už je strašně dávno, a ty Krápníkové jeskyně, když jsme tam byli, já už jsem, že to bylo, ale už je to určitě 40 let, tak. No ale prostě, jakoby ta Morava, že jo, je vlastně, od Moravou je spousta těch Krápníkových útvarů, že jo. A ještě no na Slovensku.
0: Je jich dost, ano, je jich dost. Klasika punkevní jeskyně v Moravském krasu, propast Macocha, punkva, to by šlo případně. Na Slovensku jste byl kde?
1: To bylo Rudohoří, jak já jsem teď poslouchal nějaký pořad o Trýbači, a prostě vlastně, já nevím přesně, Demenovský jaskyně, nebo...
0: Demenovská liadová jaskyně.
1: Jo. No a to bylo takový zvláštní, protože já jsem tam zabloudil a vlastně jsem jako bloudil a došlo mi jídlo. A teď jsem neměl stán, někde jsem tam nechal, prostě jsem byl, musel jsem tam přespat zkrátka jednu noc v té jaskyni.
0: Ale ne, to opravdu tady v té Demenovské jeskyni, kdy to je veřejně přístupná jeskyně s průvodcem, tak se to tam asi někam zavírá, ne?
1: A nebo, no, nebo... já už se to zapamatuju.
0: Jste šel bočním vhodem třeba.
1: Nevím, prostě vím, že jsem tam někde dost to bylo takový dramatický tady, no. A ještě jsem chtěl říct o těch Krkonoších, jo. Že my tam jsme, jakoby, tam je takový jako bermudský trojúhelník, jo, vlastně. To podzemí je tam jsou doly, třeba Černej důl, jo, kde se těží takovej bílé, jako já jsem původně kameník, jo. Takže vlastně ten kámen a ty jeskyně a to všechno, ty podzemí, tady jsou jako zajímavý a zkrátka tam je spousta dolů, tam se těžilo stříbro a je tam vlastně spousta jako železný rudy v té půdě. Tam je červená zem, že jo, Krkonoše vlastně, jsou jakoby specifický právě tím železem tam, no.
0: A já jsem byl...
1: No.
0: Ano, promiňte, nechtěl jsem přerušit.
1: Ne, já už nebudu to proto, ale jenom se mi tam stala taková věc, já nevím, jestli je to úplně o jeskyních, ale zkrátka, tam si jako zvláštní věc, jo. Já jsem tam vlastně šel do vedlejší údolí nějak, to bylo 14 let, no. A bylo horko hrozný a zkrátka tam najednou byly ty skály a byla tam taková jako malý vchod někam, jo. A teď on je jako u Vrchlabí, vlastně mezi Vrchlabím a Jankama, jo. Tam jsou většinou ty údolí obydlení a tohle byl takový údolí, kde nic nebylo. Tam vlastně jako byla jenom prostě potok, ty skály a pár těch kamenů. No a já jsem tam nějak, jsem to ještě neznal, tak jsem tam prostě šel, tam byla jako díra, jeskyně teda taková, a vím, že když jsem přišel dovnitř, tak to vypadalo, že prostě byl tam nějaký bruch nějakého zvířete, jo, ale jak bych to řekl, no, prostě bylo tak, muselo to být něco většího, jako medvědi tam nejsou, že ano, ale podle toho byl takový hnízdo z takový jako slámy, asi 2 metry velký to bylo. A vlastně to bylo cítit jako... No,
0: vůbec, nevím, no, ale kdyby taková... náhodou někdo z posluchačů věděl, třeba přihodit i další informace.
1: Jasně, tak jenom, no, ale to je tak asi všechno. Takže dobře. Říkám, prostě ty Krkonoše jsou zajímavé, a ještě tam ve Vrchlabě, myslím, Hornický muzeum, což taky...
0: Hornický muzeum je v Harachově, je to tam super, byl jsem se podívat. Vlastně ono to v Harachově je trochu víc do podzemí, ale já osobně doporučuji mimo lyžování zavítat třeba i do sklárny, anebo k Mumlavskému vodopádu, ono ve své podstatě všechno je kousek. Co jsem našel, tak prý nejhlubší jeskyně má nějakých 350 metrů pod úrovní současné prohlídkové štoly. Bylo vyraženo 21,5 kilometrů chodeb, 5391 komínů a koncem 20. století už byla těžba nerentabilní a skončila. Ale podívat se tam můžete, otevřeno tam mají, poznáte podle vozíku. Tak děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka dnes z Jihuček s Honzou Macounem. Máme tady nejkrásnější podzemí, téma, které jste se vybrali vy, posluchači. Hezky to tak jako sedlo. Mám tady od Aleny třeba příspěvek. Dobrý večer, přijďte se podívat do Kutné hory, tady si užijete všeho chuť, přírodu, historii, ale i podzemí, jdu Osel, je tu krásně. Aleno, souhlasím, když jsem byl před dávnou dobou, před rekonstrukcí počítat kosti, všechno sedělo na kus, takže bylo tam sympaticky, ale tajemno a husí kůže byla. Lukáš napsal... Na podzemí koně pruských jeskyní nikdy nezapomenu. Bylo to na školním výletě v 5. třídě, kdy jsme se stoupili do chladného ticha mezi krápníky. No, připadal jsem si jako v jiném světě. Paní průvodkyně vyprávěla zajímavé příběhy a já tehdy poprvé obdivoval, co všechno dokáže vytvořit příroda. A dodnes je to jedna z nejhezčích vzpomínek na školní léta. S pozdravem Lukáš. Lukáše, zdravím. Ještě doplním. Nevím, jestli se ty prohlídky konají i teď. Ale mám takový pocit, že jednou týdně nebo minimálně jednou měsíčně se konají prohlídky s baterkou. Jo, tak půjdete se skupinou. Je teda větší pravděpodobnost, že se ztratíte, nebo ty neposedné děti, které půjdou s vámi, se omylem ztratí. To je větší pravděpodobnost takové skutečnosti, ale je to zajímavé, je to milé a navíc pro ty z vás, kdo nemáte auto, protože tam se dá velmi, velmi, velmi hromadnou dopravou ještě donedávna špatně dostat a teď už dostávám se k meritu věci. Kdybyste se chtěli pokochat krásami nejen tohoto místa, ale třeba i do svatého Janu pod Skalou nebo do lomů, které jsou vlastně, co by kamenem dohodil, tak jezdí Krasobus, zaintegrovaný do pražské integrované dopravy, to znamená na jednu jízdenku a jezdí o víkendech, myslím až do konce října, když tak se podívejte, hezky z Berounského nádraží přes všechny ty krásy zase zpátky. Ten autobus jezdí poměrně často, tak třeba toho využijete, jen houšť.

0: Jsme ve spojení, tady je Honza Macoun, kdo je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, nějaká žena?
1: Ano, já jsem a jsem momentálně v Pěkný, což je u Volar.
0: Zdravím tedy do Volar, anebo k Volarům. A pojďme do podzemí.
1: No právě, že tady, že to vaše téma mě dneska docela vyděsilo, protože pro mě je podzemí zkrátka něco, co kam nemůžu už. Zjistila jsem to. Zkrátka byla jsem v Demenovských jeskyních, pak někde přesně
0: velmi špatně vás slyšíme. Mohla byste k oknu nebo nějak se trošku přemístit, jestli je to jenom trošku možné?
1: Ano, jo.
0: Tak, už je to lepší. Krása, pohoda, jako kdyby byli volali vedle mě.
1: No, a já jsem právě, pak jsem byla teda v Koněpruských jeskyních a uvědomila jsem si, že vlastně ty problémy, které tam na mě padají, jsou opravdu jenom z toho, že jsem podzemí. Zkrátka se úplně...
0: Co se vám děje v hlavě, nebo jestli máte husí kůži, úzkost?
1: Jako nemůžu dýchat. Mám obrovskou hrůzu z toho, že nade mnou je obrovské množství hlíny, kamenů a podobně. Mm-hmm. A ta krása, která tam je, tak ta bohužel... Já ji vnímám, ale se strachem.
0: Je to vníveč, je to pryč, je to špatný.
1: Je to špatný. Takže jenom jsem k tomu vašemu tématu chtěla říct,

0: Ano, ne vždycky to vyjde. Dobrou noc, nashledanou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No jo, tak co teď, no? Nejkrásnější podzemí. Mám tady hitparádu desetiny, paní posluchačka to vydrží, já vám nejsem dysfunkční, takže držím všechny čtyři palce, co mám. Za prvé nejkrásnější, nejznámější české podzemí, punkevní jeskyně a propast Macocha, klasika moravského krasu, kombinace chodeb, krápníků, vody a hloubky, největší jeskyní tajemství, amatérská jeskyně v moravském krasu, obrovský systém, běžně nepřístupný, důležitý hlavně pro odborníky a speleology, největší české podzemní jezero, boskovské dolomitové jeskyně, silný zážitek dělá hlavně voda, barva a klid prostoru. Nejvýraznější hornické podzemí, tady Příbram, omlouvám se do Ostravy, Březové hory, doly, štoly, důlní vláčky, technika a těžká práce horníků. Asi nejsyrovější uhelné podzemí, Landek Park v Ostravě, těžba uhlí, šachty, záchranáři, industriální paměť Ostravska. Asi nejlepší městské podzemí, to je Znojmo, rozsáhlý systém chodeb, sklepů a unikových tras pod historickým centrem, nejtemnější podzemí, katakomby, kostnice a krypty u nás, například Brno, Kutná hora nebo Křtiny, podzemí jako místo paměti, ne atrakce, nejtechničtější podzemí, to jsou pražské kolektory, to jsou vlastně chodby pro kabely, potrubí, sítě. Veřejnost je většinou nevidí, ale bez nich by město přestalo okamžitě fungovat. Nejzajímavější vojenské podzemí, pevnost Bouda, chodby, sály, sklady, zbraně a nedokončená obrana republiky. No a desítka nejpřekvapivější každodenní podzemí, metro. V Praze hlavně trasa A, stanice nejsou jen doprava, ale i architektura, design, barvy a podzemní galerie a obzvlášť ty stanice, které prošly rekonstrukcí a jsou bez toho reklamního smogu, no to je nádhera, no ale smrdí.

0: Halo, halo, tady Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, pojďme do podzemí. A s kým dalším, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Iva od Hradce Králové.

0: Králové, probíráte všechny možné jeskyně a další věci, ale ještě jste neprobírali katakomby.
1: No ne, no to je jasný. Tak vy přidáte ty vaše tam.
0: Josefov třeba.
1: Byla jste?
0: Byla jsem a je to strašných let, ale už. Takže si přesně nespomínám, dostávali jsme asi do ruky svíčku. Vím, že války nejsou nic krásného, ale tyhle ty podzemní katakomby byly velice dobře vymyšlený, ale naštěstí tam říkají vždycky, že nebyly teda použity. Stavěny asi za Marie Terezie, myslím.
1: No, tak to jsem trošičku naštíru v tomhletom, ale jo, už jsem to našel. Podzemní chodby pevnosti Josefov, ta byla postavena nebo byly postaveny v letech 1780 až 87. S tím se začalo takhle, už takhle dávno. Ten komplex je obrovský, nádherný, ano. obrovský. Mělo to prý sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. No a jinak za první světové války zajatecký tábor, to kdyby náhodou doplníme informaci, nejrozsáhlejší podzemní komplex je to v Evropě vůbec. Podzemní labirint chodeb měří 45 kilometrů. Počkejte, já jsem tam nebyl, vy jste tam byla, povídejte, jaký to bylo.
0: Já nevím, to podzemí je takový, jako že byste tam opravdu mohl zabloudit, pak tam jsou takový jako klíčky prostě, já už si to nepamatuju, ale když pak vyjdete z toho podzemí, tak tam jsou ravelíny, jsou tam takový nádvoří, no prostě bylo to vymyšlené pro ty vojáky dobře, ale válka je stejně vždycky svinstvo.
1: To je pravda, dominanta, která byla s možností obrany 12 000 vojáků, ale k tomu prý nikdy nedošlo. Potom tady vidím poznámku, že v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem. Bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnosti jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešly. Za první světové války tam byl zajatický tábor. Během druhé světové války sloužila německé okupantské armádě a poté tam sídlila posádka československé armády. Rok 68 zabráno Sověty a odchod rok 1991. A od té doby po rekonstrukci částečné taky my, návštěvníci, tak já tam půjdu. To jste mě nalákala pěkně.
0: Jo, běžte se podívat, opravdu celý Josefov stojí za to, dýchá tam historie, i když
1: No dýchá, nedobili to, nebylo zapotřebí.
0: Nejsou 12 000, na to peníze, aby se to opravilo všechno.
1: A prosím vás, na co jsou peníze dneska? No, ale to probereme jindy.
0: Tak pane Matou, děkuji. Moc.
1: Taky děkuju, ať se daří. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A než se někdo dovolá, ještě kouknu taky do vašich příspěvků, které jste odeslali. Pane jo, těch je, děkuju, Jana. Zdravím. V podzemí jsem byla mockrát, to ani všechno nevzpomenu, hlavně, že netrpím klaustrofobií, tak si to užiju. Asi naposledy jsem byla v podzemí v Brně, pod Zelňákem, je to Zelný trh, je tam placený okruh s průvodcem, je tam vidět, jak bylo podzemí využíváno k uložení potravin pod náměstím. Podobné je to v Táboře, ale tam to původně vzniklo za husitských válek, neboť Tábor bylo husitské město. Další návštěva v Litoměřicích, tam je taky okruh s průvodcem a mohu říct, že takové procházky jsou oživením a žádná nuda to není. No to vám teda řeknu, že nuda to není. Já když dělala průvodce v Kateřinské jeskyni, tak ty skupiny nebývávaly moc velké v tom období, kdy já jsem tam byl. A věřte, že když jsem se při rozloučení se skupinou nedopočítal toho počtu, kterého jsem se napočítal při vstupu, nedával jsem to na sebe znát a hledal jsem, kde kdo se nějak zapomněl. Naštěstí jenom Honzík neuměl počítat, takže docela dobré. Já se omlouvám matikářce. Všechno se mi to paní Šedivá vrátilo. Já chápu, vaše snaha byla urputná, ale to víte, no, neposedný. No a naše matikářka Ulrichová, zmlátím tě jak financkozy, helejte, vzpomínky na školu to zase jindy, ale pokračuju Janou, která psala nebo píše, podzemní prostory, třeba Moravský kras, mockrát navštívila punkevní jeskyně s propastí macochy, asi Sloupsko-Šošovské, Kateřinské, děkuji. I na Moravě máme hezké jeskyně, i když méně známe, například na Špičáku, v Jeseníkách, na Slovensku jsme byli v Demenovské jeskyni. Pokud do těchto prostor počítáme i metro, tak to jsme jeli samozřejmě pražským metrem mnohokrát. Využili jsme i metro v Paříži, Římě, taky v Moskvě. No pozor, vy otevíráte ještě i další dimenzi dnešního vysílání, protože Jana tady píše, zmiňuje teda až ke konci. Další jsou vinné sklepy. Jo? Milé vinařky, amatérky, co máte rádi, takové ty slaďáky, tak ve sklepě, no, že jste si nevzpomněli dřív. Ve sklepech tam jsem byla taky víckrát, naposledy jsme viděli krásné sklepy v Čejkovicích a jejich červené víno mám v oblibě. Ej, vínečko rudé! A víte co? Radši končíme, alespoň s čtením, protože i Honzík má rád vínečko. Ne, rudé, to bílé je lepší, ale ani ne ten mělnický svach, ale jsou i dobrá, kvalitní, domácí vína. Omlouvám se vinařům na Mělnicku. Ale to víte, já jsem z Przněn, stanicí Český rozhlas Střední Čechy, tak vím o této oblasti dost a mé vzpomínky na víno a Mělník se pojí v mé mysli tak, že si vzpomenu na litrovou láhev Miller Thurgau, kyselík, šťovík bílá, zátka umělohmotná a Honzík opět, ale to už je taky bratru. 3 dekády pomalu.

0: takový oči.
1: Řeknu vám teda, ještě jste to neslyšeli, teď se pode mnou rozlomila židle. Asi znamení od Pána Boha, že už bych měl konečně něco se svým tělem dělat, ale no nepůjdu dolů do podzemí. Víte, jak je to náročný se potom dostat nahoru, i když třeba ve Solných dolech Vělička, ve kterých jsem se byl podívat, mimochodem to nádhera. Tak nahoru se jelo výtahem. A to bylo příjemné, bylo to prima a člověk se nezadýchal. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Tady volá Jiřa z Malé Hané a chtěla bych vám připomenout, že u nás tady, kde se stýká okres Svitavy, Blansko, Prostějov a je blízko do Olomouce, pokračuje jeskynní systém tady z Moravského krasu přes Lobusko-Sošovské jeskyně až do jeskyní Javoříčko a pak ještě další jeskyně pokračují směrem k Olomouci. V Litovelském Pomoraví se nachází jeskyně Mladeč, to je rituální pohřebiště a jsou tam nejstarší nálezy paleontologické a podobné.
1: Ano.
2: A pak další jeskyně jsou na pomezí u Jeseníků. A ještě bych tomu chtěla podotknout, že mám také blízko do Rutky, kde se vytesaná jeskyně Blanických rytířů v Pískovci, taky pár takových prostorů, kde je vytesaný těch Blanické rytíře a u vchodu je vytesaný lev. A potom ještě bych tomu chtěla dodat, že mám blízko i do toho Moravského krasu a všechny tyto jeskyně mám prošlé a vlastně je to strašná zvláštnost, že jeskyně v Moravském krasu jsou velice prostorné a volné, ale tady ty jeskyně, o kterých jsem mluvila, kde je velká krápníková výzdoba, také Javoříčko a Pomezí, tak ty jsou stísněné. A kdo zná ty jihomoravské, tady naše Moravský kras, tak tam v těch ani v těch Javoříčku a Pomezí moc necítí. No a další jeskyně jsem ještě navštívila na Slovensku.
1: No, tak to jste teda pěkná.
2: Další krásná jeskyně je také v Polci, v Miškolci.
1: Jo, které přesně.
2: Které se koupí v termálu.
1: Ano, tak přesně to samé i v Budapešti.
2: Toto, jinak proč to všechno vím, protože znám místopis celého Československa, takže mě se to docela lehko pamatuje a mám 80 roku.
1: No gratuluju,
2: takže to
1: gratuluju.
2: Takže pamatuju úplně všechno, ale nemohla jsem si vzpomnět na ty Mladičské, tak jsem musela to jít najít.
1: Ty Mladečské jeskyně, když už o tom hovoříte, byl jsem se taky podívat a musím teda říct, že jako velký milovník do dopravy svého času litoval předměstí Mladeč, taková odbočná trať, která tam vede. Jezdili tam vlaky, sice ne moc často, jezdili, pak tam zastavili provoz, už tam jezdili jenom nákladní a kdo chtěl svého času, to bylo někdy v koncem 90. let možná, tak byla možnost přijít do pokladny v Litovli na nádraží a říct, že chcete vypravit vlak do Mladče, zakoupit 50 vstupenek, jízdenek a oni pro vás vypravili ten vlak, který by tam jinak stál.
2: No, to byste taky mohli udělat o vlaku, protože vlak takový je moje vášeň.
1: Nejenom vaše.
2: Od dětství bydlím tady pár kroků od koleji a vlak nám už tady lokálka nejezdí. O vlaku
1: ani
2: bych mohla mluvit taky hodně.
1: Ani nechtějte
2: a vlastně
1: vědět.
2: O vlaku na Severní Moravě, protože jsem jezdila do Opavy do školy.
1: Já vám řeknu, co jsem dělal před dnešní noční linkou. Byl jsem v Jindřichově Hradci počkat si na prasátko, to je lokomotiva, která zaskakovala za místní lokomotivy na úzkorozchodce. A přijela se zpožděním jako záloha, tak mně to přišlo takový fascinující, milý. Takže z Hradce, Jindřichova Hradce, taky pozdravení.
2: Vyzla dnes jsem se taky, do Velké Bystřice.
1: Ano. No, hezké vzpomínky. Že si všechno takhle pamatujete, co bych za to dal?
2: Já mám štěstí, že ten místopis studovala, takže já vlastně tím pádem to pořád nabaluju.
1: Děkujeme za milé vzpomínání.
2: To, ale o vlaku byste taky mohli o těch malých lokálkách mluvit.
1: No ježiš, to si dáme určitě. To budeme rádi a zase se
2: podobně
1: k tomu vrátíme.
2: Podobně jako tady o těch jeskyních.
1: Rádi, tak se těšíme. Dobrou noc.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, je fakt, že pod zemí se dá i bydlet. Pod zemí se teda většinou spojujeme s chladem, tmou, možná krátkou prohlídkou, nebo delší, ufuněnější, pro nás prostorově výraznější. No ale jsou i místa, kde se pod zem nechodí jenom na pár minut. Někde se tam léčí, odpočívá, spí, nebo aspoň zkouší, jaké to je na chvíli zmizet ze světa nahoře. V Česku je zajímavým příkladem dětská léčebna v Ostrově u Macochy. Využívá speleoterapii v Císařské jeskyni, takže nejde o běžnou turistickou atrakci, protože jeskyně není veřejnosti volně přístupná. Je to ale silný příklad toho, že podzemí nemusí být jen kulisa pro výlet. Stabilní prostředí jeskyně se využívá při léčbě dýchacích potíží, astmatu nebo alergií. Samozřejmě pod odborným dohledem, ne jako samoléčba podle cestovatelského nápadu. Velmi známým místem taky polská Vělička u Krakova. O tom jsem mluvil, nebo o ní jsem mluvil. Tam se dá i spát, tuším, je tam i restaurace, no já byl z toho úplně paf. A když trefíte i českou prohlídku, český okruh, no tak pak už není co řešit. V polštině trošku vtipnější než z češtiny, ale bylo to milé. Každopádně je ještě taky možnost mít, je možno mít i další zážitky spojené s podzemím, tak prosím sem s nimi, budu rád, když do jedné hodiny zavoláte nebo napíšete. A když už jsme se tady bavili o mladických jeskyních, které si vlastně ani nepamatuju ve výsledku, protože od toho nádraží byly poměrně daleko, ale vlakem bylo to fajn. Můžeme přidat vlastně ještě podzemní metro, nejen v Praze, ale říká se, že nejkrásnější a nejdelší metro jako galerie sice není u nás, ale kdybyste se tam někde vydali, nebo když jste se tam už jednou ocitli v životě, tak asi se mnou budete souhlasit, že stockholmské metro, které se právě tak označuje, nejdelší galerie světa, je vlastně milý dopravní takový prostor, kde má všechno svůj smysl. Všechno sedí, všechno je zajímavé, ne stejné, ale má to něco, co závidí skoro celý svět. Tak kdo tam vyrazíte, držím palce, ale předpokládám, že asi jako miliony dalších spokojených turistů, kteří využívají tohoto dopravního rychlého prostředku, taky budou paf z toho, jak to vypadá.

0: Čas odejít, no máme tak 15 minut na to, aby jsme probrali ještě vše podstatné, co se týká podzemí. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je jeden z posledních volajících?
1: Dobrý večer, Igor u telefonu.
0: Ano, zdravím Igore, tak bojíte se tmy, podzemí nebo něčeho takhle, co není něčeho úplně třeba běžné?
1: Podobného právě. Já jsem jako ještě na základní škole v tom Děmenovskou jaskyní samozřejmě prošel se školou, se střídou, ale stejně největší zážitek životní, co se týče toho podzemí, jsem měl, když jsem cestoval v Thajsku.
0: Ale...
1: Pod Bangkokem směrem na jih je město Hua Hin, kde jsme si zastavili vlastně s klukama, s bráchou a s dvoma kamarádama, kterými cestujeme už léta po Thajsku. A vzali jsme si tam vlastně výlet, že vás vyzvedne ráno auto a jedete vlastně někam prostě na po různých atrakcích. A my jsme si vybrali tu jeskyni, která se nacházela ještě dalších 50 kilometrů pod Hua Hin. Přišli jsme na pláž, kde vlastně začínal národní park. Tam jsme nastoupili na longboat, takovou dlouhou lodičku. Těstalo se nás tam asi 40 lidí. Bylo to fakt extrémní. A přivedlo nás to na pláž, kde nás vysadili a museli jsme projít ještě celou horu jednu. A takže jsme šli nahoru a pak dolů. A ocitli jsme se v takových jeskynních prostorech a nejzajímavější na tom bylo to, že ten konec toho byla jeskyně, která měla otevřený strop v průměru asi 70 metrů. Takže jsme byli v jeskyni, která vlastně, z které jsme se dívali na nebe, to bylo úplně úžasný.
0: Mám pocit, že jsem taky viděl na Zakynthosu něco podobného, bylo to taky milé.
1: Tam to nemám procestovaný, ale další zajímavost, která tam je, že vlastně bylo to objeveno nějak 2002, 2004, to nevím, plus minus, jenom 20 let zpátky. Ani Thajci o tom nevěděli, že to tam je, takže udělali z toho turistickou atrakci. A buddhisté, když se o tom dozvěděli, mniši a celá vlastně ten okruh těch lidí, tak postavili tam pagodu.
0: Mm-hmm.
1: Takže vlastně je to velmi moc zajímavé prostě prostředí, kde jste uprostřed džungle v jeskyni a koukáte se prostě přes zbořený strop do nebe.
0: No, tak to je sympatický. Já jsem se trochu teda bál v úvodu toho vašeho povídání, že ty jeskyně mají takhle zpřístupněné a velké, že jsou, že tam vlastně posílají turisty těsně předtím, než by se měli vrátit domů, jenom je tam nepatrně ztratí, protože nenajdou východ.
1: Ne. Tam vede jenom jedna cesta tam a ta sama cesta zpátky, takže tam se v podstatě nemáte kde ztratit. Jediné, že byste fakt zašel do džungle někde mimo, ale to nehrozí, protože ten terén tam neodpovídá tomu, abyste kráčel bez nějakých lán a jištění. Je to tam všechno příkře. Ale další jako taková vtipná věc, to bylo vlastně 2024, když jsme tam byli a pak jsem tam šel, to bylo březen a v prosinci jsem tam vzal ženu, se mi slíbil, že tím pádem, že jsem šel s klukama, tak jsem musel tam vzít ještě ženu a teďkon vlastně tam začíná ta jeskyně tím samým, že vlastně už tam je vidět to nebe, ale nebyl tam ten domeček a já říkám, a byla tam uprostřed velká skála a já jí říkám, hele, ta skála asi spadla na tu pagodu prostě za ten půl rok, co jsme tady nebyli. A už to tam není. Ale on tam byl ještě jeden vstup do té poslední jeskyně a ona mi to úplně zhltla, byla smutná hrozně, že neuvidí ten buddhistický chrámek. A nakonec jsme se tam dostali, tak to bylo takové vtipné, že si myslela, že to neuvidí a nakonec to viděla.
0: Zkrátka Buddha to tak chtěl, tak to taky zařídil.
1: Asi jo, asi jo.
0: Děkuju vám moc za vaše cestovatelské poznatky, ať se daří, do jeskyně půjdeme za chviličku i v písnice. Nebude to o té vaší, ale bude to o jiné, bude to barevně odladěné a bude zpívat Karel Gott, ale ještě si chvilku počkáme. Zatím děkuju a dobrou noc.
1: Já vám taky, dobrou noc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas, Pohoda 053, aktuální čas. Mám tady i další příspěvky, ale nevím, jestli máme telefon. Poprosím, v případě, že ano, přepojit do vysílání. Už vás zdravím a jste poslední. Halo, halo. Jestli tam jste, klidně pohovořte a pokud ne, spojení se nevydařilo, tak zavolejte, máte tu šanci uzavřít to dnešní povídání 731 800 900 právě teď. Tak prosím pěkně, mám tady ještě příspěvky od vás, na které se nedostalo. Už se na to dívám, třeba Iveta napsala, lidé tvrdí, že nejhezčí místo je tam, kde se narodil. V mém kraji bohužel žádné jeskyně nejsou, a tak jsme s rodinou putovali po celé naší vlasti a navštívili několika jeskyně, jak krápníkové, tak aragonitové, ale i člověkem vybudované podzemní prostory, jako je například Štalberg. Před lety jsme s dětmi vyrazili na Slovensko, Demenovská ledová jeskyně. Bylo to nádherné, vycházeli jsme ven z podzemí, když se okolo nás přehnala skupina záchranářů, kteří spěchali na pomoc člověku, který v útrobách jeskyně skolaboval. No, my jsme vyšli opravdu pomaloučku, plně dojmu a sotva popadali dech. Tihle pánové, ověšení spoustou přístrojů, pelášili do strmého kopce, jako by nic. Než jsme se vzpamatovali, nesli postiženou osobu k záchrannému vozu a nebyla na nich vidět žádná únava. Tenkrát jsem si uvědomila nebezpečí jeskyní a obdivovala sehranost, profesionalitu, rozvahu a klid záchranářů, s jakým ke své práci přistupovali. Přeji všem krásné prázdninové zážitky a hlavně bez toho, aby potřebovali pomoc těchto profesionálů. Taky velmi si toho vážím. Děkujeme moc. A poslední věc, to je telefon. Tak kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady je Jindřichu Hradec. U telefonu Hanka.
0: Zdravím, Hanko. Tak dneska jsem tam
1: a
0: byl.
1: A než začnu mluvit, můžu se zeptat, kdo zpíval před minulou písničku?
0: Teďka tu poslední nebo předtím?
1: Předposlední.
0: Zjistím, ale nebo poprosím kolegu Lukáše, aby mi šepnul do ouška.
1: Tak to se asi pletu, Pavel ale Bobek. Budu ráda.
0: Pavel Bobek, byl to?
1: Ne. Ne, to nebyl Bobek.
0: Nebyl to, už to vidím, tady to mám, ano. Otec a syn Pavel Bobek, ano, byla to písnička Pavla Bobka. A předtím Lucie
1: Pavla Bíla. Bobka, ale zpíval to někdo jiný, ne? Ne?
0: Otec a syn, Pavel Bobek. Tak, takhle
1: dobře,
0: to máme, ale
1: vám.
0: Máme 0,56, takže máme tak větu na to říci, jak krásné je podzemí v Hradci.
1: Moravskej krás, Demjanovou jeskyni, všechno nádhera. Ale v 68. roce jsem se dostala do podzemí Lipna. Na Lipně je podzemní elektrárna. A tam jsem se dostala, což bylo víc strašidelné než nějaký ty jeskyně, protože nás tam vezli na takovým, prostě jak vozili takový ty, na tom vozejku různý ty materiály, tak na tom jsme seděli my a s tím šupem dolů, tak se jelo to. Do dneška mám takovou tu hrůzu v sobě, když si na to vzpomenu.
0: Chápu,
1: bylo to zajímavý.
0: Takže tím uzavíráme elektrárnu. Omlouvám se, bylo to krátké,
1: Lipno,
0: stručné, ale
1: ano.
0: Musíme se rozloučit, ať se daří, no, dobrou noc.
1: Určitě, ráda se vás slyšela. Děkuju.
0: Taky, nashledanou. A pro vás ostatní loučení se i z jihu Čech od Honzy Macouna. Těším se na slyšenou zase příště. To příště bude znamenat v neděli večer. Jinak zítra, kolegové a hlavně vy v rámci víkendové nálady, doufám, že bude skvělá a v neděli, že si řekneme i informaci, jak to celé dopadlo. Byli jsme v podzemí, tak snad vás tam někde nezapomeneme. Dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

jsem to zapomněl za ty 2 měsíce. Tak už zase zapínáme mikrofon, jak se to dělá, jo, je to v pořádku, běží to, Žaninko. Vítáme vás, má úcta. To se u nás zkracovalo Maucta se říkalo. Pozdrav pán Bůh, co ještě? Dobrý večer. No, těch pozdravů bylo a to děti my jsme museli zdravit. Poctivě to nešlo, i když jsme šli třeba v polích z lesa a někoho jsme potkali, pocestního, to nešlo nepozdravit.

jsme museli ukázat, že jsme vychovaní a že máme ke starším lidem úctu. Takže my, naši milí, teď máme takovou malou slavnost, protože začínáme 101. hodinu.

Žanda je z toho úplně vyděšená. Kouká na mě. No, Žaninko, tebe se to taky týká. Ty jsi taky člen naší autorské trojice, členka. Významná spolupracovnice, vaše milovaná Žaninka Papoušek. Teďko sice kouká tak jako vytřeštěně, protože už si odvykla po dobu těch prázdnin, kdy jsme nevysílali. To jsme se měli, viď? My jsme zapomněli, že už existuje nějaký rádio skoro. Jen se protahuj, ty opice. Já vlastně ani nevím, o čem dneska budeme vyprávět. To je vždycky, než se to rozjede. No, po té dvouměsíční pauze taky nevím. Já jenom vím, že je to zvláštní čas. To je zvláštní čas. Zdá se, jako kdyby každý den byl svátek. Zdálo se nám to v dětství. Pořád jsme měli nějaký plány, nějaký cíle, procházek nebo výletů na kole. Všecko jsme věděli, kde dozrávají raný ringle, karlátka, švestky, sláďata jabka. Dozrávalo obilí a najednou přišel den, a ptáci přestali zpívat. Jenom jsme mohli slyšet ptáky, když jsme šli do lesa třeba na borůvky. Nebo na houby, tam, tu a tam. Na stromech cvrlikali. Ale jinak takový to veliký štěbetání ptactva to najednou ustalo. A to už jsme věděli, že už brzo přijde takzvaný, jak tomu říkám, vítr pozdního léta, který rozčeří hladinu rybníka, ve který jsme koupávali husy a sami jsme se mezi nima taky koupávali. No a potom začne foukat ze strnišťat a už půjdeme do Konzumu, buď k panu Kučerovi nebo k panu Sýkorovi si koupit modrý balicí papíry a lepicí štítky, až začneme balit školní sešity, protože léto končí. Léto končí a začíná školní rok.

Sedíme poprvé v lavicích, škola je vydrhnutá, voní čistotou i je čistě vybílená, tabule ještě není vůbec ani počmáraná, tam jsou krabičky nových kříd, i nová školní houba tam je. A z povotevřených oken zaznívají zvuky toho dění na návsi. Zvoní kopita koní, drkotají vokovaný kola vozů, sváží se poslední snopy z obilí, hučí mlátičky ve stodolách, kokrhají kohouti a do toho tu a tam hodiny na věži pošty odbijou každou půl hodinu a každou celou a my, děti, jsme takový rozhicovaný po tom létě, takový překrvený tváře máme. Holky se nám taky tak líbí, naše spolužačky, protože jsme neviděli skoro 2 měsíce. My jsme se s nima trošku potkávali při našich dětských hrách, když se hrál panák, když se skákal nebo když jsme pálili kolo. Je ale ten první školní rok, když nám bylo 6, nás přivítal ve škole pan učitel Lolber. Bydlel naproti v hospodě u Lolobrů, tam se šenkovalo pivo. Protože pan řídící učitel Řežábek, ten se s prvňákama nezaobíral, ten měl ty vyšší ročníky. Ale ten bydlel ve škole a celá škola byla provoněná medem, hrncema plnejma medu, sudama, takovýma bandama, protože pan řídící Řežábek byl včelař. To bylo taky takový vznešený, když se vešlo do školy, kde voněl med. Ten první vjem ze školy. Potom už to tak zevšednělo. Ty první poprázdninový dny.

To je hudba, co? Že ji znáte? No, kdo by ji neznal? My vám to řekneme na konci, co jsme to hráli za hudbu. První den ve škole. Kšandy mě nervozitou padaly z ramen. Kamna v rohu, připravená na zimu. Ještě tam před nima nebyly ani belíky plný uhlí, litinový kamna, stupínek před tabulí. A jak jsem řekl, pod okny jezdily vozy, voněly buď obilím a nebo. Když jel vůz, který měl takový bachratý žoky plný chmele načesanýho, protože chmel se dočesával, tak do naší třídy zavonil chmel. Tam bylo chmelnic kolem Pavlíkova. To jsem taky trávil hodně dní na chmelnici a žrali mě berušky i mouchy. Ale já jsem musel trhat, protože jsem si chtěl vyčesat třeba na nový gumy na kolo.

No a všichni jsme byli v oblečení v tom nejlepším, co nám mohly maminky na nás dát. Všechno bylo předválečný, protože to byla... To se psal rok 1941. V září to bylo, no jo. Když jsem poprvé seděl v lavici jako prvňák a koukám na takovou divnou tvář, která tam visela na zdi. Ta nehybná tvář starce s masitými rty, s přísnýma, ale trošku zasmušilýma očima pod hustým pobočím, nás pořád pozorovala a utvrzovala v dojmu, že je všecko v pořádku. Všecko je v pořádku, i když zuřila válka a lidi umírali po tisících. Ale ta tvář toho prezidenta Háchy, který tam tenkrát visel, byla taková zvláštní. A naše maminka, moje maminka pamatuje ještě, když tam visel jak císař pán, Franz Josef, tak i tatíček Masaryk a potom prezident Beneš tam visel a teďko pan prezident doktor Emil Hácha. A potom hned po válce tam visel pan prezident doktor Edvard Beneš. A to už jsem opustil Pavlíkovskou školu a přešel jsem do Rakovnický Měšťanky, kde visel Klement Gottwald, první dělnický prezident. A potom Antonín Zápotocký. A to už jsem zase se přemístil do Prahy, kde jsme zase študovali pod přísným pohledem usměvavého krasavce s takovou vlnou na čele. To byl prezident Antonín Novotný. No a ten nás provedl naší generaci celým studiem.

jo, ale tenkrát ten doktor Emil Hácha, prezident protektorátu Čechy a Morava, neboli protektorát Böhmen und Mähren. Německy jsme se učili Der, die, das, psí, ocas.

ale před tím prvním dnem, školním tenkrát v tom 41. To si pamatuju, to je zvláštní. Slunce se chystalo už k západu a my jsme šli s maminkou po posečeným poli za obecňákem, za obecním domem, kde byly malý byty a tam byla legrace, protože v každém tom malém bytě bydlel nějaký kamarád, Pepík Sojka hlavně. My jsme šli po tom poli a pšeničná sláma nás škrábala do kotníků, měli jsme nějaký, já jsem měl nějaký plátěnky nebo sandálky, ale my jsme s maminkou sbírali klásky. A ten den končil a končila taky doba mýho předškolního věku. Tak zítra jdeš prvně do školy, nebudeš zlobit, viď, řekla maminka. Nebudeš mi dělat starosti, víš, jak je tatínek marot. Táta byl v sanatoriu, na pleši.

pojď, musíme jít dřív spát. A měli jsme takovou, no já měl klásku plnou hrst, maminka taky, ta to musela dokonce nést v zástěře. To bylo bohatství, když se chodili sbírat klásky, oni byli takový těžký, zlatý, voňavý, tak sladce voněli pšeniční klasy. A to husy se mohli utlouct. Po pšeničných klasech, když jsme jim dali pšeniční klasy, tak husy, je, ty to krkali, podívej, jak to krkají. To byla taková radost chodit na klásky. No jo, ale ten večer jsme šli dřív spát, když jsme museli ráno si přivstat. To musela dokonce maminka nařídit i budíka, který stál na nočním stolku. A měl fosforový ručičky. I v noci zářili tak světlonce zelenožlutě jako svatojánský mušky, který jsem tak rád pozoroval koncem června v trávě, v louce za domem. A budík nás probudil, abych včas vykročil do života učení. No a vlastně celý život se učíme, že jo?

co jsme toho v životě poznali? To máme v hlavách natočený celý biografy. Jenom stačí v takovým tichým soustředění zavřít oči a zasnít se, zamyslet se.

jak rád jsem pozoroval lidi, jejich osudy. Třeba najednou mě vyvstala vzpomínka, jak jsem v Rakovníku na náměstí. To bylo taky nějak koncem léta, začátkem září. A odehrávaly se tam závody automobilů. No to bylo tedy, to byl kravál. To hůčení těch motorů a všichni jsme byli zahalení do takového závoje, voňavého závoje. Prej to voněl ricinovej volej. Aby ty motory dobře šlapaly, tak se nemazali normálním mazacím volejem motorovým, ale ricinovým. On byl takovej bledě modrej. Když šel z těch vejfuků těch automobilů a pan Halašta, ten měl tak nádhernou modrou Bugatku. On měl autodílnu v Pivovarské ulici, která vedla k nemocnici, ale ta Bugatka. A taky tam závodil pan inženýr Vlček na svým vlastně vyrobeném autě, který mu říkal Magda. Podle svý ženy ho nazval. No vidíte, takováhle vzpomínka se mě vybavila, no, ale proč? Proč zrovna tato vzpomínka? My jsme tam na tom náměstí na tom mohli oči nechat, jako kluci jsme na to čuměli, jak jeleni, jak ty auta lítají jako sršni po tom náměstí. A jednou ten pan Halašta v té modrý Bugatce měl takovou kliku. Když si tam sedal na té startovní čáře, jo, to byla podívaná v té kožené kombinéze a měl koženou kuklu a brejle, jako mývali piloti stíhaček. Ta Bugatka byla nablejskaná a pan Halašta měl před sebou takový malý sklíčko se šikmený, okýnko to bylo. To nemělo ani stírač, to bylo malinký sklíčko, jenom takový, ten volant byl mosaznej a dřevěnej, to si pamatuju úplně přesně. A potom to odstartovalo a už se to začalo řítit. Ale ty auta lítaly jako sršně, jak jsem řekl, potom náměstí. Vždycky se vynořili u kostela a najednou tam byli, tam se muselo vjezd do Pivovarské ulice. To bylo takový zúžený

proč ty lidi se takhle musí předhánět, jsem si říkal. Ono je to sice hezký, ono jim to sluší, když mají ty kožený helmy, ty kožený kukly s těma brejlema, jako mají piloti letadel. Ale proč se vůbec závodí, proč i my děti? Jsme museli to napětí prožívat, úplně jsme se klepali strachy. V tom závoji toho vonavýho ricinovýho oleje a v tom hukotu těch motorů. A proč my děti vlastně závodíme? Proč chce být každý kluk prv, jak jsme o tom kdysi dávno mluvili? Chce být první vždycky. Kdo tam bude dřív? A o čem vlastně ten život je? To je taková otázka, která vlastně nás provází celý život, že jo? Od toho prvního pláče až po ten poslední okamžik. Kam jdeme, co jsme, odkud přicházíme. To bylo tak nádherný. Nejdřív začali závodit motocykly, ty řvali teda ty motorky a zase ten ricinový kouř z nich šel ten namodralej. To bylo napínavý, jezdili javy, čezety, taky nějaký starý besárny nebo co, nebo indiány taky. No a my jsme pobíhali po trati. Třeba jsme viděli v parku za kostelem, utíkali jsme kolem té mozaiky panenky Marie, jak tam drží na klíně Ježíše Krista, který ho sundali z kříže. A vedle řvali motorky a ta panenka Maria ani očima nepohnula na tom obrázku a pořád se tak smutně koukala do tváře Krista, sejmutýho z kříže, a říkala všem, který kráčeli kolem, vězte, že není bolesti větší, než je bolest má. A stejně vedle stojící bronzový tatíček Masaryk. Toho taky to běsnění a řvaní motorů vůbec nezajímalo. Ten je taky nesledoval. Tak moudře se koukal do dálky a vůbec netušil, že ho zakrátko strhnou celou tu sochu a na kusy rozflákají. Že nebudou mít vůbec ty, který se chopí moci úctu k historii, nebudou mít.

No a potom se odstartoval ten závod automobilů. Ono jich moc nebylo, možná jen 4. Ta stříbrná Magda, kterou si ten pan inženýr Vlček dělal sám, ta byla z takových duralových plechů, jako aeroplán. Ta modrá Bugatka, ta byla nejhezčí. Ona měla takový zadešek jako vosa, uzoučkej. A tam byl zlatý špunt na nádrži, zátka šroubovací. A teď se to odstartovalo a celou dobu toho závodu se řezali a předháněli jenom ten pan Vlček na té Magdě s tou modrou Bugatkou pana Halašty. Jednou vletěl na náměstí Halašta, podruhý pan Vlček na Magdě. No a najednou poslední 3 kola vedla jenom ta stříbrná Magda. Ho, co se to stalo? Co pak? Kde pak asi pan Halašta? Protože to auto pana Vlčka bylo modernější. Ta Bugatka přece jenom, ta byla tak 20 let stará tenkrát, kdežto pan inženýr Vlček si tu Magdu postavil podle moderních nějakých. Tenkrát ty lidi český měli tak šikovný ruce. Zlatý český ručičky, jak se říkalo. No a pan Halašta najednou, že by měl v rakovníku prohrát, no to přece není možný. A když už zbejvalo, najednou se konečně do posledního kola přiřítili auta. Už jsme slyšeli v dálce, jak řvou ty jejich motory. A najednou se u zvonice u kostela svatého Bartoloměje vyřítila stříbrná Magda pana inženýra Vlčka. Za ní hned a pan Halašta na tý modrý Bugatce a najednou se stalo něco neuvěřitelného. Magda najednou, tý přestal jít motor, zpomalila ta Magda a do cíle jako první vjel rakovnický pan Halašta na tý modrý Bugatce a celý náměstí začalo řvát. Celou radostí všichni takový

líbily úplně, že se stalo něco neuvěřitelného, že to přeci jenom ten rakovnický Halašta vyhrál, i když to jednu chvíli vypadalo tak, že se vybourá. A najednou si museli předat pohár a pan Halašta ho nechtěl. Dával ho pořád panu Vlčkovi, ten ho zase strkal panu Halaštovi a lidi křičeli, netahejte se o to, teď to roztřískáte na cucky, tak už si to konečně nějak, to víte, rozříznout se ten pohár nedal. Tak nakonec ho ten pan Vlček vzal a rakovnický zatleskali, jak se ten pan Halašta zachoval jako rytířsky. No nebylo to pěkný, že i když vyhrál, a měl ten pohár dostat, tak ho dal tomu panu inženýrovi Vlčkovi, který přijel na druhém místě. Pan Halašte stejně si byl vědom toho, že mu to nechal vyhrát jenom proto, aby udělal rakovnickým radost.

No, starý zmizelý svět. To byl takový svět zastaveného času. To byl svět jiný. Holt, bo byl smířlivý. Vidíte? Teď v této větě jsem řekl všechny charakteristické rysy středočeského nářečí. To byl svět jiný. To středočeský nářečí neříká jiný, ale jiný. Holt, to jsem si přidal, to je takový germanismus. Von, to taky středočeský nářečí je typický, pro středočeský nářečí je typický před on a ona si vsouvá von a ona. No ale byl to svět jiný, byl smířlivý a byl to svět stichlejch domácností, kde z ložnic vanula vůně naftalínu. A bělali se na stolech, na nočních stolcích, i na židličkách, i na postelích se bělali štrikovaný dečky, nad postelema visely andělé strážný a kolikrát na té štrikované dečce, na té posteli, seděla rozcapená pana, kterou někdo vystřelil ve střelnici a když někdo, jo, měl velkou vzácnost, tak měl habešana v turbanu, to se taky vystřílelo ve střelnici o posvícení a o poutí. A dubovej skleník byl na čestném místě a v tom ta dubová skříň prosklená byla plná krásných porculánových hrnečků, všelijakých křížků, upomínkových předmětů, který jsem přinášeli ze Svatý hory. A vedle toho skleníku vtikaly veliký hodiny.

právě v tomto světě žili naši dědové, babičky, tátové i mámy. A ti to neměli vůbec lehký. Byla bída a byly trýznivé a strašně kruté války. Zlomy byly. Zlomy ve společenském řádu. Ty zlomy se vymykaly zdravýmu chápání. To nebyl sice svět úplně ideální dřív, byl to svět plných křivd, ale byl to svět čitelný, krok za krokem kráčející k pokroku, už od dob císaře pána. A najednou, prej podle vzoru Sovětského svazu a ještě líp, aby nebylo chudáků, aby všichni se měli stejně, aby jsme si byli všichni rovní, tak jako v tom našem loutkovém divadle, když jsme chtěli něco úplně zpřevracet, to šlo ráz na ráz, tak najednou se v tom společenském řádu objevila taková veliká ruka, obrovská ruka, která rozmetala ten starý svět na cimpr campr, odehnala krejčí od šicích strojů a žehliček, ševce od verpánků, kováře od kovadlin a křičeli na ně, že to jsou vykořisťovatelé, a tak najednou z toho starého spořádaného světa nezbylo vůbec nic, jen zklamaní smutní lidé, starci a stařeny.

A kdo nejde s námi, jde proti nám. A jak už jsme tolikrát říkali, ono prej to mělo hned příští jaro prasknout, ale ono se na to prasknutí čekalo 40 let. A když to prasklo, tak zase lidi nadávají, protože to zase není ideální, tak jak si to představovali. Ale když se ohlídneme do té minulosti, tak stejně člověk si musí klást otázku, jak je tak bytostně hluboce zakořeněná tužba snad každého člověka zanechat něco po sobě, aspoň vzpomínku na sebe zanechat, aspoň pár zasazených stromů, opravený dům nebo studnu vykopanou. A jak jsou ty lidi šťastní a byli vždycky šťastní, co svět je světem, když mohli někoho obdarovat. Jako kdyby věděli, že do hrobu si člověk vezme jen to, co rozdává.

Takže i v tísnivých dobách totality, jak dnes říkáme, život zdánlivě plynul tou nejpřirozenější cestou. Rodili se děti, pošťáci roznášeli poštu, kominíci vymetali komíny, lékaři operovali, cestáři zametali silnice a vysekávali trávu z kanálů. A ty lidi, kteří byli zvyklí dřít, jako třeba ta moje babička, tak ta si vždycky práci našla. Každý den chodila na trávu, protože měla králíky, slepice, husy a berana. I když už krávy nebyly dávno v našem chlívě a byly ve společné stáji.

Já o sobotách a o nedělích, to už víte taky. Ale když ono to bylo tak nádherný, že se mu, o tom musím zmínit zase, 8 let jsem jako bubeník kapely Křivoklátských lesů. Nejdřív jazzovýho big bandu Merkur v Rakovníku. Tam jsem začínal dráhu bubeníka. No jo, ale potom 8 let jsme křižovali hospody toho našeho velikého krásného kraje u Berounky. Na Rakovnicku, na Berounsku, na Křivoklátsku. A vracívávali jsme se pravidelně, když byla pouť, třeba v Roztokách. Tak jsme každý rok tam hráli, nebo o posvícení taky. A já jsem se tak rád koukal a já jsem se dovedl koukat a sledoval jsem. Když jsme tam hrávávali pravidelně, tak jsem viděl, jak se ty lidi mění. A bylo zvláštní, že už v každý hospodě jsem vydával sedět stejný chlapy, který pili ty piva. A kolem půlnoci jim ty hlavy padly na stoly a spali jako mimina. A celý zbytek tancovačky až do svítání prospali. Ruce jim visely z těch stolů dolů. Už jsme se loučili, řekli jsme tak nazdar a zase příště a ten na tom stole chrápal dál.

to byl taky takovej v pustovětech. Dopíjel to, co lidi nechali, a dojídal taky půl párečku. A on platil zásadně poloviční vstupný, protože říkal, když tancuju sám, tak mám právo na poloviční vstupný, a oni ho nechali, protože to byl jejich kamarád. No, takovej Karel se jmenoval, ten když tancoval, to vám byla podívaná, to jako když tancoval obr, štruksáky, měl takový pracovní šaty, bez košile, sako jenom na nahým těle, zvednutý takhle ruce, jako když mu někdo řekne v kovbojkách, jak jsme říkali, ruce vzhůru. Jak jsme vydávali teda, nebo když jsme si hráli na kovboje, řekli jsme ruce vzhůru, ten Karel měl ty ruce vzhůru a v takovým předklonu tancoval a dupal. Takový rituál to byl. Tak přitom si pobrukoval jako po mruče, jako medvěd. Když jsme hráli třeba polku, nebo valčík, nebo i tango. Plují lodi do Triány. To měl nejradši. No a dotancoval a vždycky s takovým žuchnutím si sedl na tu svou židli. Měl tam svíčku zapálenou, jako byla na každém stole. To bylo o posvícení pravidlo. Posvícení, tak se posvěcovalo svíčkou. Rozsvítila se svíčka. No a párečky dojídal, co mu lidi nosili. A šťastně se usmíval. Protože taky byl opojené jednak tou krásou toho dění na tom sále a potom určitě tím pivem, a měl takovou radost ze života. To na něm bylo vidět, na tom Karlovi.

To byla škola života. Tam jsem začal tušit, o čem je život. Vždycky zatím byla taková usměvavá. Usměvavý přelud, víla, najáda, rusálka, který vlály při tanci šaty, šatičky, něžně, oči vykroužený mandlový úsměv, zoubky, oči mrkaly a dívali se na ten svět, jak bych to řekl, to byly oči plný snů a nadějí, jako tento typ dívek mívá. No a vždycky takováhle krasavice, jej. To jsem kolikrát viděl, jak se takhle pod pódiem, pod naším, dala dohromady parta kluků. Zašli se domlouvat, jak mu nejdřív rozbijou držku, potom i hodinky a brejle. A vytratili se. Takovýhle hrubiáni se taky našli při takových tancovačkách. To jsem si říkal, no proč? Ty krasavici to s tím hochem tak hezky slušelo. Proč se tady našli takovýhle hrubiáni? No i to patří k životu, jak jsem se později přesvědčil. Lidi se taky perou někdy pro suchý z nosu, jak říkávala babička, nebo taky pro závažné věci, že to končí třeba krveprolitím, ale o tom radši nebudeme mluvit. To je smutná kapitola.

To bylo bohatství věmu veliký. A co jsme si z toho bohatství vzali? Jako poučení. Proč to, co se zdá být tak nezvratný a tak stálý, tak trvalý, najednou skončí? Proč i ten náš kapelník Čenda, který plnejma hrstma rozdával radost, z ničehož nic se najednou hodil marot a... To ne, on přece neumřel. On si ten Čenda jen tak někam odskočil, protože ten jeho saxofon zní, jako by zněl pořád v těch hospodách, kde jsem s ním hrával. I ten Karel z těch pustovět, který tancoval zásadně sám a platil poloviční vstupný, najednou nebyl. Jako kdyby taková veliká a neúprosná ruka ten pařád hnát času nám bral všecko to, co je nám vzácný. A ten pařád času si s náma pohrává, cloumá s námi. On si s náma pohrává a dokonce nás klidně může přemístit až do jakéhosi nenávratná. Ne, jako když my děti jsme přemístěvali našema malejma dětskýma rukama dřevěný loutky v divadýlku. Někdy jsme tu loutku pověsili i vedle divadla a třeba na opěradlo židle, ale slyšíš Týnu, jak štěká Žaninko? Ta se má k čile k světu. Ty se vonipuješ, přestaň! Já tady říkám takový dramata, jak jsme jako děti hráli loutkový divadlo a jak jsme vždycky mohli s tou loutkou kdykoliv na to divadlo vejít. Ale ten pařád času nám bere ty naše blízké na pořád. Já si klidně dokážu představit dědu, babičku nebo mýho tátu, jak jde po dvoře. Ale je to klam, už dávno není mezi námi, už dávno tady mezi námi nejsou, i když vidle a hrábě a motičky, jak je ta babička, jaké ty babičiny ruce postavili za zádveří stodoly, tak tam ty motičky stojí.

ale ta babička, ty naše babičky a dědové a naši otcové i naše matky jsou v našich vzpomínkách, jak je to vlastně divně zařízený, že člověk ráno vstává, pak přes den se lopotí, večer uléhá a to dělá 50, 70, 96 let. Babička vždycky říkala, kolik pak je mě, když stála před domem. Hádejte, kolik je mě let, když přišel někdo, kdo babičku viděl poprvé a mu říkal 70. Jo, to byste mě musel hodně přidat. No tak 85, ale jděte, nadělejte si legraci, nadělejte si ze mě šouvky. No tak 80, ale jděte, prosím vás, říkám, že je mě hodně. No tak 85 víc, ne, jo, jo, to byste se splet, pane. 96 mě bude letos. 96. To poslední jaro, říkala babička.

Jo, jaká radost byla v každé rodině, když se narodilo dítě. A potom velká radost, když řeklo první slovo, máma. To už, aby jsme jí hledali ženicha, se smáli. Tak rychle to uteče, ten život. Když to byla holčička, to už, aby jsme jí hledali ženicha. A dědečkové a babičky se radovali, že rod pokračuje. Jo, taky se říkalo, ale podívejte se, jak on sfotrovatel, když mu čas trošičku nahrbil záda a břicho se zesílilo, zakulatělo. No a když někdo zdětkovatěl, tak to už byla úplná, to už byl skoro nad hrobem. Ta první fáze byla nejdřív sfotrovatěl, potom spantátovatěl a potom zdětkovatěl. Na to si vzpomínám. Ty už dětkovatíš, dej si pozor. Říkali tomu šťastlivci sousedé, no a to se říkalo v těm, který si tak při chůzi hověli a nenesli už se tak rovně. Nemrskali při chůzi nožičkama, ale kráčeli pomalu a rozvážně a to břicho před sebou valili, ten pomník nad padlým hrdinou. A byli takový typy, který najednou měli vtaženou hlavu mezi ramena. Chodili v takovým mírným předklonu s čelem, který bylo plný vrásek a když se ty jejich tváře usmály, tak najednou se proměnili v takový vyschlý řečiště. Čas nám utíká, říkávali. Už tam budem a ukazovali na bílou márnici, márnice, takhle se koukala do světa na Pavlíkov takovýma dvěma černýma oknama. Ty okna děsily snad každýho.

děsili každýho. No jistě, protože jako dvě hladový oči sledovali ty voknatý márnice dění dole ve vesnici. Ale přesto o nedělích a o svácích tam snad všichni chodili zalejvat macešky na hrobech, zametat hroby, uklízet je, utírat pomníky. Tam v tom prapodivném bludišti mezi hroby i ten největší křikloun najednou stich a voněměle zíral na nápisy na hrobech. Pomníky selských rodů se pyšněly lesklou černí švédských žul. Měli ozdobný nápisy rodina Pánkova, rodina Černých. Ti chudší měli hrobečky a pomníčky z umělého kamene, z terasa, který mrazy a vedra pokřivili. Za to ale skoro v každém pomníčku byla pochromovaná skříňka, do dneška je, a tam byly fotografie a malý papírový kytičky ve vázičkách. A čas postupně těm fotografiím bral temně sytý tóny a papírkům kytek jejich barvy a některé ty fotky byly plný skvrn od přívalů dešťů. Skoro do každé skříňky pronik a všechno to, co bylo uvnitř, zmáčel.

Ten taky už fotrovatí, když viděli pana Podolku, kostelníka a hrobníka, jak kopal novej hrob. I když to byl pořád chlap, jak měl jiskru, jo, tak fotrovatěl taky. No jo, ale pořád dobře píská, řekl zase druhej. A má rešpekt, on si ho dokáže zjednat. On totiž pan Podolka, to nebyl jenom kostelník a hrobník, on byl taky fotbalový rozhodčí. Žando, přestaň tady vyvádět. Ona kouše tady do klacíku a dělá takovýhle rambajs. Pan Podolka byl taky nejenom kostelník, hrobník. Zvonil, když zvonil hrana v kostele, když někdo umřel, ale taky to byl fotbalovej sudí. A dobře pískal a kecat si do toho nenechá. Jsem slyšel chlapy, který se o panu Podolkovi hrobníkovi bavili. On skoro každou neděli někam odjížděl na kole pískat fotbal. V Pavlíkově pískal málo, protože pavlíkovsky by se mu chechtali. Oni do něj viděli jako do hubený kozy. Taky oni vůbec nebrali to, že to je taková vzácnost, že to je taková baladická postava. Byli takový, no, takový rádi se smáli. Ale to znamená, když si z někoho dělali legraci, že ho měli tím radši, jo. No a pan Podolka, hrobník, kostelník a sudík, byl pro tu legraci jako stvořený. Zvlášť, že on tak trošku zadrhával. Ale ne, kecej mi do toho, když na něj pavlíkovský fandové řvali soudce mrkev, Pepíku, co blbneš, co jsi to pískal, nech toho, nebo tě vyhodím. Takže se Pavlíkov měl čím pyšnit, nejenom tou proslulou hospodou, je mi to žinantní říct, ale vy jste to už slyšeli tolikrát, že si to domyslíte, jak se tam říkalo peprně, ale taky měli tohle, prýmovýho fotbalového rozhodčího, který byl hrobník a kostelník zároveň. A ještě zadrhával. A Podolka řídil nejenom kopání do meruny na hřišti, ale kopal i hroby na Pavlíkovském hřbitově.

a ta závada, že tak jako zadrhával, ta z něj dělala člověka ještě roztomilejšího a ještě slavnějšího a vyhlasnějšího. No jo, on k nám zase přijede pískat ten hrobník, říkali. Ale pan Podolka si jistě v duchu myslel, vy blbečkové, kdybyste věděli, co já, když kopu hrob, tam dole najdu. A já vím, že tak skončíme všichni. Tak by vás ten smích přešel. A vůbec se ale na ty chechtálky nezlobil. Protože vnímal ten celý život a běh z hlediska věčnosti subspecie eternitatis, aniž o tom věděl a aniž o tom vůbec s někým mluvil.

Všimli jste si, že na vesnici si lidi dělají legraci jenom z těch, který mají rádi? A Pepíka Podolku rádi měli. To byla autorita. Nebyl velký, ale takovej šlachovitej. A při pohřbech se dokázal vždycky tak pěkně zavinout do takový smuteční postavy, do smutečního vzezření. A při fotbálech naopak zase vypínal hrdě hruď a vystrkoval bradu, která sice nebyla veliká, ale taková výrazně pichlavá. A s píšťalkou se doslova při tom fotbále mazlil. To vydával takový hvízdání krásný, jako když tlučou slavíci. Gestikuloval, když nařizoval třeba trestnej kop. Mazlil se s tou píšťalkou, jako se zase při pohřbech mazlil se svíčkama. Se svíčkama se taky mazlil. Ty, když stavěl k márám, tak se s nima mazlil. Měl takový světlý oči, pichlavý, a vlasy mu vlály taková kštice a droboučký ústa. Drobnou pusu, akorát ta malá píšťalka se do ní vešla.

Takže to málo kdo odolal, když viděl Pepíka kopat hrob, aby s ním nepronesl pár vřelejch slov. Josef, to je lepší pískat kopanou, ne? Čeče, ona je tohle taky kopaná, se smál Pepík. Když tu teď tou motykou kopu, tak vlastně to je to taky taková kopaná. On je rozdíl v tom zápase, víš, ten zápas trvá při fotbále 2x45 minut a tady tomu chudákovi ten zápas trval 75 let, víš. Ale já si říkám, je to lepší, mám víc klidu a lidi mě nenadávají do pitomců jako na hřišti a nekřičí na mě soudce mrkev a jsou mi vděčný tady. To víš, někdo to dělat musí, tady tu práci, jo. Kdyby ty křiklouní si včas uvědomili, co je čeká, že takhle skončí, a ukázal na dno hrobu, tak by hned skrotli. Lidi jsou bandaň některý.

No, řekněte, nebyla to autorita, ten náš hrobník pan Podolka. Tam bylo Podolků několik, pan Krejčí Podolka, pan statkář Podolka, tady to byl pan hrobník a kostelník Podolka. No jo, ale takovouhle filozofii, do dneška jsem si to zapamatoval, že je jenom rozdíl v dílce toho zápasu. Na hřišti to je 2x45 minut a v životě to trvá třeba 70 nebo i víc let. To by se rovnou mohlo tesat do kamene, takováhle moudrost, že jo?

Tak život psal někdy příběhy stejně jako byly Chaplinovy filmy. O smutku, o radosti. To byl někdy zážitek, jako když jsme se koukali právě na ty Chaplinovy filmy. A zaplať pán Bůh, že to takhle bylo, že jo? Chaplin taky skládal geniální hudbu. No a tu jsme právě poslouchali dnes.

0: Takže dnešní naše 101. hodina končí. Stovku máme za sebou, vkročili jsme do druhé stovky, to už zase za chvilku budeme moc říkat, že jsme ten pořad věnovali našemu rozhlasu k jeho 80. narozeninám, že jo, když jsme začali vysílat ten náš pořad k 75. výročí prvního vysílání našeho rozhlasu. Jo, to 4 roky chyběly babičce do stovky. Moc nescházelo a dožila by se jí. Stovka, ta magická stovka, 100 střichů polí, 100 arů, 100 hektarů, 100 koruna. Když jsme ji ztratili, to bylo neštěstí. Nebo jsem si vydělával 100 za bubnování. To byly peníze veliký. Když má někdo 100 tepů, tak se mluví o tom, že má teplotu. A vojáci přece, když měli 100 dní do skončení základní vojenské služby, tak si koupili krejčovský metr a začali ustřihávat ty jednotlivý číslíčka. Nebo když jsme jeli 100, když jsem jezdil 100 na motorce, jak ten vítr mě frčel kolem uší. Tak, loučíme se, děkujeme vám, že jste nás poslouchali až do konce, naši milí. Opatrujte se, aby vás nic zlýho nepotkalo, abychom se zase mohli sejít u naší hodiny příště. Dobrou noc.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
2: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

0: Příjemné dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas 2 Praha. Takhle vám tleská Divadlo u hasičů vlastně poprvé živě v roce 2009. Dobré dopoledne, v přímém přenosu začíná Tobogán. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Já dneska začnu tak trochu netradičně dopisem. Já jsem si ho schovával už od loňského podzimu a vždycky jsem si říkal, ještě ho nepřečtu, ještě počkám, abych nechválil dne před večerem. Teď po novém roce už si troufnu podívat se do dopisu Jaroslavy Maříkové z Dolní Dobrouče. Ta odpovídá na soutěžní otázku a potom píše, tímto dopisem zabijím dvě mouchy jednou ranou. Chci vám totiž napsat, že jsem si zaznamenala do kalendáře toto. Ve vysílání Tobogánu dne 27. ledna 2007, tedy před 2 lety, možná si na to vzpomenete, předpověděla astroložka, pamatujete si, že 28. října 2008 přestane Tobogán vysílat z finančních důvodů. Můžete té astroložce s radostí oznámit, že k potěšení mnoha posluchačů neměla pravdu. Je to tak, pokračujeme i v roce 2009 a já doufám, že ta témata, která jsme pro vás připravili, že se vám budou líbit. Třeba jako to dnešní minulý týden jsme společně prošli Národní muzeum a já moc děkuji za všechny ohlasy, že se vám tahle virtuální prohlídka líbila. A dneska budeme pokračovat dál. Povídat si budeme o místu, které mají rádi, troufnu si říci, všichni Pražané, ale velmi dobře to místo znají i ti, kteří nejsou z Prahy, protože když přijedou do Prahy, určitě tam zajdou. Téma toho dnešního tobogánu Václavské náměstí. Se všemi krásami, které k němu, jsem chtěl říct, patří. No nevím, jak je to dneska, na to se taky budu ptát, ale se všemi místy, se všemi lidmi, které k němu patřívali. Co se vám vybaví, když se řekne Václavské náměstí? Nějaké místo, nějaká třeba událost? Co pak se vám vybaví? Rande. Vy jste měla rande na Václaváku pod koněm? A jak to dopadlo? Dobře to dopadlo, aha. Ano, tady je ruka nahoře, už jdu za vámi.
1: Za války, štrov, no, jak se chodilo, potápky.
0: Čili místa, jo takhle, restaurace, ano. Schwarzkors, bufet Koruna, výborně. Co ještě zajímavého, jaký podnik třeba se vám vybaví z Václaváku?
2: Darex, Tuzex.
0: Tuzex, ano. To je hezká vzpomínka. Alfa, 5P, prosím vás, to jsem dneska tady zaslechl prvně. Jo, já se dozvím, co to je. Já věřím, že výběr těch dnešních hostů vám udělá radost. Když se řekne Václavák, tak co se mně vybaví a vám možná taky, tak to jsou nádherné fotografie, které už dlouhé desítky let na Václavském náměstí dělá pan Vilém Krop. Přeji dobré dopoledne, vítejte v Tobogánu. Dobrý den. Já říkám, posaďte se u nás, ano, dobrý den, pane Krope, já mám před sebou zrovna jednu z vašich knížek. Já jsem tak jako nenápadně řekl, že fotografujete Václavák dlouhá léta. Vzpomenete vy si vůbec, kdy vznikla vaše první fotografie Václaváku?
3: No tak úplně první fotografie jako taková, to si určitě nespomenu, ale aby to bylo čitelné, tak myslím, že ta první by se dala zaznamenat jako fotografie Spartakiády, teda průvodu cvičenců Spartakiády, kteří procházeli celým Václavským náměstím, což byl rok 1955.
0: 55 první fotografie. Zeptám se na další číslo. Máte vůbec počítáno, nebo jen tak plus minus, kolik těch fotek Václaváku už jste za ta dlouhá léta, to už je víc než 50 let, kolik jste jich udělal